0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Junior.

naším horskou plání nebo k pramenu. Vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabřučel, od rána hned sbírají mě med, když kámen se ti jen zvednout chce a k

příklad života, když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapky, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej, však někdy nám ta síla má při tom česání velmi

jen si lehni. Oh, krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přeháníš. A nestrácej čas a mládí své, a nehledej to, co je zbytečné. Kdo oprostí se od všech hloupostí, dál dojde zbaven starostí.

0: Rádio Junior.
1: Pane vedoucí, můžu?
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
3: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
2: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
4: Můžeš tvoje těchovy dostat?
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nenes ke kravám přes ohradu.
5: Můžu jít na ping-pong.

0: jsme malí, tak žáci běželi jak splašení, aby je odevzdali, odevzdali.
1: My schválně se však na to loupenkrát.

a hromadně odevstají hračky nahromady u kotelny. Profesor Křen vrátí omalováky. Víme o nich,

žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3.

soused odešel do práce. Doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání, váhou

tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce, řekla to se ví,

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.

0: Štěňátko, ptakopiska, jmenuje se Takopiskátko.
1: A štěňátko Klokana, jmenuje se
2: Klokaňátko.
0: A štěňátko Ježury, Ježurátko. A štěňátko Kasuál.

0: pandy, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra, jmenuje se
2: Tygrátko.
3: A štěňátko orangutana,
2: orangutaňátko.
1: A štěňátko

0: se Kondorátko.
1: A štěňátko anakondy jmenuje se
0: Anakondiátko. A štěňátko jaguára Jaguárátko.
1: A štěňátko aligátora
0: Aligátorátko. A štěňátko pumy Pumátko. A štěňátko mravenečníka

Senátor.

Po Pražece plavili se na pramici. V praškole neznali

noci, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysli ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

babka. Její žabí pramáma. Její žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko. Neskákej tak vysoko. Spadneš jako tůčko. Chováš se moc divoko.

0: Suchý chleba, ten jí stačí, ten jí stačí, vždyť je mladší, když dobře vydrhne schody. Dáme jí napít i vody.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Fenek berberský je nejmenší psovitá šelma i liška na světě. Je menší než kočka domácí, váží maximálně 1,9 kg, ale v průměru většinou ani ne 1 kilo. A má ještě jedno nej. V poměru k velikosti těla má ze všech psovitých šelem největší uši. Fenci jsou bílí nebo hnědí a jde o opravdu roztomilá stvoření. Jejich srst je jemná a hustá a chrání je, když v noci na poušti klesne teplota pod bod mrazu. Tahle štíhlá malá šelmička má huňatý ocas a dlouhé silné nohy. Nejvýraznějším poznávacím znakem jsou ale velké uši. Ušní bolce mají délku až 15 cm. Fenek velmi dobře slyší a jeho velké bolce fungují i jako tepelný výměník a fenka ochlazují. To se mu dost hodí, protože žije v pouštních a polopouštních oblastech. Důležitým smyslem je pro fenka nejen sluch, ale i zrak. Fenek vidí dobře i za šera, což samozřejmě taky není jen tak. Fenek je totiž aktivní houževnatá noční šelma. Noru opouští až po západu slunce a vydává se na lov. Přes den se ukrývá před horkem v hluboké noře, třeba pod vyvrácenými kmeny. Nory mají více vchodů a jsou často složitým bludištěm chodeb. K budování nor je fenek dokonale vybaven. Plochu jeho lopatkovitých tlapek mu zvětšují dlouhé měkké chlupy. Za jedinou noc dokáže vyhloubit chodbu dlouhou i 5 metrů. Jeho chlupaté podrážky se mu hodí i při chůzi. Chrání fenka před rozpáleným pískem a tlapky se mu do něj neboří. V norách často žijí celé skupiny fenků, ale na lov vyráží každý sám. Fenci jsou všežravci, kromě ulovených ptáků, plazů nebo třeba hlodavců si dají i hlízy, rostlin nebo ovoce. Vodu musí fenek čerpat hlavně z potravy, protože zpravidla nežije v blízkosti zdrojů povrchové vody. Fenci si přebývající potravu schovávají na horší časy a všechny své skrýše si moc dobře pamatují. Jde o společenská zvířata, která jsou schopná vydávat široké množství zvuků, pomocí kterých společně komunikují. Štěkání, předení i vrčení je běžnou součástí zvukového repertoáru a dorozumívají se i máváním oháňky. Fenci jsou také hraví, aktivní a neuvěřitelně pohybliví. Dokáží vyskočit do výšky až 70 cm a 1 metr do délky. Fenci si dokáží zvyknout na lidskou přítomnost a proto se dají chovat i jako mazlíčci. Jenže jejich trus i moč velmi zapáchá. Na kočičí záchod je lze naučit jen těžko, takže se zas tak velké obliby jako mazlíčci netěší. Ve volné přírodě využívají trus i moč k označování teritoria. Moč mají silně koncentrovanou a ani v trusu není moc vody. Fenek totiž musí získanou vodou pořádně šetřit. Mezi nepřátelé fenků patří šakaly, hyeny, zdivočelí psi i víři. V případě ohrožení se fenek snaží zahrabat do písku. Největší hrozbou je pro tyhle roztomilé tvory ale stejně člověk. Lidé loví fenky hlavně pro jejich jemnou kožešinu. Zatím ale naštěstí nejde o ohrožené živočichy. Jak se vám fenci líbí? Moji milí zvídavci, pokud chcete o nejmenší psovité šelmě někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

i když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou a i strach se vzdává, naděje neumírá, si nikdy nejsi sám.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Ve městě Praze je kopec Petřín. Na jaře tam svítí kaštany, voní střemcha a akáty a stojí tam slavná rozhledna, co se za úplňkových večerů chodí koupat do Vltavy. Pod vrchem Petřínem najdeme chaloupku s komínem na šišato a v té chaloupce hospodaří pejsek Gulík s kočičkou Jepinkou. Kdybyste je někde potkali, určitě je poznáte. Pejsek má kudrnatá ouška a kočička sametové mňoukání. Je ráno a oba ještě spí. Ale kočička se už v pelíšku třikrát zavrtěla a probudí se co nevidět.
1: Vstávej, pejsku. Je, vstávej honem, pejsku, rychle probuď se.
2: Víš moc dobře, kočičko, že se nejradši probouzím pomalu.
1: Vím, pejsku, ale za oknem je čert.
2: Čerti nejsou, kočičko. To asi ještě spíš a zdá se ti nějaký pohádkový sen.
1: Nezdá. Otevři oči do kořán a podívej se pořádně, pejsku. Vidíš ty rohy?
2: Vidím. Máš pravdu, kočičko, asi to bude doopravdy čert?
1: Přišel nás strašit, pejsku, to protože si včera večer neumyl talíře.
2: Umyl, kočičko, vylízal jsem je do poslední kapičky.
3: Takového hloupého pejska s kočičkou.

0: червоньочке, крупаве, сладеньке, а воняве, лепші, ніж паства на ятелі.
1: Пейску, гуліку, ona nám zbaštila muškát.
2: Av, av, ale už ať si pryč.
1: Aby se hned po ránu neuštěkal, pejsku.
2: Av.
1: Stejně už utekla.
2: Av, až já ji někde potkám, kočičko, já jí dám. Já na ní tak zaštěkám, že se bude klepat strachy. Uvidíš,
1: to,
2: av.
1: To určitě udělej, pejsku. Zaštěkej na ní nejmín 7krát.
2: Av, 8krát.
1: Radši 9krát.
2: Av.
1: Takový krásný muškát a je ohryzaný až na kořínek. Podívej, pejsku, bez muškátu se okýnko neusměje ani krapánek.
2: Dočista zesmutnila, kočička.
1: Budeš vidět, že se za chvilku rozpláče?
2: Musíme mu honem opatřit novou kytku, kočičko.
1: To určitě uděláme, pejsku, hned po snídani.

0: pejsek s kočičkou slupli rohlík a vypili mléko, natřepali si kožíšky a vypravili se do města. V květinářství to kvetlo všemi barvami a vonělo jako v rajské zahrádce. Paní květinářka pejska s kočičkou pěkně přivítala a pozvala je dál.
1: Dobrý den, pejsku s kočičkou.
2: Dobrý den.
3: Den.
1: Čím vám mohu posloužit?
2: Máme doma okýnko s kockovanou záclonou a potřebovali bychom mu koupit kytku.
3: Kytku.
1: Tak to bych vám nabídla nejspíš muškát, ten mají okýnka nejradši.
3: Kdepak, naše okýnko si na muškáty nepotrpí.
2: Chtělo by to něco onačejšího?
1: Mám tady také krásnou klíví.
2: Ani nápad, ta by se v okýnku moc červenala.
1: A co ty bílé hledíky?
3: Ty by se mu už vůbec nelíbily, viď, kočičko?
2: Nelíbily, jsou moc zvědavé, naklánějí se ven a kde kdo si jich všimne?
3: Kde kdo?
1: Vy máte nějak vybíravé okýnko pejsku s kočičkou. Jakou kytku byste si vlastně přáli?
3: Takovou, jakou kozy nejedí.
1: Aha. A co tahle? Je kulatá, bachratá, samý pichlák a podlina. Takové se každá koza vyhne obloukem.
2: Kaktus?
1: Správně, kaktus.
3: To je ono, kočičko. Ať jen koza zkusí se do kaktusu zakousnout.
2: A když to zkusí, popíchá se pejsku.
1: Tak berete pejsku s kočičkou, mám ho zabalit?
3: Já bych kaktus bral.
2: Já taky pejsku, kdyby měl aspoň kvíteček. Takhle by našemu okýnku asi neslušel.
1: Jenom se nebojte, když budete držet kaktus v teple, vyroste vám na něm kvítek, že vám ho budou všichni závidět.
2: Mňau, pejsku Gulíku vyklop na pult koruny. Já budu cestou opatrovat

0: A tak pejsek s kočičkou koupili kaktus a donesli ho v pořádku do chaloupky s komínem na šišato. A když šla kolem koza brodatá a rohatá, na první líznutí poznala, že se kaktus k mlsání vůbec nehodí. To se rozumí, pejsek s kočičkou z toho měli radost. Jenže tu radost kazilo pomyšlení, že se kaktusu u nich vůbec nedaří.
1: Kam koukáš, kočičko?
2: Na kaktus. Zdá se mi, že nepovyrostl ani o kousíček a že by chtěl mít kvítek, toho ani nenapadne.
1: Možná, že je mu zima. Okno vede k severu a kaktus má rád teplo.
2: Budeš mít asi pravdu, pejsku. Musíme přemýšlet, co s ním uděláme.
1: A co kdybychom, kočičko, prorazili zeď a udělali si okýnko k jihu? To by se kaktus určitě líbilo.
2: Pejsku Gulíku, za to mně by se to vůbec nelíbilo. Přece nebudeme pro kaktus bourat dům.
1: Kočičko Jepinko, tak zkus vymyslet něco lepšího.
2: No tak, no, mňau. Pejsku, nebuď hned tak uražený. Hele, zkus to ty. Tobě jde vymýšlení líp.
1: Myslíš?
2: Jak by ne. Udělej si pohodlíčko a vymysli, kam dáme kaktus, aby mu bylo teploučko. Já si zatím skočím k Šuplíkovům, skázali, že prý našli dírku a nevědí, jestli je to myší. Pa, pa, pa, pejsku.
1: Pa, pa, kočičko.

0: Zatímco kočička vypátrala myšku a dostala za odměnu mašly, pejsek dumal, hloubal a mudroval. A pak se sebral a utíkal kočičce naproti, aby jí honem pověděl, že vymyslel pro kaktus nejsprávnější místo. Jenže cesta vedla z kopce dolů, pejsek zakopl, chvíli se kutálel a nakonec se zastavil opatník. Zrovna o ten, ke kterému došla kočička, když se vracela domů.
1: Ach, Ouvej.
2: Hropa, na pejsku nestalo se ti nic.
1: Ach, Ouvej, stalo, kočičko. Mám velikánskou bolest tady. Nad čumáčkem.
2: Hádám, pejsku, že ti asi nad čumáčkem vyroste boule jako bombardon.
1: Nejmíň jako dva bombardony. Kočičko, taková je ti to bolest.
2: Nenaříkej, pejsku, bolesti pofoukám, a bouli ti zatlačím nožem. Ani nebude mít dost času na růst, uvidíš. Můžeš se zvednout a trochu popojít?
1: Já nevím, kočičko, hlavu mám jak na kolotoči. Budu asi potřebovat tvoji tlapku.

0: pejsek vzdychal. Kočička ho podpírala a těšila. A tak spolu došli k chaloupce s komínem na šišato. A tam si kočička vzpomněla na kaktus.
1: Už víš, kde je?
2: Nevím, kočičko, asi jsem ho schoval někde, kde je mu teplo.
1: Do trouby?
2: Možná. Vlastně, já nevím.
1: Není tu.
3: A což za komínem?
2: Kde pak za komínem taky nebude.
3: Tak si přece vzpomeň, pejsku.
2: Na moutě nemůžu, kočičko. Tím nárazem se mi všechny myšlenky vysypaly z hlavy.
3: Tak víš co, pejsku, půjdeme spát. Snad ti v noci přijde sen o tom, kde kaktus je.
2: Taky si myslím, že přijde, kočičko, ale spíš až k ránu.
3: Dobrou noc, pejsku. Vlez si do pelíšku a hezky se přikryj, ať ti nenastydne poule.
2: Už se přikrývám.
3: Au, snad se ti zase něco nestalo, pejsku?
2: Jen jsem se trochu píchnul do zadečku. Ale to vůbec nevadí. Kočičko je, Pinko, právě jsem si vzpomněl, kde je náš kaktus.
3: A kde, pejsku?
2: V tom nejteplejším místě, pod peřinou. Honem se na něj pojď podívat. Div divoucí, vyrostl na něm kvítek.
3: Je. A nejhezčí ze všech kvítků. Pejsku, gulíku, víš, že z toho mám náramnou radost?
2: Já taky, kočičko, já taky. A ta boule mě už vůbec nebolí.
3: To je dobře, pejsku.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky, spálené hlíky.

0: jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu. Svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

ještě saje vláhu. Obléknu hrnek do glazury, poznáš ho podle mé signatury. Jak hrou

0: zboží už je v rukou boží.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Junior.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: milí holky, ahoj kluci, vítejte v mé tedy už nově pohádkové školce, tedy spíš vítejte na našem pustém ostrově, kde jsme s Janou právě před chvílí ztroskotali.
1: Ahoj holky, ahoj kluci. Přesně tak. Už on vám nevypráví žádné pohádky. Pluli jsme si krásně na velké nablízkané lodi.
0: Když tu náhle přišla bouře, velebouře.
1: A ta lomcovala naší lodi.
0: A pak, jako kdyby to moře mělo obrovitanonskou ruku, která nás prostě vysadila na tomto opuštěném ostrově.
1: Ano, Ušoune, jsme trosečníci. Ale jak jsi přišel na to, že je to pustý ostrov? To znamená bez lidí, kteří by tady bydleli.
0: Počkej, tady někdo bydlí?
1: No to já nevím, ale ty taky ne, takže možná ten náš ostrov není opuštěný nebo pustý. A ještě to musíme zjistit.
0: Aha, dobře, budeme zjišťovat. A teď už mám tedy ale velikánský hlad, Jani.
1: No ale Ušoune, nemáme moc velké zásoby. Musíme s jídlem šetřit, protože nevíme, jak dlouho tu budeme. Takže bys to asi měl vydržet.
0: Ojojojojoj, když já mám ale jasný hlad a taky trošku chuť.
1: No tak víš co, mám nápad. Dáme si místo sváči opravdové sváču písničkovou. Třeba po ní přestaneš mít úplně hlad?
0: No, nevím, ale zkusit to můžeme. Ušounova písnička.

0: Ano, jestli jsou přátelští.
1: No jo, tak to máme spoustu práce. Jani, pojď, pojď, jdeme na průzkum ostrova.
2: Jasně, Ušoune, jdeme.
1: To jsou krásné rostliny a ty barvy.
0: Akorát se tady dost špatně prochází. Člověk se musí nejdřív prodrat liánami. No, není to žádná legrace.
1: No to... Opravdu to není žádná legrace. Kdo to řekl? Slyšela jsi to?
0: Slyšela? Takže tohle není pustý ostrov a nějací obyvatelé tu jsou.
1: Opravdu obyvatelé tu jsou. Jani, a myslíš, že jsou hodní?
0: Já doufám. Halo, dobrý den. My jsme prosím hodní trosečníci.
1: Ano, my jsme prosím hodná zpěvačka a hodné strašidílko. Krakorálka, strašidílko, jo?
0: A hele, Ušoune, to není člověk, ale papoušek. Papoušek Žako.
1: Tak si o něm pustíme písničku, ty krakorálko, a uvidíme, jestli potkáme i někoho jiného.
0: Dobře, ale mám ještě jednu prosbu na kamarády. Připravte si během písničky papír a nějakou pastelku nebo fixu, ano?
1: A po písničce je budeme potřebovat, jo?

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsme ztroskotali na ostrově.
1: Pozor, úplně pustý není, protože jsme tu už potkali dost upovídaného papouška.
0: Byl fajn. Ostrov zatím vypadá hodně přátelsky. Jsem zvědavá, jestli najdeme i nějaké hodné lidi.
1: A taky jídlo.
0: A hlavně vodu. A víš co, Ušoune, my při tom hledání dáme holkám a klukům úkol.
1: Jo. Ušounův úkol. Máte připravený ten papír a pastelku nebo fixu, jak vám Jana říkala?
0: Ano, tak perfektní. A kdo ještě nemá, šup, šup, šup.
1: Představte si, že stejně jako my s Janou ztroskotáte vy na ostrově.
0: Možná je pustý, možná ne.
1: Namalujte na papír tři věci, které byste si určitě vzali sebou, kdybyste věděli,

0: věděli, že ztroskotáte.
1: No, já bych si třeba vzala...
0: Ne, Jani, nepovídej, mlč. Holky a kluci mají své vlastní oblíbené věci a taky věci, které potřebují, víš?
1: Jasně, tak holky a kluci, pustíte se do malování a my vám zatím pustíme naši dnešní pohádku.
0: To jsem zvědavý, jaké tři věci byste si určitě nezapomněli na pustý ostrov vzít.
1: A já taky.
0: Ušounova pohádka.

Minule jsme se dozvěděli, jak na smetišti ve vyhozeném kočárku, kde si udělala pavoučí rodina pěkné bydlení, přišel na svět pavouček provazníček. A taky už víme, co všechno se on a jeho sestry a bratři dozvěděli ve škole. Den za dnem ubíhal, až přišel den, kdy už je pan učitel Plachetka neměl co nového naučit. Dovedli soukat i příst, tkát i šít, znali paličkování, pletení, háčkování, uměli síťovat velké pavučiny, jako všichni pavouci křižáci. A taky sestrojit pavoučí vznášedla. Teď už se mohli přiučit leda od života. Pavouci, na rozdíl od lidí, si nepotrpí na dlouhé loučení. Rozejdou se do světa, jen co si utkají loktuši, velký pevný šátek, do kterého si zabalí svoje nářadí. A tak maminka s tatínkem zamávali svým odrostlým dětem a na léto se stěhovali do lesa, kde byl příjemný chládek. Provazníček tkal svou loktuši v rohu kočárku dlouho do noci. Ráno ještě vyspával, když ho vyburcoval náraz a žuchnutí. Než se vzpamatoval, už s ním kočárek drncal po polní cestě. Na třech kolech to ani jinak nejde. V kočárku sedí košík hub a za kočárkem si vykračuje děda. Provazníček křičí: "Zastavte, já chci vystoupit." "Lidi si dneska ničeho neváží," brumlá děda do vousů a vůbec netuší, že na něj volá nějaký pavouček. "Kvůli jednomu chybějícímu kolečku vyhodí celý kočárek. Až ho spravím, budu v něm vozit trávu pro králíky." Děda bydlí v chaloupce jako dlaň. Zrovna tak pro jednoho člověka, jednu kočku a jeden šlapací stroj. Je vyhlášený krejčí a co chvíli mu lidé ze vsi i okolí přinesou něco ušít nebo vyspravit. V kůlně našel kolečko a když si s ním trochu pohrál, sedělo na kočárku jako ulité. Pak děda zamíří do chalupy a pavouček peláší za ním. Poprvé se ocitl v lidském stavení. Po obědě si dědoušek rozložil na stole sousedů v kabát s utrženou kapsou, připravil si jehlu a nit, ale kde má brýle? Hledá tady, hledá tam, až si vzpomene, že je nechal v kůlně, když opravoval kočárek. Jakmile děda zmizí za dveřmi, spustí se provazníček z trámu, kde se schovával. Děda se vrátí i s brýlemi, kouká, sehne se blíž, očím nevěří. Jehla už je navlečená. Rozhlédne se a v tom uvidí za náprstkem jukat pavouka křižáka. "Tebe jsem tu, chlapče, ještě nezahlíd. Ty budeš to moje třetí dobré nadělení. Pavouček pro štěstí. Nejdřív najdu košík krásných hřibů, potom kočárek a teď šikovného pomocníčka." A provazníček byl štěstím bez sebe. Provazníček předváděl dědovi tu nejlepší pavoučí práci. Předevčírem dostal pochvalu za pavučinové kraječky na polici. Včera za opentlenou tabulku v okně a dnes je provazníček naramně zvědavý, co řekne děda pavučinové mlze, kterou upředl na obrázku s rybníkem a vrbami. Místo chvály však uslyšel cizí hlas. "To svět neviděl, tolik pavučin! A to mi dědoušek řekl, že tu nemám uklízet." To byla Jenůvka, dědova vnučka. Provazníček koukal na tu zkázu z trámu. "Zrovna rybník okrouhlík musí pokazit, pavouk jeden škaredá," a už ometá obrázek navrch i ze spodu. "Až se děda odtamtud vrátí, ani by ho nepoznal." "Tak je to," svitlo provazníčkovi. "Dědeček se vypravil k tomuhle rybníku, který se jmenuje Okrouhlík." V tom Jenůvka provazníčka spatřila. Popadla smeták a vymetla ho až na dvůr. Provazníčkovi byla venku zima. Jenůvčin výprask bolel a začalo se mu stýskat po dědovi. Rozhodl se, že se za ním k rybníku Okrouhlíku vypraví.
postaví si pavučinovou vzducholoď, takovou, jakou jim pan učitel předváděl v hodinách létání. Ale něco by měl vzít sebou, přece nemůže přijít na návštěvu s prázdnýma rukama. Pak si vzpomněl na dědečkův náprstek. Opatrně se vkradl do chaloupky, aby ho Jenůvka nezahlédla, popadl náprstek i své nářadí a pelášil pryč. Mezi větvemi rozložitého ořešáku napnul pavučinu jako vzducholoď, z náprstku si udělal palubní koš a poskládal do něj sebe i svoje věci. Teď už nezbývalo, než počkat, až zahřátá země začne dýchat vonavé teplo rovnou do nebe. V tu chvíli přesekl kotevní lana a odstartoval. Pavoučí vzducholoď, které lidé říkají babí léto, se i s náprstkem kolébavě vznesla nad chaloupku, nad vesnici a pořád výš. V tom provazníček někde za sebou uslyšel kejhá, kejhá, kejhá a v mžiku se pavoučí vznášedlo zakymácelo. Nabralo obrovskou rychlost. Provazníček se zavrtal do náprstku a chvilku trvalo, než se opatrně podíval, co se přihodilo. Aha. Jedna divoká husa ho při srážce nabrala i s náprstkem na své peří. V tom se ozvalo puf a něco zasvištělo. Ještě jednou. Husy varovně zakřičely a změnily směr letu. To, aby unikly myslivcům. Když přeletěli louku, kde jim šlo o život, štěbetali o 106, jaké měli štěstí. Dříve prý některá z kamarádek na hon doplatila. Kdyby ovšem tušili, že s nimi cestuje provazníček, pavouček pro štěstí, tak by se tolik nedivili. Husy se blížily k horám. Jak nabírali výšku, začalo se ochlazovat. Pavouček se schoulil do klubička a spal. Když se probudil, viděl pod sebou vodní hladinu. Rybník, to bude okrouhlík, já chci dolů. Ale husy ho neslyšeli. Asi by mu prozradili, že pod nimi není žádný rybník, ale moře. Provazníček viděl celý den vodu a zase jenom vodu, až se mu začaly klížit oči a znova usnul. Ráno se pavouček probudil, kouká dolů a po vodě ani památky. Jen žlutá a šedá pláň a tu a tam hlouček střepatých stromů. Netušil, že letí nad pouští. Na obzoru se objevily kopce. Husy začaly radostně štěbetat, že už brzy budou u cíle. A pavouček se začal chystat na přistání. To víte, přistání na podvozku divoké husy není žádná maličkost. Kejhalky zamířily k vodní hladině, která se třpitila skoro stejně jako ta na obrázku u dědy v chalupě. A najednou, žbluňk! No ne, jak to přistáváš? Málem si mě utopila, zlobí se pavouček a šplíchá vodu z náprstku, který mu posloužil jako loďka. Kejhá, slyšíte ho? Volá na ostatní divoká husa, která o cestovateli zapleteném v jejím peří neměla ani ponětí. To už k náprstku připlavaly i ostatní husy a zvědavě si prohlíželi zmáchané stvoření. Kde to vůbec jsem? Ptá se provazníček. Tenhle rybník ani trochu nevypadá jako okrouhlík z dědouškova obrázku. Jaký okrouhlík? Kejhá! Tohle jezero se jmenuje Zanzava Banza. Odkud jsi spadl, když nevíš, že jsme v Africe? Sebrali jste mě ve vzduchu, když jsem letěl za dědou. A vůbec, kdo se vás prosil, abyste mě donesli až do Afriky? No, no, no, drobečku, jen se nerozčiluj, kejhali husy. Nejsem žádný drobeček, ale pavouček provazníček. Co si děda počne bez náprstku a bez pavoučího štěstí? Bez pavoučího štěstí? Tak je to. Proto nás tentokrát netrefil žádný myslivec, svitlo divokým husám. Nemohli byste mě vrátit zpátky domů, škemral provazníček. My jsme teď doma tady, poučili ho kejhalky. Domů do Čech se vracíme až koncem zimy, pak tě sebou vezmeme.
Tak dlouho čekat nemůžu, řekl provazníček, zamával divokým husám na rozloučenou a vykročil do hustého lesa pralesa. Kdo ví, co ho tam všechno čeká a s kým se tam potká. Ale o tom až příště.

0: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Školku, ve které jsme s Janou stroskotali? Teď tu chodíme po ostrově a hledáme vodu, jídlo a lidi.
0: Vodu mám! Je, Ušoune, podívej se na ten vodopád.
1: Jo, no jo, ten je super. Vypadá jako hodně vysokanonámská sprcha.
0: To máš pravdu. A voda v něm je sladká.
1: Počkej. Oslazená? Říkala jsi, že slaná voda se nepije, že jí tělo člověka nemá rádo a sladkou vodu má rádo, jo?
0: No, přesně tak, velmi. Sladká voda je totiž ta, kterou normálně pijeme. Není to žádná voda s cukrem, jestli jsi si ji tak představoval.
1: Jo, už to chápu. Slaná je ta mořská. Jo, a ta neslaná, tedy sladká, je právě ta z toho vodopádu. Jo, už to chápu. No tak.
0: Tak se napij.
1: No, teda, je to normální voda, ale moc dobrá. Ale Jani, není tamhle to ananas?
0: Je. A tamhle to jsou zase kokosy. Takže hlady a žízní neumřeme. To je paráda.
1: Hurá!
0: Tak to už mi tu chybí jenom dobrá knížka.
1: Cože?
0: No, když jsme našli jídlo a pití a ostrov je krásný, klidně bych tady na naši záchranu čekala s dobrou knížkou. Určitě bych si ji nakreslila mezi ty tři věci na papír, kdybych stejně jako holky a kluci plnila náš dnešní úkol.
1: Tak si pustíme písničku Dobrá knížka.
0: A my se mezi tím pustíme do toho ananasu.
1: Jo.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu, tedy mou strašidláckou pohádkovou školku.
1: Tak co byste si, holky a kluci, vzali na pustý ostrov?
0: Ano, slyším vás, moc dobře vás slyším. Nádoby s vodou, obří svačinu, super, super, holky a kluci, to se na ostrově hodí.
1: A oblíbenou hračku tam máte všichni? No to je jasné.
0: Je, a Jani, Oliver by si vzal prý tebe.
1: Je, a Julinka s Bertičkou by si zase vzali tebe. No je. To je legrace.
0: No to je krása, to je krása. A víte co, holky a kluci? Teď si dáme hádanku. Napoví, co bychom tak na ostrově ještě mohli potřebovat. Ušounova hádanka.
1: Tak nastražte uši. Co pak to slyšíte?
0: Holky a kluci, zase si to odpočítáme, jo? A řekneme to pěkně najednou. 3, 2, 1. Oheň! Jo, jo, jo!
1: Výborně, kamarádi, oheň jste poznali skvěle a věci na rozdělání ohně se vám na ostrově hodí určitě.
0: Hele, Jani!
2: Co pak?
1: Ano, holky a kluci, tak už je jasné, že ostrov není pustý. Vidíme nějaké místní obyvatele.
0: No jo, jo, jo, jo, jo, přesně tak. Ahoj, dobrý den.
1: Já to zkusím anglicky. Hello.
0: Hello. Hele, Jani, a co kdybychom jim zaspívali? To by mohlo fungovat, protože písničky má snad rád úplně každý.
1: No tak to zkusíme. Zkusíme se skamarádit písničkou.
0: Jo, počkej, co třeba kočka leze dírou? Tu mám moc rád.
1: Proč ne?
0: Ušounovo zpívání.

0: uschneme a pak pěkně na sluníčku uschneme.
1: Jo, to jsme to pěkně zaspívali, co? Tak holky a kluci, obyvatelé ostrova, kde jsme ztroskotali, si naše písničku poslechli a představte si to. Vypadá to, že se nás pořád ještě bojí.
2: Představte si to, kamarádi, nás dvou s Ušounem.
1: Ale však my je přesvědčíme, že jsme hodné strašidýle, čičinko, a hodná krákurová Jana.
3: No, určitě.
1: Ale v mé pohádkové školce už se dneska loučíme.
3: Jen víte co, kamarádi?
1: No víte, víte, že jo? Pošlete nám váš úkol, prosím, prosím, prosím.
3: Můžete ty tři věci, které nutně potřebujete na pustém ostrově, klidně ještě vylepšit.
1: A nebo je poslat tak, jak jste je už namalovali.
3: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu, že jo, že jo?
3: Přesně tak. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc, moc, moc, moc těšíme. Loučí se s vámi trosečník statečný strašidlák Ušoun Rušoun.
3: A o něco méně ušatá trosečnice Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku Holky pirátky a zaspívá nám ji Pískomil.
1: Jo.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Ahoj, ahoj, speciální ranní restart je opět tady, já jsem rád, že i vy, a rovnou prozradím, o čem to dneska bude. Ještě celý tento díl věnujeme putování po Sibiři, obrovské ploše, kde vládne především příroda. Narazil jsem totiž ještě na spoustu dalších sibirských zajímavostí, o které se s vámi prostě musím podělit. Mám pro vás třeba dva příběhy. V jednom se vydáme za rodinou Likovových, která žila izolovaně na Sibiři neuvěřitelně dlouho. A ve druhém případě se podíváme na malou hrdinku, která se na Sibiři ztratila. Ale nebojte se, dobře to s ní dopadlo. Prozkoumáme taky záhadný Patomský kráter a pohrajeme si s myšlenkou, jak asi vznikl, jestli za to mohou mimozemšťané, nebo to má třeba logické vysvětlení. Nezapomeneme ani na téma původních obyvatel a jejich zvyků, chybět nebudou zvířátka a na závěr jedna sibirská katastrofa. Druhý díl našeho sibirského putování tímto startuje, tak přeju hezký poslech.

Kovovi v roce 1936 rozhodli, že prchnou směrem na Sibiř a to tak hluboko, že je tam nikdo nenajde. A světe div se, ono se jim to vlastně podařilo. Putovali tak dlouho, až se dostali k řece Erinat, kde si postavili vlastními silami sroub, přičemž nejbližší obydlí bylo vzdálené 250 kilometrů. Ale jako ne po dálnici, nejbrž divočinou, takže vlastně nikdo nevěděl, že tam jsou. Dozvěděli se o nich až vědci, konkrétně geologové, kteří dělali průzkum tamnější krajiny, pochopitelně z úplně jiného důvodu, a všimli si jejich obydlí z letadla. Přátelé, to bylo v roce 1978. Jinými slovy, rodina Likovových šla 40 let v úplné izolaci od zbytku světa. Nevěděli, že proběhla druhá světová válka, nevěděli, že existují první počítače, nové léky, prostě nic. Jenom si představte, že byste teď 40 let nevěděli o tom, co se ve světě děje, jak se vyvíjí technologie. Kor, dneska je ten vývoj tak strašně rychlý, že za 40 let byste ten svět už ani nepoznali. Ale zpátky. Celou dobu tam rodina Likovových žila skromný život v souladu s přírodou. Pěstovali brambory a žito, sbírali houby, v řece lovili ryby a do pastí chytali zvěř. Oheň rozdělávali křesáním kamenů, nosili oděvy ručně tkané z konopí a obuv z březové kůry, nářadí a nádobí si vyráběli zase ze dřeva. A dokonce v těchto podmínkách vychovali 4 děti. Jak to s nimi dopadlo? Poté, co byl jejich domov odhalen, tak se o to samozřejmě začala zajímat média, no jenomže 3 ze 4 dětí nakonec zemřeli kvůli zavlečeným nemocem právě od těchto návštěvníků. Jsou totiž nemoci a bakterie, se kterými, když se potkáte jako malé děti, tak se na ně do budoucna vybudujete imunitu, ale když se s nimi potkáte v pozdějším věku, tak na ně můžete zemřít a bohužel právě to se stalo. Z celé rodiny nakonec přežila jenom Agafja Likovová, která, a teď se podržte, žije na tomto místě dodnes. A od roku 1988 tam žije úplně sama. I když je pravda, že občas přijímá různou pomoc z civilizace. Mimochodem, když se podíváte do online map a zadáte Likov, tak najdete místo, kde žije a které je tady pojmenované po ní a po celé rodině. Dodnes je to místo úplně izolované od světa, prostě nevede tam žádná cesta, žádné spojení. Takže možná, že kdyby si ji tehdy nevšimli vědci, žila by tam bez povšimnutí úplně celý život. O Agafě Likovové vznikla celá řada dokumentů, takže pokud byste se o jejím životě chtěli dozvědět více, můžete, a to celkem jednoduše. No, i tak zkrátka může vypadat život na Sibiři.

Při putování po Sibiři jsme se už zmiňovali o tom, že většina lidí se na Sibiři združuje do velkých měst, jako je třeba Novosibirsk, takové neoficiální hlavní město Sibiře. To znamená, že většina krajiny Sibiře je neobydlená a skrývá mnohá tajemství. Slyšeli jste někdy o Patomském kráteru? Místní tohle místo znají jako hnízdo ohnivého orla a považují ho za prokleté. Co to vlastně je? Představte si hustý jehličnatý les, kam jen oko dohlédne, a z toho lesa vystupuje 40 metrů vysoká, no, nazvěme to hora z vápence. Tvarem připomíná oko nebo vlastně hnízdo ptáka, ve kterém je jedno vejce. Co je na tom zvláštní? Zatím nikdo nedokázal spolehlivě zodpovědět otázku, kde se ten Patomský kráter vůbec vzal. Nabízelo by se, že je to sopka, jenomže oblast Patomské vysočiny není vulkanicky vůbec aktivní, takže to je vyloučeno. Pak vznikla otázka, jestli by to nemohl být meteorit, podobně jako už jsme se zmiňovali o tunguské katastrofě. Jako i to se nabízí, jenomže v půdě se nenašlo nic, co by odpovídalo nárazu mimozemského tělesa. Žádné úlomky meteoritu, nic podobného. Moderní teorie tvrdí, že jde o takzvaný kryovulkán. Hnedka vysvětlím. Klasická sopka vzniká tak, že horké magma hluboko ze země se dostává na povrch. No a kryovulkán je, když se na povrch dostává hmota o nízkých teplotách, a to vlivem nějakého hluboko uloženého plynu, třeba metanu. Ten horninu prostě vytlačí na povrch a vznikne kryovulkán. To je aktuálně nejpravděpodobnější teorie. Ale stejně se najdou tací, kteří tomu nevěří a říkají, že tam přistálo UFO. Ono těm teoriím zase nahrávají různé anomálie, které místo skrývá. Třeba vědci zjistili, že stromy v těsném okolí kráteru vykazují od doby jeho vzniku, kolem roku 1770, masivní zrychlení růstu, podobně jako tomu bylo třeba u stromu v Černobylu po jaderné havárii. Abych byl konkrétní, tak kolem roku 1841 se šířka letokruhů stromů v okolí Patomského kráteru zvětšila několikanásobně. No, že by za to mohli mimozemšťané, to se mi úplně nezdá, ale nechci vám brát iluze. Která teorie je pravdivá, to si klidně můžete hodit kostkou, protože stále nikdo neví se 100% jistotou, ale asi i proto je to místo tak zajímavé.

Přátelé, už jsme si také řekli, že Sibiř je součást Ruska. Konkrétně více než 3/4 Ruska tvoří Sibiř, ale nebylo tomu tak vždycky. Ještě v 15. století byste na mapě Rusko vůbec nenašli. Na jeho místě byly desítky nezávislých ruských knížectví. Ovšem za vlády Ivana III. Velikého se mapa velice změnila. Moskva pohltila okolní knížectví a vznikl sjednocený ruský stát. Když to hodně zjednoduším, Rusko se poté na mapě začalo v uvozovkách roztahovat směrem na východ, tedy na Sibiř. Ruské dobývání Sibiře ovšem trvalo bezmála 200 let v průběhu celého 16. a 17. století. Ale proč to zdůrazňuju? Když říkám, že Rusové to území dobývali, znamená to, že už tam někdo předtím dávno žil. Ale kdo? Pokud jste poslouchali naše putování po Aljašce, tak se Sibiří to bylo dost podobné. V době kolem toho 16. a 17. století na Sibiři žilo asi 30 různých domorodých skupin, etnik a národností. Rusové si je postupně podrobili a řadu z těchto původních domorodých kmenů zcela vyhladili. Zajímavé je, že ne vždy v tom hrály roli hlavně zbraně nebo násilné ovládnutí. Tím, že domorodci žili úplně stranou tehdejší civilizace, tak vůbec neznali nemoci té doby. Když tam tedy Rusové vlastně omylem zavlekli neštovice, domorodci na to zemřeli, protože jejich imunitní systém proti tomu prostě neuměl bojovat. Nikdy v historii se s něčím takovým nesetkali. A mimochodem jedna věc, která by vás určitě nenapadla. Genetické výzkumy potvrdily, že právě tito původní obyvatelé Sibiře byli předky prvních lidí, kteří před tisíci lety osídlili Ameriku. Jo, ti obyvatelé, kterým se občas říká Indiáni, tak právě ti žili kdysi na Sibiři, ale dostali se až do Ameriky. Totiž v té době byl na místě dnešního Beringova průlivu takzvaný pevninský most Beringie. Prostě ze Sibiře jste se mohli do Ameriky, respektive na Aljašku, dostat suchou nohou, což by se vám dneska těžko podařilo, je tam prostě hodně vody. I přesto, že celá oblast Sibiře byla postupně osídlována ruským obyvatelstvem, tak některé skupiny domorodců dokázaly přežít, ba dokonce dokázaly si udržet i své tradice, zvyky a způsob života. I o tom si budeme povídat.

Pojďme se teď už blíže podívat na to, jak žijí původní obyvatelé Sibiře dneska a jaké jsou jejich zvyky. Na území Sibiře žijí například domorodé skupiny, kterým se říká Něnci a Evenkové, což jsou vlastně kočovné národy v tom smyslu, že nezůstávají celý rok na jednom místě a tak by se dalo říct, že jsou to mistři ve stěhování. Tradiční obydlí těchto kočovníků se nazývá čum nebo jurta a je to vlastně podobné jako indiánské týpí. Jsou to vlastně dřevěné tyče svázané koženými řemeny a celé je to potažené sobí kůží. Přitom na potažení jednoho zimního čumu je prý potřeba 60 až 80 sobích kůží, protože se pokládají ve dvou vrstvách. Jedna srstí dovnitř a druhá srstí ven, což prý dokonale izoluje teplo. Pro představu, když je uvnitř oheň, tak se teplota v čumu pohybuje kolem příjemných 15 až 20 stupňů a přitom venku je minus hrozně moc, jo, třeba minus 30. Co je ale fascinující, tihle domorodci jsou tak sehraní, že kompletně zbalit nebo rozbalit takové obydlí jim zabere méně než hodinu. Což se jim fakt hodí, protože se stěhují i 50krát za rok. Prostě, jakmile sobě spasou lišejníky v okolí, tak jdou dál. Lišejník je totiž hlavní složkou potravy pro soby a pro tyhle kmeny jsou zase soby hlavní obživou. Co vás asi taky dost překvapí, tak ze Sibiře pochází slovo šaman. Konkrétně pochází z jazyka evenku, z výrazu šamán, což znamená ten, kdo ví nebo ten, kdo vidí. Do evropských jazyků se tohle slovo dostalo v 17. století prostřednictvím ruštiny. Jako šamana dodnes označujeme člověka, který je jakýmsi prostředníkem mezi lidským a duchovním světem. Evenkové si dnes udrží různé šamanské rituály. Například, když chtějí uzdravit nemocného, zajistit úspěšný lov nebo požádat o ochranu před krutou zimou. Tak je dost zajímavé třeba to, že tradiční šamanský plášť může být i velice těžký, a to doslova. Vážit může až 30 kg. Důvodem je to, že je pošitý různými kovovými amulety, zrcátky, která odrážejí zlé duchy, nebo třeba zvířecími kostmi. Zajímavý zvyk mají také takzvaní čukčové, což je další etnikum Sibiře. Čukčové, když mají svatbu, tak si v rámci stvrzení sňatku mažou na obličej sobí krev. Jako musíme si uvědomit, že pro nás Čechy je sob vlastně exotické zvíře. Jako rozhodně, kdybyste viděli soba pobíhat v naší přírodě, tak byste se asi dost divili, ale na Sibiři je to běžné zvíře a zvlášť pro tyto domorodé kmedy extrémně důležité. Sob je totiž pro ně jídlo, oblečení, ale i dopravní prostředek, takže takové pomazání sobí krví je vlastně projev vděčnosti přírodě. Domorodci tam mají celou řadu zajímavých zvyků, ale o tom třeba zase někdy jindy.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Přátelé, jedna věc o Sibiři mě strašně překvapila, i když je to vlastně naprosto jasné. Jak už jsme si řekli, Sibiř je obrovská plocha, kde dostávají největší prostor příroda a zvířata. Tím převažujícím takzvaným vegetačním typem je tajga. Jednoduše řečeno, rostou tam hlavně odolné jehličnany jako modřín, smrk, jedle a borovice. Co by vás ale na první pohled asi nenapadlo, že sibiřská tajga představuje největší souvislý lesní pás na světě. Dokonce i větší než je Amazonie a tamnější deštný prales. Kdybychom to chtěli vyjádřit matematicky, tak sibiřská tajga pokrývá asi dvakrát větší plochu než Amazonie. Takže když se o Amazonii mluví jako o plících planety, vlastně to není moc pravda. Takhle, amazonský deštný prales samozřejmě produkuje obrovské množství kyslíku, ale téměř veškerý tento kyslík Amazonie sama spotřebuje. Hustý prales je totiž plný mikroorganismů, hmyzu a zvířat, která kyslík spotřebovávají při dýchání a rozkladu tlejícího dřeva. Kyslíku, který zbude pro zbytek planety, je strašně málo. Někdy se říká, že dokonce se to číslo blíží nule. Naproti tomu sibiřská tajga vyprodukuje čistého kyslíku pro planetu mnohem více než Amazonie. Stromy v tajze sice vytvářejí kyslík jenom během krátkého severského léta, ale kvůli chladu je spotřeba toho kyslíku extrémně pomalá. Nespotřebovaný kyslík tak uniká do atmosféry a dostává se i do dalších částí světa. Až vám tedy budou ve škole říkat, že amazonskému deštnému pralesu se přezdívá plíce planety, tak opravte paní učitelku a řekněte, že sice jo, ale více kyslíku pro svět produkuje celkem překvapivě sibiřská tajga. Skutečně je to největší souvislá lesní plocha na světě. Ale abychom byli teda zcela v obraze, ve skutečnosti je v tomto ohledu nejdůležitější fytoplankton a mořské řasy. Dohromady vyprodukují 50, někde se uvádí až 80% veškerého kyslíku na planetě. Takže vlastně nejvíc to neodmakají stromy, ale mikroorganismy a řasy v oceánech. Sibiřská tajga každopádně skrývá nejenom bohatství v podobě stromů, ale také obrovské nerostné bohatství. Těží se zde například naprostá většina ruské ropy, zimního plynu, uhlí, zlata, ale také diamantů. Takže to bohatství tam má opravdu různorodou podobu.
1: Někdy jsou pocity tak trochu zmatený, vedou svý hovory a nejsou moc ochotný.

V minulém díle už jsme si povídali o zvířatech Sibiře a já tady popravdě cítím takový dluh, protože těch zajímavostí na tohle téma je mnohem víc. A tak to pojďme společně prozkoumat. Například mě zaujalo, že na Sibiři kdysi dávno žil tvor jménem Elasmotherium sibiricum, známý též jako sibirský nosorožec. A šlo o obří druh nosorožce, který se po zemi proháněl naposledy před 39 tisíci lety. Což tedy znamená, že žil prokazatelně po boku našich předchůdců a neandrtálců. Kdybych měl v krátkosti popsat, jak vypadal, tak bych řekl jenom, představte si dnešního nosorožce, akorát skoro dvakrát většího. Měl fakt pořádný roh, až 2 metry dlouhý a celkově byl o dost robustnější. Zajímavé na něm je také to, že tohoto nosorožce nevyhubil člověk. Když se před 39 tisíci lety začalo klima výrazně ochlazovat a měnit, travnaté stepy začaly mizet a půda zamrzala. Sibirský nosorožec se nedokázal přeorientovat na jinou stravu, například na keře a dřeviny, jako jeho příbuzný nosorožec srstnatý. A v důsledku nedostatku potravy zkrátka vyhynul. Pokud by ale i tento tvor dneska žil, překvapivě by to nebyla pro člověka největší hrozba. Tím je, představte si, na Sibiři klíště. Asi víte, že když jdete do lesa, i u nás v Česku, nemáte chodit trávou, protože se vás může chytit klíště a to přenáší vážné nemoci. Stejně to na Sibiři, s tím rozdílem, že tamnější klíště sibiřské přenáší závažnější formy nemocí, takže i v dnešní době je to paradoxně ta největší hrozba z hlediska příroda versus člověk. Na Sibiři žije taky asi nejvzácnější kočkovitá šelma vůbec, a to levhart manžuský. Konkrétně v přímořském kraji, kam spadá i slavné město Vladivostok. O tom, jak extrémně vzácná šelma to je, svědčí nejlépe statistiky. Odhaduje se, že ve volné přírodě žije asi 86 dospělých jedinců a okolo 20 mláďat, což fakt není moc. Takovou levhartí superschopností je mimochodem skákání. Má totiž velice silné nohy a tak dokáže dělat velké skoky. Uvádí se, že do dálky skočí až téměř 6 metrů a do výšky i přes 3 metry, což jenom pro představu už nemá daleko do klokana. Levhart manžuský také výborně leze po stromech, kam si často nosí svou kořist, aby mu ji ostatní dravci nesežrali. A ještě bych zmínil jedno zajímavé zvíře, a to je kabar pyžmový. Vzhledově je to takový menší jelen, ale s jelenem byste si ho rozhodně nespletli, protože za prvé nemá parohy a za druhé místo nich mají z tlamy vyrůstající dlouhé ostré špičáky, které samci používají při soubojích o samice. Zkrátka vypadají jako šavlozubí tygři v jelením těle. No, tak aspoň pár zvířat jsme dohnali a teď už zase pojďme k něčemu trošku jinému.

Dáme si teď jeden příběh ze Sibiře, který má šťastný konec a hlavní hrdinkou byla tehdy teprve 3letá holčička Karina, která přežila sama na Sibiři. Ten příběh se odehrál v létě roku 2014. Celé to vzniklo tak, že matka si myslela, že její dcera je s otcem ve vedlejší vesnici. Malá Karina za ním skutečně šla, ale ztratila se v Sibiři a její matka to zjistila až po 4 dnech. Tím důvodem je to, že telefonické spojení v tom místě prostě spíš nefunguje, než funguje. Když to zjistili, tak se okamžitě rozjelo pátrání, do kterého se zapojilo 100 lidí. Ale v podstatě moc naději na přežití jí nedávali. Jenom si představte, že jí byly tehdy 3 roky. Ztratila se na Sibiři v lese, kde se tehdy teploty pohybovaly v noci kolem nuly a ona měla na sobě jenom lehké letní šaty a na nohách punčochy. To za prvé. A za druhé v lese, kde jsou vlci nebo třeba medvědi. Jasně, vlci jsou hodně plaší, ale medvěd to je šelma, která bez problému rozsápe i dospělého člověka. A za třetí, sama už v té divočině byla v tu chvíli několik dní. Jak jsem ale prozradil, tak příběh skončil šťastně. Totiž holčičku následoval její pes a ten jí pomohl přežít. Během nocí zahříval a nakonec po 9 dlouhých dnech odběhl pro pomoc a skutečně záchranáře dovedl zpátky ke Karině. Celé to trvalo dlouhých 11 dní. Karina mezitím pila vodu z potoku a jedla lesní plody, takže díky tomu přežila. Když ji záchranáři objevili, tak byla sice vyčerpaná a měla pár škrábanců, ale jinak neměla žádné závažné zranění, což je naprostý zázrak. 3letá Karina tak přežila 11 dní v sibiřské divočině jenom se svým psem. A u psů ještě chviličku zůstaneme.

Přátelé, mám pro vás ještě jednu odlehčenou zajímavost o Sibiři. Jedním z původních etnik Sibiře jsou dodnes Čukčové. Jejich populace se uvádí kolem 16 tisíc lidí. A čím vás určitě zaujmou, je fakt, že to právě oni vyšlechtili psa sibirského huskyho. Jejich kočovný způsob života totiž vyžadoval spolehlivého pomocníka a oddaného kamaráda. Husky jim sloužil především jako tažné zvíře jejich saní. Totiž sibirský husky dokáže díky svému jedinečnému metabolismu běžet desítky kilometrů v mrazu, aniž by se unavil. Což je dost unikátní schopnost. Domorodí Čukčové toho dosáhli přesně tak, jak probíhá šlechtění psů dodnes. Prostě si vybírali do smečky jenom ty psy, kteří s málem jídla zvládli dlouhou trať, no a ty křížili mezi sebou, až nakonec vznikli tihle šampioni. Huskyové proto bývají považováni za nejlepší vytrvalostní běžce z celé živočišné říše, což ovšem platí jenom v chladném podnebí, zatímco v teple se začnou rychle přehřívat. Mimochodem, celkově nejlepším vytrvalcem ze všech je překvapivě člověk, protože má něco, co zvířata neumí, totiž potíme se a tím se ochlazujeme. I když to nezní úplně vábně, pocení je doslova evoluční jackpot, který člověku umožnil ovládnout planetu. Ale zpět k huskymu. Čukčové tohle plemeno využívali také k lovu. Husky je totiž natolik odvážný, že dokáže sám zaútočit i na medvěda. Tak je zajímavé, že sibirský husky prakticky neštěká, místo toho raději vyje. A určitě vás na první pohled zaujmou také jejich oči. Ty mohou být až magicky modré nebo hnědé, po případě mohou mít jedno oko modré a druhé hnědé, což se jen tak nevidí. A jak se stalo, že husky se dostal do celého světa? V 19. století se plemeno přes obchodníky rozšířilo do Severní Ameriky. Obrovskou popularitu pak získal sibirský husky v polovině 20. let minulého století, když zachránil město Nome před epidemií záškrtu. Pokud byste si chtěli tento příběh připomenout, doporučuji poslechnout si první díl o Aljašce. Najdete ho na našem webu radiojunior.cz. Samozřejmě pod heslem Expedice Sever.

Na úplný závěr pro vás mám ještě jednu katastrofu. V minulém díle jsme se bavili o tunguské události, kdy do oblasti dnešní Sibiře spadl meteorit, respektive vybuchl 5 až 10 kilometrů nad povrchem země. Ale na Sibiři se v minulosti staly mnohem horší věci. Řeč bude o sibiřských trapech a tentokrát poputujeme hodně do minulosti, ale slibuju, že to bude fakt mega zajímavé. Jako sibiřské trapy se označují obří sopečné erupce, ke kterým došlo před 252 miliony let. Láva tehdy zaplavila oblast o rozloze 7 milionů kilometrů čtverečních, což je více než polovina rozlohy celé Sibiře, jako fakt obrovská plocha. A i když to možná na první pohled není zřejmé, následkem této obrovské vulkanické činnosti se uvolnilo do atmosféry tolik skleníkových plynů, že postupně vyhynulo 96% všech mořských tvorů a 70% suchozemských obratlovců. Právě na Sibiři se tak odstartovalo největší masové vymírání v historii naší planety. Ono se to samozřejmě nestalo za týden. Odhaduje se, že to vymírání trvalo milion let, což je i tak děsivé, ale když to vezmeme z druhé strany, tak si možná pamatujete, že dinosauři se na naší planetě objevili nebo začali objevovat zhruba 250 milionů let zpátky. Tahle katastrofa se ovšem stala 252 milionů let zpátky. Jinými slovy, ty takzvané sibirské trapy vlastně uvolnily prostor pro nový život. Tím, že vyhynul ten tehdejší, tak mohli vzniknout dinosauři,

A mimochodem tím, že na planetu spadl meteorit a vyhubil dinosaury, tak díky tomu zase mohli vzniknout lidé. Takhle ten koloběh prostě funguje. Dneska v oblasti sibirských trapů nenajdete aktivní sopky, doutnající krátery, horké prameny ani gejzíry. Ta oblast je vulkanicky zcela neaktivní, takže ničeho takového se tamnější obyvatelé opravdu bát nemusí.

Přátelé, než se definitivně rozloučíme, tak si dovolím ještě jednu poslední perličku. Věděli jste, že i u nás máme svou Sibiř? Skutečně, když do mapy zadáte Česká Sibiř, tak se vám zobrazí oblast ve středních Čechách v okolí městečka Melíčín. Tento kraj získal své pojmenování díky drsným klimatickým podmínkám. V Melíčíně a okolních vesnicích je totiž zima delší a tužší než jinde ve vnitrozemí. Třeba když tam napadne sníh, tak lidé tam řeší dost podobné problémy jako v pohraničních horách. Sníh se tam zkrátka drží o dost déle. A třeba když v Praze prší, v Milicíně zpravidla sněží, teda míněno v zimě. Není to ale žádná záhada, je to všechno způsobeno zeměpisnou polohou. Tak pokud chcete zažít Sibiř, stačí vyrazit v zimě do Milicína. Přátelé, to už by bylo pro dnešek opravdu všechno. Téma Sibiře už opustíme a příště zavítáme do další severské země. A kdo už se teď nemůžete dočkat, pusťte si mezi tím odvysílané díly našeho severského putování. Všechno najdete na radiojunior.cz. Tak se mějte fajn a zase někdy. Čau, ahoj.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!

ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

kuří, vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří, vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný.

podzime, tam je plačtivý den. Pěkně tě, prosím.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou.

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Do pole!
0: Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Spali se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí.

Starou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama na trati pole louky lesy. Vzduchem zní fanfára tram tarararara, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou.

kytarou zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Už volá vrchní zajíc, pravda vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí sraz, je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi příběhy plné fantazie? Tak se vám zaručeně bude líbit následující pohádka Anička Skřítek a slaměný Hubert, díky které se vypravíme do prapodivné zoologické zahrady. Na motivy Vítězslava Nezvala ji napsala Jitka Škápíková. Režie v roce 1996 Karel Weinlich. Účinkují Alexandra Webrová, Marek Eben, Petr Nárožný, Ivan Gibel a další.
2: Anička Skřítek
3: a slaměný Hubert.
2: Na motivy Vítězslava Nezvala nás napsala Jitka Škápíková.
3: Dramaturg Eva Košlerová,
2: hudba Jiří Pazour,
3: účinkují
2: Sandra Webrová,
3: Marek Eben, Ivan Gibel, Petr Nárožný, Martin Zahálka, Jana Mařasová, Antonín Molčík, Antonín Hart, Jan Kukla, Tereza Hofová, Jana Koupková a posluchači soukromé herecké školy.
2: Asistentka režie Hana Dudová,
3: zvukové efekty Petr Šplícha,
2: střih Lenka Vintrová,
3: zvuk inženýr Tomáš Kselhofer a nastudoval režisér Karel Weinlich.
4: Ach, takovou krásu jsem jak těživa neviděla. Velikánská mítina, kolem které stojí samé vysoké kostely. A všechno se nádherně třpití. Možná, že se mi to jenom zdá. A možná v tom snu ani nejsem Anička Skřítek. Ba ne, jsem Anička Skřítek. A tady je krásně.
5: Hop, hop, hop. Byl jeden strop. Na tom stropě byla díra. Do té díry chytli víra jako pod poklop. Hop, hop, hop.
4: Těch lidí kolem a říkají tak podivná slova. Vůbec tomu nerozumím. Už to mám. Usnula jsem hospodáři ve voze a on mě odvezl sebou do města. Jsem ve městě a toto je ring. Kam pak všichni tolik spěchají? Musím se také podívat.
5: Na tom stropě byla louka pro mouchu a pro pavouka veliká pět stop. Hop, hop, hop!
4: Au! To je tvrdá země. Vůbec se neboří jako u nás doma. Ach, to je krásné, jako nebe. A možná ještě krásnější. Kulatý obraz pověšený na vysoké věži, nad ním zlatá klec. To k němu všichni spěchají. A těch oken nad sebou jsou jako skleněné žebříky do nebe. Jak mohou žít tak vysoko lidé a jejich koně?
3: Nerge dorgo týrky katrkat serge.
4: Hoďme. Pětník. To cinkl pětník.
3: Nerge dorgot jirgi katrkat serge.
4: To je ale divný člověk, co si tu cinká pětníkem a mluví řečí, které nerozumím. To on asi nebude rozumět řeči, kterou se já domlouvám s hospodářem a ovcemi. Když řeknu benzietele, vezme beran nohy na ramena. A když řeknu pas se, tak se pase.
3: Nerge dorgot jirgi katrgat serge. Šach.
4: Hrozná slova. Ty si nikdy nezapamatují.
3: Šachmat. Řekl jsem přece nedotýkat se. A vy jste se dotkla. Nerge je ne. Dorgo je do. Týrgi je tý a tak dál.
4: Aha, už tomu rozumím. Když se přidá ke každé slabice rgarge a tak, mluví se cizí řečí.
3: Dotkla jste se mého pětníku, jakože jsem slaměný Hubert. Přiznáváte se?
4: Přiznávám se. To jsem ještě nerozuměla cizí řeči.
3: Ale já už vlastně nejsem slaměný Hubert. Byl jsem Hubert slaměný, nejsem Hubert slaměný, nebudu Hubert slaměný.
4: A proč už jim nejste?
3: Je na mě snad něco slaměného? slaměné ruce, nos, nebo jazyk, nebo snad slaměné oči, nebo slaměné vlasy?
4: Ne, nic na vás není slaměného. Proč jste se tedy jmenoval slaměný?
3: Měl jsem slaměný klobouk. A jak vy se jmenujete?
4: Říkají mi Anička Skřítek.
3: Skřítek, protože jste tak malička?
4: Uhádl jste. A vy už nemáte slaměný klobouk?
3: Měl jsem něco slaměného, byl to klobouk přece. Měl jsem něco slaměného a teď je to v řece.

0: Běžíte? Jak to, že neběžíte?
1: Co to říkají?
0: Kdo?
1: Ti lidé. Vidíte? Tam za tím obrovským skleněným rámem. Mají černé šaty, jako by šli na pohřeb. A bílé šaty, jako by šli na svatbu. A veliké barevné klobouky, že jim není vidět do očí. Sedí kolem vysokých skleněných hub na jedné noze a ty dámy mají ohromná, velmi veliká ústa. Jako by v nich drželi růži. Myslím, že šeptají právě toto.
2: Máš pravdu, však jen čas. Máš pravdu, však jen čas. Byla to malá past. Byla to malá past. Nebyla to snad kles. Nebyla to snad kles. Ta hezká, milá věc. Ta hezká, milá věc.
1: Tak přece poslouchejte. Ti lidé jsou tak zvláštní.
3: Ne, klec to nebyla.
4: Ne, klec to nebyla. Byla to kobyla.
5: Byla to kobyla.
3: Kobyla, proč však proč?
5: Kobyla, proč však proč?
3: Proč? Pro slepičí kvoč.
5: Proč?
3: Pro slepičí kvoč.
1: Co je to ten ohromně veliký rám, za kterým se to děje?
0: To je přece kavárna.
1: Kovárna. A kde jsou koně? V naší kovárně jsou vždycky koně.
0: V kavárně. Sedí snad za stolem.
1: Nikdy. Stojí nebo leží.
0: A jedí snad zmrzlinu?
1: Co je to zmrzlina?
0: Zmrzlina je zmrzlá věc.
1: Třeba nos?
0: Ale ne. Něco zmrzlého, co se jí.
1: Koně žerou oves.
0: Na talíři nebo v šálku.
1: Z pytlíku. Kovárně je kovář. Uchopí do kleští železo a šlape měch. Až je železo rudé, položí je na kovadlinu a tluče do něj perlíkem.
6: Černá hora na ní květ. Pojď si k němu přivonět. Já ke květu nevoním. Raději na stelu koním. Nestel nic a nikomu. Koně nepřijdou domů, koně jeli do mlýna, nažrali se tam blína.
1: Když do něj tluče, železný oheň padá po zemi jako květy a odletují jiskry veliké jako míče. Pak ková koně. Kovář je černý, ale komíník je černější. Už víte, kdo je kovář?
0: A pijí tam také kávu?
1: Kde? V kovárně?
0: Ne, v kavárně. Vy to pořád pletete. Správně se říká kavárna.
1: U nás se říká kovárna.
0: Měla jste běžet štafetou.
1: Když ti lidé byli tak zajímaví... Podívejte se na tento dům. Ten je ještě mnohem vyšší než ostatní a celý skleněný. A je v něm docela všecko. To skleněné okno je bez konce.
0: Máte pravdu? A tam, úplně vzadu na konci toho světa, stojíte vy i já. Vidíte? Stojíme tam oba. Jsme zároveň zde i jinde.
1: Já se trochu bojím.
0: Já jsem docela rád. Svůj klobouk jsem ztratil zde, jinde jej třeba mám. To nemohu vědět.
1: A vy už jste někdy byl jinde?
0: Například, když spím, to jsem vždycky jinde.
1: Ale teď přece nespíme a přesto jsme jinde.
0: Tak přestaňme být zde a začněme být jinde. Já už nejsem zde. Vidíte mne? Jsem jinde a už nikde jinde.
1: Ach, už je jinde a někde jinde. To je krásné.

0: štěstí.
1: Již jste se dost vytančila, prosím.
0: Vždyť vy se také točíte.
1: Ano, a budeme-li se takhle točit ještě chvíli, přijde mi špatně.
0: Zkuste zavřít oči a udělat rukama, jako když se jde po provaze.
1: Nějak to nejde. Pojďte ke mně blíž.
0: Ještě kousek?
1: Co to? Už se netočím.
0: Já už také ne.
1: Pojďte, chytneme se za ruce a raději poběžíme.
2: Připravte si vstupenky, budou se proštípat.
0: Co to chce ten hrozný člověk s račími klepety?
1: Chce takový lístek, že smíme vstoupit.
0: Vstoupit? A kam?
1: To netuším.
2: Připravte si prosím vstupenky do zoologické zahrady.
0: Vy máte nějakou vstupenku?
3: Nemám. Mám jenom kapesník.
2: Nezdržujte provoz a podejte mi vstupenku.
0: Dejte tady tomu hroznému člověku kapesník.
2: Pro jednoho či pro dva?
1: Pro dva?
2: Můžete jít.
4: Jsem koráb pouště, pluji ze Sahary. Jsem koráb pouště, seděl na mě král. Jsem koráb pouště, vezli na mě dary. Po celé poušti, kudy jsem se bral.
0: To je ale divný koráb, vždyť ani nemá vesla.
4: 100 dní a nocí klopítal jsem v prachu. O, jak jsem tehdy ztratil na váze. 100 dní jsem prožil v nevýslovném strachu. Než dobelhal jsem k první oáze. Jsem koráb pouště.
1: Jsem? Slavněný Hubert.
0: Jsem Anička Skřítek.
4: Těší mě.
1: To je velbloud, víte? Ten je velký, že?
0: Bude to náš veliký přítel. Až budeme v nebezpečí, vrátíme se k němu.
1: Myslíte, že budeme v nebezpečí?
0: Určitě. Asi už jsme v nebezpečí.
1: Co si přejete? Paní opice.
0: Možná nerozumí česky. Zkuste na ně promluvit cizí řečí.
1: Sorko, sirky, přerge, jerge, terge.
0: Jenom se šklebí a silně mi tiskne ruku.
1: Asi je hluchoněma.
0: Kam nás vede?
5: Dobrý den, milí žáci. Posaďte se prosím do svých lavic.
1: Vede nás do školy a ten starý rozčepířený papoušek je tady asi učitelem.
5: Kde je osa? Řekl jsem, prosím, kde je osa? Již je pozvonění.
6: Dobrý den.
5: Postavte se ke své lavici. Osle.
6: Ano, prosím.
5: Ať se to po druhé neopakuje. Příště se nikde netoulejte a buďte včas u své lavice. A teď klid, prosím. Žáci, budete zkoušeni?
1: Vždyť jsou prázdniny. Proč bychom měli být zkoušeni?
5: Zoologické zahrady nejsou nikdy prázdniny. Kolik je jedna a jedna?
0: Jedna a jedna jsou dvě.
5: Jak? Dvě? No, to musím dát na konferenci k lepšímu. Tak my žáky jsme tu ještě neměli. Jedna a jedna jsou přece žluté střevíce.
1: Jedna a jedna jsou... oslí uši?
5: Dobré. Kolik je půl a půl?
0: Jedna.
5: Budete do smrti tahat parní váleč, uděláte-li ještě 15 takových chyb? To je hrozné, to je příšerné. Půl a půl jsou žluté polobotky. Pamatujte si to a seděte si.
1: Půl a půl je vajíčko?
5: Výborně. Zdá se, že jste se přeci jen učil. Postupujete do vyššího ročníku. No, Prosím. My se tady učíme a osel si klidně spí, to je vrchol.
6: Promiňte.
5: Ať se to víckrát neopakuje. Osle, zkouším dál. Co jsou to hvězdy?
1: Hvězdy jsou...
5: Správně. Hvězdy jsou. A dál?
0: Hvězdy jsou myši.
5: Výborně. Ještě jsme tu neměli tak skromného učence. Nejenže jste si svou odpověď nedala patentovat, nýbrž přicházíte s ní na pomoc nejlepšímu žákovi. Postupujete také do vyššího ročníku. Pokračuji se Pampeliška.
0: Pampeliška je liška s bílým ohonem, z kterého padá peří.
5: Krásné. Jak krásné. Co je blesk?
1: Blesk je zásuvka plná staniolu.
5: Co je hrách?
1: Hrách je vojenský bubínek.
5: Co je potkan?
0: Potkan je potkání, ocásku a nabubřelé švestky.
5: Co je ropucha?
1: Ropucha je rukavice bez prstů.
5: Co je havran?
0: Havran je kaňka na bílém sněhu.
5: Co je rosnička?
0: Rosnička je zvoneček.
5: Co je sůva?
1: Sůva je hlasná trouba.
5: Krásné. To je krásné. Výborně. Máte zoologické vyznamenání. Musí se to oznámit nejvyššímu pánovi, aby vám osobně předal diplom. Papoušek volá orla. Papoušek volá orla. Orle, hlas tebolou, opakuj. Papoušek volá orla. Jak mi slyšíte?
7: Tady orel, tady orel.
5: Kde si zase couráte? Ano, s vámi mluvím, orle. A nemračte se tolik. Já bych na vašem místě raději strčil hlavu do písku.
8: Co pak jsem pštros?
5: Nebuďte domýšliví. Máte být na svém místě, když vás volá představený. Poletíte oznámit nejvyššímu pánovi, že jsem dvěma žákům udělil zoologické vyznamenání. Ať se vystrojí slavnost první třídy. Ne, aby někdo chyběl v průvodu. A pospěšte si, ať už jste pryč.
8: No prosím, prosím.
5: Snad si opravdu nemyslíte, že jste byl kdy králem ptáků. K smíchu. To jsou pověsti, kterým byste neměl věnovat ten tu nejmenší pozornost. Jak já tomu přijdu, že věříte každé báchodce?
9: Vrku, vrku, diplom express, rekomando, prosím.
5: To je dost, holube. Ještě, že jste dodal diplom letecky. Už jsem se bál, že s ním přijdete pěšky. Slyšíte, holube? Kolega Datel má službu v telegrafním oddělení. To je vzorný pracovník. Právě mi ohlásil váš přílet. Leďte, holube, ať už jste pryč. Nemíním se s vámi rozčilovat. Nejvyšší pán.

0: a vzali sebou plot. Podívejte, tam to krásně pruhované.
1: To jsou zebry.
0: Hleďte, duha.
1: To je přece páv. Rozestřel chvost. Nejspíš za ním jde nejvyšší pán.
0: Už vidím nejvyššího pána. Přímo za pávem jde náš veliký přítel.
1: To není on. Našemu velikému příteli sedí na zádech takový směšný ušák a má na hlavě královskou korunu. Ti mají ale divného nejvyššího pána.
0: Vždyť je to docela obyčejný králík.
2: Prosím o klid. Zahajuji slavnostní ceremoniál. Zde je připraveno o nejvyšší pane zoologické vyznamenání pro naše žáky. Ale co to slyším? Tak se mi zdá, že jsou přítomni všichni. Hned to prověřím. Antilopa? Jak? Antilopa chybí? Volám antilopu. Antilopa skankavá. Nech se neprodleně dostaví před tribunu. Beru na vědomí, že antilopa chybí. Neomlouvá mi však blecha. A blechy se nám dostavili v plném počtu. Výborně, blechy. Candát? Ovšem, chybí jako vždycky. Obyvatele vodní říše se straní našeho kolektivu tvrdíce, že nemohou na vzduchu dýchat. To je ovšem neomlouvá. Čolek samozřejmě také chybí. Jeho jméno se mi tak špatně vyslovuje, nač já se mám namáhat, když čolek vždycky, ale vždycky chybí. Oznamuji nejvyššímu pánovi, že jsem vyškrtnul čolka ze seznamu. Ať se nikdo netěší, že budu vyvolávat podle abecedy. Tuleni, nespěte tam vzadu, vidím vás dobře.
1: Tak se mi zdá, že to nejvyššího pána moc nebaví. Podívejte, co dělá.
2: Žádám nejvyššího pána, aby odevzdal našim žákům zoologické vyznamenání.
0: On ten diplom sežral. To je ale hloupý nejvyšší pán.
2: Ticho! Ať se nikdo neopovažuje posuzovat činnost nejvyššího pána. Sláva nejvyššímu pánovi. Ticho! Ať je tu okamžitě ticho.
0: Kdo to škytá? Neškytáte snad vy?
1: Já? Ne. No dovolte. To škytá ten králík. Diplom byl napsán na tlustém dužnatém listu a asi mu leží v žaludku.
2: Klid, prosím, snědl-li nejvyšší pán diplom? Jistě měl protopádné důvody. Patrně usoudil, že dáma, která ho označila za hloupého, není zoologického vyznamenání hodna. Ano, dámo, tak je to. A proto se náš velemoudrý nejvyšší pán obětoval a sežral je. Končím slavnost. Jménem nejvyššího pána všichni do klece. Všichni do klece. A už vás tady nevidím.
0: To je dobře, že už to skončilo.
2: Ko. Bylo jedno jablko. Kdák. Byl to vlastně pták. Hap. Ten pták měl 10 hlav. Byl těžký na váhu. Hutru. Snědli kilo, potru. Vrku. Ten mu sedí v krku.
0: Co to povídá?
2: Krá. Prosil doktora, čím to spláchou, čím? Čičí. Doktor nad tím chyčí. Píp. Už je mu zas líp.
1: Zbláznil se. Asi. To se papouškům občas stává.
2: Jsem početnice. Jsem tygr. Jsem neviditelný inkoust. Ohejte mě nad kamny a dozvíte se, kudy se dostanete do říše loutek.
1: Skutečně se zbláznil.
0: Ale já bych se ráda podívala do říše loutek.
2: Vytrhněte mi péro, ono vám popíše cestu.
1: Vytrhnu mu je.
2: Jauaj.
0: Co píše? Přečtěte mi to.
1: Jděte stále po tom jemném písku, jděte po tom písku k vodotrysku. Tam najdete malý tichý koutek, ve kterém jsou dveře k říši loutek.
0: No tak, vydáme se tam.
3: Pak jej budu vyšívat zlatou jehlou, zlatou nití, na níž perličky se třpití.
0: Slyšíte? Kdo to šeptá?
1: Nechtěla byste to poznat sama? Už jste dost veliká.
0: Je to skleněný stromek nebo keř z vody?
1: Je to vodotrysk. Mohl by mi říct něco o mém slaměném klobouku. Třeba o něm slyšel.
0: Myslíte? Budeme tedy poslouchat.
3: Sluší se šiška, šišatá hlava, šiška, šimu,
0: já vím, co říkáš.
3: Šimpanz, šípek.
0: Suší se, suší se.
3: Sluší se šiška, šišatá hlava.
1: Já slyším
3: šiška,
1: slovo
3: šiška. Šimpanz, šípek.
0: A já šišatá hlava.
1: Takhle se nic nedozvíme. Podívejte se před sebe. Vidíte ty dveře? To jsou určitě ony, o kterých nám psalo zázračné pero. Zkusím je otevřít.
0: Vidíte tam něco?
4: Je tu dlouhá tmavá chodba a v ní dopravní signál.
0: Co?

0: To znamená, že je volná.
1: Pojďte dovnitř.
2: Kam asi vedou ty koleje?
3: Nastupovat!
0: Už jste někdy jela zábavním rychlíkem?
2: Ne, nastoupíme si?
0: Ovšem, já už nastupuji.
2: Tušíte, kam jedeme?
0: Ne, možná budou vyvolávat jméno stanice, někdy taky volají horké párky, nebo taky pivo.
3: Zábavní rychlík, přístupní stanice.
2: Zdá se, že nevolají ani horké párky, ani pivo. Já bych raději vystoupila.
0: Tak pojďte.
2: Nevím, jestli jsme vystoupili na správné stanici. Všude jsou jenom pusté a vyprahlé skály. Nezdá se vám to divné?
4: Hau, hau, hau, kníry ven. Hau, hau, hau, pušku sem. Hau, hau, hau, již berím. Hau, hau, hau, že střelím. Prach a broky na tři kroky. Netrafil jsem.
2: Černoši, malilinkatí polonazí černoši a mají dlouhá kopí. Co budeme dělat?
0: Vyčkáme. Mohlo by se stát, že nás upečou na rožni.
2: Ne, tomu nevěřím. Určitě nejsou zlí, když tak hezky zpívají.
0: Jděte si tedy za nimi, když se vám tak líbí.
2: Půjdu za nimi, protože se na mě mračíte.
5: Hurá, hurá, skončil den. Zapalme si pochodeň. Sezaďme se v husté šiky. Pojďme

0: Naši mouřeninové, už na vás čekáme. Jsem nejstarší bratr.
1: Jak jste se dozvěděli, že přijedeme?
0: Stalo se to takto. Měl jsem zrovna službu u děr. Dával jsem pozor, nechystá-li se nás někdo přepadnout. Když tu náhle se z jedné díry ozvalo hlasité frkání, zvolal jsem, stůj, nebo střelím. A z díry vykoukly dlouhé vousy. A za nimi vyskočil celý králík. Chvíli se divně motal a pak vyplivl váš diplom. Odtud víme, že přijedete. Vy a váš bratr.
1: Nemám žádného bratra. To je slavněný Hubert. On se vás prve trošku bál.
2: Nebál jsem se. A bude-li si někdo myslet, že jsem se bál, i hned mu vypovím souboj. Nikdo si to už nemyslí? No proto. Tak vám tedy souboj.

0: Thank you, team.
1: Zabudujten na buben, štěk nám přišel slavný den. Hurá, hej, na nepřítele, zaženem ho do postele. Jsme zlukaci!
2: Vítáme vás, vaši mouření nové. Buďte vítáni, Zulu kapři. Jsem nejstarší bratr a toto jsou moji mladší bratři. Buď jste si však spletli číslo zábavního rychlíku, nebo jste si spletli mapu.
3: Proč myslíte?
2: Protože jste Zulu kapři. A u nás je souš. Bude se vám tu špatně dýchat.
3: Oh, naopak. Vám se bude zakrátko špatně dýchat.
4: Vy máte plíce a my máme žábry.
3: Proto se nám bude dobře dýchat.
2: Proč by se nám?
5: U nás špatně dýchalo.
2: Když se nám?
5: U nás dosud dýchalo dobře.
3: Protože přijde povodeň.
2: Jak? Přijde povodeň?
6: Přijde povodeň?
7: Povodeň.
2: Ač si, nemůže se nic stát. Ucpali jsme přece všechny díry v mořském břehu tlustými dužinatými listy. Můžete se klidně přesvědčit.
3: To můžeme.
2: Ach ne, listy jsou pryč.

0: Брашме, браці.
1: Пачі, мамо, пачі.
2: Кто уволнил ти діри? Уволнil jste snad vy?
3: Neuvolnil. Ať se přihlásí, kdo je uvolnil, a já mu i hned vypovím souboj. Přímo, leď vlevo, v bok. Raz, dva, držte krok. Neříkejte, že jsem malý, nebo ukážu vám svaly. Neříkejte, že jsem slabý, nebo ukážu vám baby. Přímo, leď vlevo, v bok. Raz, dva, držte krok.
2: Podívejte, nejvyšší pán. Celý se třese a padají z něj bobky. Na každém jedno písmeno. On nám něco píše.
3: Ukažte. O, D, P, U, S, Č, T, E, M, I. Odpusťte mi.
2: To ty jsi uvolnil všechny díry v mořském břehu? Ty nenasi to. Podívej se, co jsi způsobil.
4: Když jsi ale podal písemnou žádost, abychom mu odpustili, musíme mu odpustit.
2: Vidíš, vidíš. Tak my ti tedy odpouštíme.
3: Držte vlny, ať k nám tak rychle neplují.
0: Ještě chvilku je udržíme, avšak dlouho již ne.
2: Jsme v nebezpečí? Jsme. A na koho se obrátíme, když jsme v nebezpečí? Na koráb pouště přece.
0: Koráb by se hodil i nám.
2: Tak volejte se mnou. Náš veliký příteli korábe pouště, přijďte nám prosím na pomoc.
0: Korábe pouště! Jak se nám špatně dýchá?
5: Nám se dýchá dobře.
3: Korgorárga berge pourgouštěrge!
6: Století v pouští, jaká je to cesta, tak stala se mi chůze návykem. Jak král jsem výjížděl do zlatých bran města, jak krále vítali mě s pokřikem.
3: Koráb už je tady.
2: To je dobře, že jste přišel, milý korábe.
3: Zulu kapři, už můžete pustit vlny.
7: Naskákejte si všichni na má záda. I vy, bratři.
8: S Bohem,
3: Zulu kapři.
6: Jsem koráb pouště, pamatuji časy, kdy vládlo štěstí u Beduínu. Ach, dodnes vzpomínám si na oázy, kde mohl jsem se vyspat ve stínu.
3: To nám ta cesta hezky ubíhá.
2: Tolik vody jsem jak těživa neviděla. A jak se krásně třpití. Vidíte to tam v dálce před námi? Co to asi může být? Že by to byl mrak?
9: Nebo hejno volavek?
3: To bude určitě můj slaměný klobouk.
7: To, co se tyčí v dálce před námi, je vysoká zeď, za kterou vás čeká poslední dobrodružství.
3: Tam se musíme rozhodně podívat.
7: Jak si přejete, ale já už s vámi dál nemohu. Nedá se nic dělat, musíme se rozloučit. Odvezu nejvyššího pána zpátky do zoologické zahrady.
8: A my se vrátíme zpět do říše loutek.
7: Tak tedy naschledanou, mouzenínové. Naschledanou, Aničko a Huberte.
8: Šťastný.

0: taky mi smutno, že jsme se museli rozloučit s naším velikým přítelem a s malými mouřiny.
1: Nemyslete na to, musíme jít dál.
2: Jak chcete jít dál, když je před námi ta zeď?
1: Je na ní napsáno. Poutníče zvyklý chodit zvolna krokem, mě nedobudeš jinak, nežli skokem.
2: Co teď? Vy snad umíte skákat přes vysoké zdi? Já ne. Musíme se vrátit.
1: A já snad ano. Já také neumím skákat přes vysoké zdi, ale musíme to aspoň zkusit. Připravit se? Pozor! Teď!
2: A hopla!
1: A hopla! Vidíte, jak to bylo snadné? Už letíme! To je výška!

0: Proč tak smutně zpívá? Seznámíme se s ní?
1: Pozor! Padáme! To máme z toho, že jste chtěla vidět rusálku!
2: Jauwes!
3: Jen pojďte dál, mý milí. Vítám vás. Zatopím rychle v kamnech. Ať je tu pěkně teploučko.
4: Kde to jsme?
3: Jste u mě, u rusalky.
5: Hned jsem si myslela, že jste rusalka. Máte tak krásné oči.
6: Líbím se ti i přesto, že jsem zelená.
5: Jak je krásné, že jste zelená. Kdybyste byla bílá, už by to snad ani nebylo tak krásné.
6: No, jen když se ti líbím.
4: Vidíte, co ta rusalka dělá?
5: Vidím, vyšívá praporek.
4: A víte, co na něj vyšívá?
5: Nevím, květiny?
4: Kde pak květiny?
5: Tak hvězdičky.
4: Kde pak hvězdičky?
5: Srdíčka?
4: Kde pak srdíčka vyšívá na něj? Hrusostrašný nápis.
5: Přečtěte mi jej.
4: Strašidlu k narozeninám.
5: Strašidlu? Tady bydlí strašidlo?
3: Ano, mý milý. Vyšívám dárek pro strašidlo, které mě drží v zajetí.
5: Je to snad drak?
1: Nebo saň?
3: Ne, ne. Něco ještě mnohem strašnějšího. Je to fuj avice. Víte, co už jsem od ní všechno zkusila?
5: Tak proto jste tak smutně zpívala.
3: Proto, malička. Hned jak jsem viděla, že se ke mně chystáte na návštěvu, řekla jsem si, že by bylo škoda, aby vás fujavice také polapila do zajetí. A taky vyšívám dárek k narozeninám. Třeba ji na chvíli vypudím z domu. To neznáte fujavici. Jak vidí praporek, nafoukne se samým štěstím a odletí s ním na procházku. Někdy si s ním vydrží hrát celé hodiny.
5: Hleďte, na okně roste zázračná květina.
4: A venku se chumelí.
6: O, to je hrozné. Zavřete dobře okna, děti. Fujavice proleze každou škvírečkou.
4: Nebuďte smutná, rusálko. Třeba to nebude tak zlé?
6: O, bude to zlé. Je to velmi zlé, když se chumelí. Už je pozdě, nestihnu praporek dovyšívat. Fujavice tady bude každou chvíli.
1: To bych jí neradil. Až se objeví, vypovím jí i hned souboj. Už ji vidím, letí rovnou k nám.
5: Leďte, jak se všechno kolem rychle mění. Venku je zataženo a začala zima. Já se bojím. Utečeme raději.
6: Běda, běda, jak ten čas rychle letí. Za chvíli celá studna zamrzne. Je s námi konec. S Bohem.
7: Zmizíme cit i myšlenka. Zas budu žít jak panenka. Ach, ztratit řeč, ta útrapa, a říkat věč, mě

0: chudinka rusalka. Dočista zmrzla.
1: Myslím, že ne tak docela. Zdá se, že ještě pohybuje rty a lomí rukama směrem k hodinám.
0: Co nám chce asi říct?
1: Nejspíš se někde stala chyba. Zapomnělo se na hodiny. Jakmile se hodiny zastavily, zastavila se s nimi i rusalka.
0: Jak se zastavila?
1: Zastavila se v ní kolečka.
0: My v sobě máme nějaká kolečka.
1: Vy ani já v sobě nemáme žádná kolečka, ale rusalka asi ano.
0: Tak ty hodiny rychle natáhněte, dřív než se zastaví úplně.
1: Již je natahuji. Mžik, mžik, mžik, počkej okamžik. Napřed mžiknu, potom křiknu, už je čas vstáti z lůžka zas. Slunce hřeje, vítr věje a ty spíš, že se nestydíš. Musíme posunout čas blíž k jaru, aby fujavice ztratila zlou moc.
0: Vy, co si mnou trhlo? Vámi také?
1: No, mnou také co si trhlo, až jsem poskočil.
0: Ledová květina v okně mizí a všechno se prosvětlilo.
1: Zdá se mi, že jedeme někam nahoru.
0: Taky se mi zdá. Rozeznáváte ty věci, kolem kterých stoupáme vzhůru?
1: Jak bych mohl, stoupáme příliš rychle, vidím všechno rozmazaně.
0: Podívejte, kdo je to tam dole?
1: Vidím špatně, už je příliš daleko.
0: To je přece rusalka, zase obživla a mává nám na pozdrav.

0: Istupova! Istupova! Konečná stanice!
1: Zase ten hrozný člověk sračí mi klepety.
2: Proč mi tak silně tisknete ruku?
1: Letíte nebo neletíte?
2: Kam bych letěl? Stojím vedle vás? Proč zavíráte oči?
1: Abych neviděla, jak se zabijeme.
2: Kdybychom se zabili, zabili bychom se přece jinde. Zde se nám nemůže nic stát.
1: Vždyť jsme přece jinde.
2: Už ne.
1: Už nejsme jinde. A kde jsme tedy?
2: Nyní jsme zde.
1: Kde zde?
2: Na rinku, kde jste měla běžet štafetou, ale neběžela jste, protože jste se dívala oknem do kavárny.
1: Do kavárny.
2: Do kavárny. Pořád si pletete kavárnu s kovárnou. Stojíme před hračkářským krámem.
1: Jinde. Už nejsme ani trošičku.
2: Ani trošičku. Můžete klidně oči otevřít.
1: Opravdu. Už neletíme hlavou dolů. Proč už tam nejsme?
2: V hračkářském krámě právě přestavovali výkladní skříň. A jak pohybovali zrcadly, zdálo se nám, že jsme jinde.
1: Tam ti hrozní muži s račími klepety?
2: To přece nejsou žádná klepeta. Drží v ruce obyčejné kleště. Teď zrcadla odnesli, proto se už nevidíme.
1: Tak proto už nejsme jinde. To je škoda. Jak to bylo jinde krásné. A ta zoologická zahrada byla báječná.
2: Támhle jí máte. Podívejte. Ta bude asi drahá. Tu mi nikdo nekoupí. Bude jistě mnohem dražší než slaměný klobouk.
1: Je tu skutečně všechno jako jinde. Pojďte se podívat. Dokonce i ten praporek, co je na něm napsáno, strašidlo k narozeninám. Přestaňte si hrát s tím pětníkem a pojďte se podívat. Ten nápis končí slabikou nám.
2: To sice končí. Ale vůbec na něm není napsána taková hloupost. Jen si to přeslabikujte.
1: Vítejte nám. Co to znamená?
2: To, abychom si přišli do krámu něco koupit.
1: Já si nechci nic kupovat. Nemám ani za co.
2: Máme přece pětník. Počkejte na mě, zajdu do krámu sám.
1: Co chcete kupovat?
2: Něco pro vás, co vás potěší. Jsem tak rád, že jsme se tady potkali, Aničko.
1: Já jsem také rád, že jsem vás potkala, Huberte. Ještě nikdy jsem si tak krásně nepohrála, jako když jsme byli jinde.
2: Budu hned zpátky.
1: To je zvláštní. Slavněný Hubert je teď tam, co byl kouzelný svět, a počíná si tam, jako když jdu ke kupci pro droždí. Ach, jinde. To bylo tak zajímavé, že jsem docela zapomněla, kde to vlastně jsem. Že stojím na rinku, kolem kterého rostou vysoké domy, krásné jako kostely, a spousta lidí pobíhá sem a tam. A všichni ti lidé říkají divná slova, která znějí jako...
3: Hop, hop, hop, byl jeden strop. Na tom stropě byla díra pro velkého netopíra, byla jako hrob. Hop, hop, hop.
1: Možná říkají něco docela jiného, ale všichni určitě spěchají k tomu velikému kulatému obrazu zavěšenému na vysoké věži. A hospodář se vrací, musím honem zpátky do vozu, nebo mi ujede a já už se nebudu moci nikdy vrátit domů.
2: Počkejte, Aničko, koupil jsem pro vás zapětník štěstí.
1: S Bohem, Huberte!
2: Zůstaňte! Proč odjíždíte?
1: Musím! Třeba se zase někdy potkáme!
2: Tak nashledanou, Aničko Skřítku!

0: Musím si dát pozor. Co kdybych příště zase usnula hospodáři ve voze, on mě zavezl do města a já bych tam zrovna nepotkala žádného chlapce, který se jmenuje Slaměný Hubert. Jak tam jinde bylo krásně.
1: Teď se mi o tom
0: jistě bude zdát.

0: милые голки, агой, клуци, вітайте в метрі. У шоу новин погадкове школце. Тоді спіш, вітайте на нашем пустем острові, де сме с Яною праве пред хвілі строскотали.
1: Агой, голки, агой, клуци. Přesně tak. Už on vám nevypráví žádné pohádky. Pluli jsme si krásně na velké nablískané lodi.
0: Když tu náhle přišla bouře, velebouře.
1: A ta lomcovala naší lodi.
0: A pak, jako kdyby to moře mělo obrovitanonskou ruku, která nás prostě vysadila na tomto opuštěném ostrově.
1: Ano, Ušoune, jsme trosečníci. Ale jak jsi přišel na to, že je to pustý ostrov? To znamená bez lidí, kteří by tady bydleli.
0: Počkej, tady někdo bydlí?
1: No to já nevím, ale ty taky ne, takže možná ten náš ostrov není opuštěný nebo pustý. A ještě to musíme zjistit.
0: Aha, dobře, budeme zjišťovat. A teď už mám tedy ale velikánský hlad, Jani.
1: No ale Ušoune, nemáme moc velké zásoby. Musíme s jídlem šetřit, protože nevíme, jak dlouho tu budeme. Takže bys to asi měl vydržet.
0: Ojojojojoj, když já mám ale jasný hlad a taky trošku chuť.
1: No tak víš co, mám nápad. Dáme si místo sváči opravdové sváču písničkovou. Třeba po ní přestaneš mít úplně hlad?
0: No nevím, ale zkusit to můžeme. Ušounova písnička.

0: Tak já jako bych si teď tady na pustém ostrově klidně ten rohlík dal.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Ztroskotali jsme s Ušounem na pustém ostrově a zatím nevíme, jestli je tu pitná voda.
0: Všude je přece okolo spousta moře.
1: Ale slaná voda, ta se přeci nepije, Ušoune. Ta je pro trosečníka dokonce i nebezpečná. Lidské tělo ji nemá rádo.
0: Ale hlavně nevíme, jestli je tu taky jídlo.
1: A ani nevíme, jestli jsou tu nějací obyvatelé. A pokud ano, jestli jsou přátelští.
0: No jo, tak to máme spoustu práce. Jani, pojď, pojď, jdeme na průzkum ostrova.
1: Jasně, Ušoune, jdeme.
0: To jsou krásné rostliny a ty barvy.
1: Akorát se tady dost špatně prochází. Člověk se musí nejdřív prodrat liánami. No, není to žádná legrace.
0: No to... Opravdu to není žádná legrace. Kdo to řekl? Slyšela jsi to?
1: Slyšela? Takže tohle není pustý ostrov a nějací obyvatelé tu jsou.
0: Opravdu obyvatelé tu jsou. Jani, a myslíš, že jsou hodní?
1: Já doufám. Halo, dobrý den. My jsme prosím hodní trosečníci.
0: Ano, my jsme prosím hodná zpěvačka a hodné strašidílko. Krakorálka, strašidílko, jo?
1: A hele, Ušoune, to není člověk, ale papoušek. Papoušek Žako.
0: Tak si o něm pustíme písničku, ty krakorálko, a uvidíme, jestli potkáme i někoho jiného.
1: Dobře, ale mám ještě jednu prosbu na kamarády. Připravte si během písničky papír a nějakou pastelku nebo fixu, ano?
0: A po písničce je budeme potřebovat, jo?

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsme ztroskotali na ostrově.
1: Pozor, úplně pustý není, protože jsme tu už potkali dost upovídaného papouška.
0: Byl fajn. Ostrov zatím vypadá hodně přátelsky. Jsem zvědavá, jestli najdeme i nějaké hodné lidi.
1: A taky jídlo.
0: A hlavně vodu. A víš co, Ušoune, my při tom hledání dáme holkám a klukům úkol.
1: Jo. Ušounův úkol. Máte připravený ten papír a pastelku nebo fixu, jak vám Jana říkala?
0: Ano, tak perfektní. A kdo ještě nemá, šup.
1: Představte si, že stejně jako my s Janou, ztroskotáte vy na ostrově.
0: Možná je pustý, možná ne.
1: Namalujte na papír 3 věci, které byste si určitě vzali sebou, kdybyste věděli, že ztroskotáte.
0: No, já bych si třeba vzala...
1: Ne, Jani, nepovídej, mlč. Holky a kluci mají své vlastní oblíbené věci a taky věci, které potřebují, víš?
0: Jasně, tak holky a kluci, pustíte se do malování a my vám zatím pustíme naši dnešní pohádku.
1: To jsem zvědavý, jaké 3 věci byste si určitě nezapomněli na pustý ostrov vzít.
0: A já taky.
1: Ušounova pohádka.

Minule jsme se dozvěděli, jak na smetišti ve vyhozeném kočárku, kde si udělala pavoučí rodina pěkné bydlení, přišel na svět pavouček provazníček. A taky už víme, co všechno se on a jeho sestry a bratři dozvěděli ve škole. Den za dnem ubíhal, až přišel den, kdy už je pan učitel Plachetka neměl co nového naučit. Dovedli soukat i příst, tkát i šít, znali paličkování, pletení, háčkování, uměli síťovat velké pavučiny, jako všichni pavouci křižáci. A taky sestrojit pavoučí vznášedla. Teď už se mohli přiučit leda od života. Pavouci, na rozdíl od lidí, si nepotrpí na dlouhé loučení. Rozejdou se do světa jen, co si utkají loktuši, velký pevný šátek, do kterého si zabalí svoje nářadí. A tak maminka s tatínkem zamávali svým odrostlým dětem a na léto se stěhovali do lesa, kde byl příjemný chládek. Provazníček tkal svou loktuši v rohu kočárku dlouho do noci. Ráno ještě vyspával, když ho vyburcoval náraz a žuchnutí. Než se vzpamatoval, už s ním kočárek drncal po polní cestě. Na třech kolech to ani jinak nejde. V kočárku sedí košík hub a za kočárkem si vykračuje děda. Provazníček křičí: "Zastavte, já chci vystoupit." "Lidi si dneska ničeho neváží," brumlá děda do vousů a vůbec netuší, že na něj volá nějaký pavouček. Kvůli jednomu chybějícímu kolečku vyhodí celý kočárek. Až ho spravím, budu v něm vozit trávu pro králíka.

Děda bydlí v chaloupce jako dlaň. Zrovna tak pro jednoho člověka, jednu kočku a jeden šlapací stroj. Je vyhlášený krejčí a co chvíli mu lidé ze vsi i okolí přinesou něco ušít nebo vyspravit. V kůlně našel kolečko a když si s ním trochu pohrál, sedělo na kočárku jako ulité. Pak děda zamíří do chalupy a pavouček peláší za ním. Poprvé se ocitl v lidském stavení. Po obědě si dědoušek rozložil na stole sousedů v kabát s utrženou kapsou, připravil si jehlu a nit, ale kde má brýle? Hledá tady, hledá tam, až si vzpomene, že je nechal v kůlně, když opravoval kočárek. Jakmile děda zmizí za dveřmi, spustí se provazníček z trámu, kde se schovával. Děda se vrátí i s brýlemi, kouká, sehne se blíž, očím nevěří. Jehla už je navlečená. Rozhlédne se a v tom uvidí za náprstkem jukat pavouka křižáka. Tebe jsem tu, chlapče, ještě nezahlíd. Ty budeš to moje třetí dobré nadělení. Pavouček pro štěstí. Nejdřív najdu košík krásných hřibů, potom kočárek a teď šikovného pomocníčka. A provazníček byl štěstím bez sebe. Provazníček předváděl dědovi tu nejlepší pavoučí práci. Předevčírem dostal pochvalu za pavučinové kraječky na polici, včera za opentlenou tabulku v okně a dnes je provazníček náramně zvědavý, co řekne děda pavučinové mlze, kterou upředl na obrázku s rybníkem a vrbami. Místo chvály však uslyšel cizí hlas. To svět neviděl, tolik pavučin! A to mi dědoušek řekl, že tu nemám uklízet. To byla Jenůvka, dědova vnučka. Provazníček koukal na tu skázu z trámu. Zrovna rybník okrouhlík musí pokazit, pavouk jeden škaredá a už ometá obrázek navrch i ze spodu. Až se děda odtamtud vrátí, ani by ho nepoznal. Tak je to, svitlo provazníčkovi. Dědeček se vypravil k tomuhle rybníku, který se jmenuje Okrouhlík. V tom Jenůvka provazníčka spatřila. Popadla smeták a vymetla ho až na dvůr. Provazníčkovi byla venku zima. Jenůvčin výprask bolel a začalo se mu stýskat po dědovi. Rozhodl se, že se za ním k rybníku Okrouhlíku vypraví. Postaví si pavučinovou vzducholoď, takovou, jakou jim pan učitel předváděl v hodinách létání. Ale něco by měl vzít sebou, přece nemůže přijít na návštěvu s prázdnýma rukama. Pak si vzpomněl na dědečkův náprstek. Opatrně se vkradl do chaloupky, aby ho Jenůvka nezahlédla, popadl náprstek i své nářadí a pelášil pryč. Mezi větvemi rozložitého ořešáku napnul pavučinu jako vzducholoď, z náprstku si udělal palubní koš a poskládal do něj sebe i svoje věci. Teď už nezbývalo, než počkat, až zahřátá země začne dýchat vonavé teplo rovnou do nebe. V tu chvíli přesekl kotevní lana a odstartoval. Pavoučí vzducholoď, které lidé říkají babí léto, se i s náprstkem kolébavě vznesla nad chaloupku, nad vesnici a pořád výš. V tom provazníček někde za sebou uslyšel kejhá, kejhá, kejhá a v mžiku se pavoučí vznášedlo zakymácelo. Nabralo obrovskou rychlost. Provazníček se zavrtal do náprstku a chvilku trvalo, než se opatrně podíval, co se přihodilo. Aha. Jedna divoká husa ho při srážce nabrala i s náprstkem na své peří. V tom se ozvalo puf a něco zasvištělo. Ještě jednou. Husy varovně zakřičely a změnili směr letu. To, aby unikly myslivcům. Když přeletěli louku, kde jim šlo o život, štěbetali o 106, jaké měli štěstí. Dříve prý některá z kamarádek na hon doplatila. Kdyby ovšem tušili, že s nimi cestuje provazníček,
pavouček pro štěstí, tak by se tolik nedivili. Husy se blížily k horám. Jak nabírali výšku, začalo se ochlazovat. Pavouček se schoulil do klubička a spal. Když se probudil, viděl pod sebou vodní hladinu. Rybník, to bude okrouhlík, já chci dolů. Ale husy ho neslyšeli. Asi by mu prozradili, že pod nimi není žádný rybník, ale moře. Provazníček viděl celý den vodu a zase jenom vodu, až se mu začaly klížit oči a znova usnul. Ráno se pavouček probudil, kouká dolů a po vodě ani památky. Jen žlutá a šedá pláň a tu a tam hlouček střepatých stromů. Netušil, že letí nad pouští. Na obzoru se objevily kopce. Husy začaly radostně štěbetat, že už brzy budou u cíle. A pavouček se začal chystat na přistání. To víte, přistání na podvozku divoké husy není žádná maličkost. Kejhalky zamířily k vodní hladině, která se třpitila skoro stejně jako ta na obrázku u dědy v chalupě. A najednou, žbluňk! No ne, jak to přistáváš? Málem si mě utopila, zlobí se pavouček a šplíchá vodu z náprstku, který mu posloužil jako loďka. Kejhá, slyšíte ho? Volá na ostatní divoká husa, která o cestovateli zapleteném v jejím peří neměla ani ponětí. To už k náprstku připlavaly i ostatní husy a zvědavě si prohlíželi zmáchané stvoření. Kde to vůbec jsem? Ptá se provazníček. Tenhle rybník ani trochu nevypadá jako okrouhlík z dědouškova obrázku. Jaký okrouhlík? Kejhá! Tohle jezero se jmenuje Zanzavabanza. Odkud jsi spadl, když nevíš, že jsme v Africe? Sebrali jste mě ve vzduchu, když jsem letěl za dědou. A vůbec, kdo se vás prosil, abyste mě donesli až do Afriky? No, drobečku, jen se nerozčiluj, kejhali husy. Nejsem žádný drobeček, ale pavouček provazníček. Co si děda počne bez náprstku a bez pavoučího štěstí? Bez pavoučího štěstí? Tak je to. Proto nás tentokrát netrefil žádný myslivec, svitlo divokým husám. Nemohli byste mě vrátit zpátky domů, škemral provazníček. My jsme teď doma tady, poučili ho kejhalky. Domů do Čech se vracíme až koncem zimy, pak tě sebou vezmeme. Tak dlouho čekat nemůžu, řekl provazníček, zamával divokým husám na rozloučenou a vykročil do hustého lesa pralesa. Kdo ví, co ho tam všechno čeká a s kým se tam potká. Ale o tom až příště.

0: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Školku, ve které jsme s Janou stroskotali? Teď tu chodíme po ostrově a hledáme vodu, jídlo a lidi.
0: Vodu mám! Je, Ušoune, podívej se na ten vodopád.
1: Jo, no jo, ten je super. Vypadá jako hodně vysokanonánská sprcha.
0: To máš pravdu. A voda v něm je sladká.
1: Počkej. Oslazená? Říkala jsi, že slaná voda se nepije, že jí tělo člověka nemá rádo a sladkou vodu má rádo? Jo?
0: No, přesně tak, velmi. Sladká voda je totiž ta, kterou normálně pijeme. Není to žádná voda s cukrem, jestli jsi si ji tak představoval.
1: Jo, už to chápu. Slaná je ta mořská. Jo, a ta neslaná, tedy sladká, je právě ta z toho vodopádu. Jo, už to chápu. No tak.
0: Tak se napij.
1: No, teda je to normální voda, ale moc dobrá. Hele, Jani, není tamhle to ananas?
0: Je. A tamhle to jsou zase kokosy. Takže hlady a žízní neumřeme. To je paráda.
1: Hurá!
0: Tak to už mi tu chybí jenom dobrá knížka.
1: Cože?
0: No, když jsme našli jídlo a pití a ostrov je krásný, klidně bych tady na naši záchranu čekala s dobrou knížkou. Určitě bych si ji nakreslila mezi ty tři věci na papír, kdybych stejně jako holky a kluci plnila náš dnešní úkol.
1: Tak si pustíme písničku Dobrá knížka.
0: A my se mezi tím pustíme do toho ananasu.
1: Jo. Ušounova písnička.

0: kluci stále posloucháte Ušounovu, tedy mou strašidláckou pohádkovou školku.
1: Tak co byste si holky a kluci vzali na pustý ostrov?
0: Ano, slyším vás, moc dobře vás slyším. Nádoby s vodou, obří svačinu, super, super, holky a kluci. To se na ostrově hodí.
1: A oblíbenou hračku tam máte všichni? No to je jasné.
0: Je, a Jani, Oliver by si vzal prý tebe.
1: Je, a Julinka s Bertičkou by si zase vzali tebe. No je. To je legrace.
0: No to je krása, to je krása. A víte co, holky a kluci, teď si dáme hádanku. Napoví, co bychom tak na ostrově ještě mohli potřebovat. Ušounova hádanka.
1: Tak nastražte uši. Co pak to slyšíte?
0: Holky a kluci, zase si to odpočítáme, jo? A řekneme to pěkně na jednou. 3, 2, 1... Oheň, jo, jo, jo.
1: Výborně, kamarádi, oheň jste poznali skvěle a věci na rozdělání ohně se vám na ostrově hodí určitě.
0: Hele, Jani.
1: Co pak? Ano, holky a kluci, tak už je jasné, že ostrov není pustý. Vidíme nějaké místní obyvatele.
0: No jo, jo, jo, jo, jo, přesně tak. Ahoj, dobrý den.
1: Já to zkusím anglicky. Hello.
0: Hello. Hele, Jani, a co kdybychom jim zaspívali? To by mohlo fungovat, protože písničky má snad rád úplně každý.
1: No tak to zkusíme. Zkusíme se skamarádit písničkou.
0: Jo, počkej, co třeba kočka leze dírou? Tu mám moc rád.
1: Proč ne?
0: Zpívání.

0: uschneme a pak pěkně na sluníčku uschneme.
1: Jo, to jsme to pěkně zaspívali, co? Tak holky a kluci, obyvatelé ostrova, kde jsme ztroskotali, se naše písničku poslechli a představte si to. Vypadá to, že se nás pořád ještě bojí.
2: Představte si to, kamarádi, nás dvou s Ušounem.
1: Ale však my je přesvědčíme, že jsme hodné strašidýle, čičinko, a hodná krákurová Jana.
3: No, určitě.
1: Ale v mé pohádkové školce už se dneska loučíme.
3: Jen víte co, kamarádi?
1: No víte, víte, že jo? Pošlete nám váš úkol, prosím, prosím, prosím.
3: Můžete ty tři věci, které nutně potřebujete na pustém ostrově, klidně ještě vylepšit.
1: A nebo je poslat tak, jak jste je už namalovali.
3: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu, že jo, že jo?
3: Přesně tak. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc, moc, moc, moc těšíme. Loučí se s vámi trosečník statečný strašidlák Ušoun Rušoun.
3: A o něco méně ušatá trosečnice Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku Holky pirátky a zaspívá nám ji Pískomil.
1: Jo.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

co je ve vzduchu a vlastně dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj a dobrý den. Vítejte v Mezi námi zvířaty. Někdy tu máme zvířat opravdu hodně a někdy ne, protože pro některá je tu přeci jen trochu těsno. A to je dnešní případ. Budeme si vyprávět o šumavských šelmách. Naším hostem je dnes vedoucí oddělení zoologie Národního parku Šumava, pan inženýr Jan Mokrý. Člověk, který miluje hlavně vlky, ale taky rysy a další obyvatele lesa a rád by věděl o každém jejich kroku, i když to není tak snadné. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem trošku žertovala, ale vy šelmy opravdu sledujete a tak o nich hodně víte. A my taky chceme vědět, protože vědět je základ pro mít rád. A mít rád, to už je jenom krůček chránit a podporovat. Souhlasíte?
2: Určitě, souhlasím.
1: Já jsem slyšela, že vy jste hlavně teda milovník vlků.
2: Nejsou to jenom vlci a ta cesta k těm vlkům nebyla jednoduchá a když jsem přišel na Šumavu, tak tam ještě vlci nebyli a byli tam bobři a měl jsem už v minulosti vztah i k bobrům, protože jsem je obdivoval, co všechno v té krajině dokážou.
1: A proto taky asi Jaroslav Fogler si vybral bobry jako taková ta zvířátka, která byla odměnou za různé dovednosti a schopnosti, že jo?
2: To nevím, já jsem neměl možnost číst rychlé šípy, viděl jsem je občas jenom v televizi, takže neznám úplně hochy od bobří řeky, ale ta zvířata jsou fascinující, co dokážou prostě utvářet, stavět hráze, hrady, kácet stromy a na tom místě potom vyrostou další dřeviny, na ty biotopy potom jsou vázaný další druhy živočichů od obojživelníků a ptáků, takže jako pro mě fascinující zvíře.
1: Já vám to začínám skoro závidět všechno. Takže milí junioři, jste mezi námi zvířaty a kromě mého hosta, pana inženýra Jana Mokrého ze Šumavy, jsme tu v týmu Daniela Vodrášková produkce, Valerie Racmanová technická spolupráce a David Janečka písničky. No a krásně si to užijeme, to vám slibuje zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hajková.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a dnes je mým hostem pan Jan Mokrý, zoolog Národního parku Šumava. Vy jste Šumavák?
1: Jde o to, co se tím myslí Šumavák, protože když přijíždíte na Šumavu do jižních Čech, tak na většině těch okrajových obcí nebo měst vidíte nápis Brána Šumavy, takže já jsem spíš Jihočech a Šumavák jsem teďkon povoláním, že se pohybuji hodně na Šumavě.
0: Co si vlastně představit, když se řekne Šumava? Co je to za území?
1: Šumava je to pojem prostě toho pohoří velmi starého. Není tak vysoké, třeba jako jsou Krkonoše. Nicméně je to malebné území, kde je velké množství lesů, mokřadů, potoků. Jsou tam i louky, takže je tam pestrá krajina.
0: A jsou tam opravdu husté lesy?
1: Místy jsou tam i husté, dlouhověké lesy, přesně tak.
0: Já myslím nejhustější v celé naší zemi.
1: Nevím, neměl jsem možnost prozkoumat všechny lesy, ale když si vezmete nějakou smrkovou mlazinu, prostě mladý odrůstající les, tak ten je hodně hustý. Může být i velmi starý, protože než se ty stromy dostanou na světlo, tak mohou živořit několik desítek let jako malé smrčky, až když nad nimi odumřou ty dospělé stromy, tak stromy rozpadají.

0: pastvinu, louku, takže je to o té mozaice. Není ideální jenom les, nebo zase jenom louku a pole, ale ideální je kombinace všeho.
1: Je to prostor prostě pro ta zvířata, krásný. Jak byste se stal zoologem? Byl jste už jako kluk nějak tak jako posedlý zvířaty nebo přírodou?
0: To se dá říct, že asi jo. Od malička mě bavilo chodit do přírody a pozorovat právě zvířata v přírodě, takže jsem chodil ještě jako na základní škole s dalekohledem do lesa a trávil jsem tam hodně času, takže pozorování zvířat mě bavilo. No a po střední škole, po gymnáziu jsem šel na vysokou školu studovat biologii a ekologii na České zemědělské univerzitě a když jsem dodělal školu, tak jsem chtěl dělat zoologa v Národním parku Šumava. Ale nebylo místo, takže jsem rozesílal životopisy na všechny strany a nejprve jsem dělal státního úředníka v ochraně přírody a až po několika letech jsem se dostal na Šumavu, ale taky to nebyla cesta rovnou jako do oddělení zoologie, ale nejdřív dělat asistenta odborný stanoviska, pak jsem chvíli dělal v oddělení v mokřadech, dělal jsem s kolegyní Bůvkovou revitalizaci mokřadů. No a v roce 2018, když začal dělat ředitele současný ředitel Pavel Hubený, tak jsem se stal vedoucím oddělení zoologie. A nejsem jediný, kdo by monitoroval zvířata na Šumavě, je nás tam víc kolegů.
1: Jak to přišlo, že bylo potřeba revitalizovat mokřady? Co těm mokřadům vadilo nebo škodilo, nebo proč mizeli?
0: No, mizeli vlivem člověka, protože v minulosti lidé měli představu, že les dokáže žít jenom na suchých půdách. Samozřejmě bylo to z důvodu potřeby se k těm stromům dostat, vytěžit je a aby tam nebyly mokřady. No, takže bohužel ještě před rokem 89 člověk spoustu míst odvodnil, ať už to byly pole, louky, ale i lesy, aby se mu tam ten les lépe pěstoval, protože pro průmyslovou výrobu a třeba stavební průmysl bylo potřeba velké množství dřeva, tak z toho důvodu ten člověk tu krajinu odvodnil. No ale s postupem času jsme zjistili, že ta voda v té krajině chybí a ty odvodňovací rýhy se prohlubují, erodují a je potřeba tu vodu v té krajině spíš zadržet. Takže to průkopnicí je hlavně u nás na Šumavě kolegyně Iva Bůvková, která se zasadila velkou měrou o revitalizaci šumavských rašelinišť a mokřadů.

0: Mezi námi zvířaty je dnes hostem Jan Mokrý, zoolog Národního parku Šumava. A já vás mám spojenou, když jsem si třeba googlila vaše jméno, s takovým pojmem, který zní monitoring velkých šelem. Co se pod tím vůbec máme představit?
1: Monitoring velkých šelem. No tak velké šelmy na Šumavě jsou v současné době dvě. Je to rys ostrovit a vlk obecný. Ale nevěnujeme se jenom monitoringu velkých šelem, ale i drobných šelem, lasicovitých, třeba jako je vidra říční. Pak to nejsou jenom šelmy, ale je to už i ten zmíněný hlodavec, bobr evropský, nebo z bezobratlých živočichů, trneštítec horský, nebo nejrůznější druhy motýlů, obojživelníků a plazů. Takže jako věnujeme se monitoringu jakoby obecně nejrůznějších druhů, primárně těch ohrožených a chráněných.
0: Co si pod tím máme představit? Jsou to jako ty kamery noční, nebo jak vlastně to probíhá ten monitoring?
1: Monitoringy jsou nejrůznější. Můžeme si představit fotopasti, ale je potřeba říct, že fotopasti jsou používány v poslední době. Na Šumavě se s nimi začalo v roce 2009, primárně k fotomonitoringu rysa ostrovida, který možná děti viděli už rysa někdy v zoologické zahradě nebo na fotce, má většinou na sobě skvrny a ty skvrny jsou identické jako otisky prstů. Takže nenajdete rysa nebo dva rysy, aby měly úplně stejné zbarvení. Takže pomocí fotek a porovnávání fotografií z těch fotopastí z terénu. Kolegové dokážou říct, které zvíře se zrovna vyfotilo a pomocí těch fleků se dají odlišit a spočítat. Něco jiného je to u vlků, tam žádný skvrny jako nejsou. Tam fotopasti nám pomohou třeba ukázat místo reprodukce, jestli tam se narodila vlčata v tom daném vlčím teritoriu a kolik těch zvířat tam je. Ale pokud bychom chtěli ty jedince nějakým způsobem identifikovat, tak bychom museli získat vzorek DNA, ať už z trusu nebo ze sebraného chlupu. Další mnohem starší metody monitoringu je třeba stopování. To už se používalo v minulosti v dávných dobách. Stopovat můžete na sněhu nebo podél potoků a řek v blátě nebo v písku. Prostě co zvířata otisknou své stopy, tak můžete zjistit, jestli se tam pohyboval srnec, jelen nebo los evropský, případně jestli tam procházela vidra, liška a i ten vlk.
0: A to se ještě dělá dneska, tak mně to připadá takový trošku indiánský.
1: Je to indiánský a dělá se to. Děláme to hlavně v zimě, kdy děláme cílený systematický monitoring celoplošný, kdy chceme zmapovat celé území Národního parku i chráněné krajinné oblasti Šumava. Takže s kolegy, strážci, lesníky z našeho odboru chodíme po lese, kde máme nějakých asi 85 monitorovacích okruhů, kdy každý má, řekněme, 6 nebo 10 kilometrový okruh, který v zimě, když napadne sníh, a řekněme, jestli to taky není vždycky v současných dobách, takže když napadne sníh, tak druhý, třetí den vyrážíme do terénu, procházíme si stanovený okruh a cílem je na tom okruhu, na té cestě najít rysí nebo vlčí, případně losí stopu. Když narazím na tu stopu, tak ji zdokumentovat pomocí pravítka a fotoaparátu, aby byl doklad a dalo se to změřit a porovnat, jestli fotím liščí stopu nebo vlčí stopu, protože to se liší velikostí. No a proti směru té stopy nechodíme po směru, aby jsme ty zvířata před sebou nepronásledovali a nevyháněli, netlačili, ale jdeme proti směru té stopy a snažíme se najít třeba vlčí trus nebo moč, pomocí které si značkují to teritorium. Odebereme to do skumavky a pak ten vzorek posíláme do laboratoře na analýzu DNA.
0: Mně se zdá, že vy jste asi možná v přírodě víc než doma.
1: Bývalo to, než jsem začal dělat vedoucího, kdy kromě monitoringu zvířat mám na starosti i organizaci práce kolegů, takže s tím spojená administrativa, nejrůznější porady a jednání, takže jsem asi víc v kanceláři a u počítače a v terénu běhají mý kolegové, potom ty data se u mě scházejí, děláme závěrečné zprávy, vyhodnocení. Takže to je asi moje hlavní náplň práce a do terénu se dostanu za odměnu. A když už v tom terénu jsem, tak si to samozřejmě užívám.
0: No, to věřím. Ale když ty poznatky shromáždíte, tak teď co s tím? Já si představuju, že máte třeba radost a řeknete, je, tady přibyly nějaký zvířátka, nebo zase řeknete, nemůžeme najít stopy těch. K čemu se to vlastně doberete?
1: První je radost to, že to najdete, protože jdete do toho terénu, abyste prokázali. To základní je prokázat výskyt toho druhu v tom daném místě na té dané lokalitě. Takže když tam najdu tu stopu, nebo ten vlčí trus, nebo rysí trus, tak dáme třeba bod do nálezové databáze nebo do dalších jako aplikací, pomocí kterých ukládáme ty nálezy. A potom, když se nám shromáždí ta data třeba z té celoplošné akce, tak to máme v tabulce, zobrazíme si to do mapy a dokážeme potom říct, kde všude teda ta zvířata se pohybují. Snažíme se zjistit, kolik jich tam je, protože to jsou nejčastější otázky, a kolik máte rysů na Šumavě a kolik je vlků na Šumavě. No, na to není vždycky jednoduchá odpověď. Ten monitoring, pokud možno, je dlouhodobý a my dokážeme porovnat, kolik těch rysů nebo vlků tady bylo v roce 2000 a kolik jich máme v roce 2025. A jestli ten trend je narůstající, nebo jestli to klesá, anebo je to stabilní.
0: Dnes mezi námi zvířaty je hostem zoolog Národního parku Šumava Jan Mokrý.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.
2: Mezi námi zvířaty dnes máme vzácného hosta ze Šumavy, zoologa Jana Mokrého. A já se chci zeptat, vy jste mluvil teď o tom stopování zvířat, že má liška podobnou tlapku jako vlka, musí se to měřit. Já jsem teď zrovna byla na návštěvě u známých, kteří mají malou holčičku, a ona mi říkala, že liška je manželka od vlka. Jo? Tak jsme si to tak trochu vysvětlili, ale řekněte, jak oni spolu vycházejí, lišky a vlci?
3: No, je tam složitý vztah, jak liška, tak vlk, jsou to psovitý šelmy, ale jsou tam rozdíly. Četl jsem jednu knížku a o liškách se říká, že to jsou kočky mezi psovitýma šelmama, jo? Že mají něco mezi kočkou a něco mezi psem nebo vlkem. Ale ten vztah je složitý, protože vlci, když uloví nějakou kořist, třeba jelena nebo srnce, nažerou se u toho, pak odejdou s plným břichem, někde odpočívají a můžou se potom zase na večer nebo druhý den se k tomu vrátit. Ale než se k tomu vrátí, tak tu kořist mrtvou už objeví lišky, krkavci a další druhy, začnou na tom hodovat a pro toho vlka tam třeba už potom zase nic nezbyde. Takže vlk ve chvíli, kdy tu lišku vidí, tak se jí snaží odehnat a jsou i případy, kdy tu lišku zakousne a zabije. Takže ten vlk tu lišku tlumí, redukuje, ale zároveň ta liška velmi často chodí po těch vlčích stopách nebo ty vlky pronásleduje, protože si je vědoma, že pokud ten vlk něco uloví a něco tam zbyde, tak ona se na tom bude moct nakrmit, nebude muset pořád jenom lovit někde myši, nějaký hraboše, ale pochutná si třeba i na svalovině z jelena.
2: Já zase zopakuju, co se o vás říká, že jste milovník vlků, a já jsem poslouchala s vámi jeden rozhovor, kde jste mluvil o tom, že jste dali vlčici obojek, abyste ji mohli lépe sledovat, a že jste zjistili, že ona vlastně je taková ve smečce starší sestra. Mm-hmm. To mě teda zaujalo, protože jsem si říkala, aha, tak oni budou mít takové rodinky pomalu, asi jako máme my lidi.
3: Jo, řekla jste to úplně správně, vlčí smečka není nic jiného než rodina. Vlčí rodina vlků, je to jako u nás u lidí, potká se mladý dospívající vlk s mladou vlčicí, když jim to funguje, když si voněj, tak v zimě, kdy je doba říje, dochází k páření, a na jaře, někdy začátkem května, se rodí vlčata, a ta vlčata nejdřív je vlčice kojí, potom jim přináší potravu a na konci léta, na podzim, už ta vlčata doprovází ty své rodiče v rámci toho jejich teritoria a doprovází je na lov. A je to rodina a ta vlčata potom mohou následující rok se rozhodnout, že ty rodiče už opustí, že už jsou jako samostatná, a některá ta vlčata si říkají, ještě se mi jako nechce do světa, tady s mámou, s tátou je jako dobře, oni tu potravu vždycky nějakou jako uloví, takže já s nima ještě rok zůstanu. Takže s nima jako zůstanou, a když vlčice má další rok znova vlčata, tak tady ty o rok starší sourozenci potom pomáhají s péčí o ta vlčata. Mohou je hlídat, aby jako byli třeba na jednom místě, když jdou rodiče lovit, mohou jim pak přinášet potravu z těch společných lovů, no, takže se jako o ně starají a zároveň se vlastně tím učí samostatnosti, to, co jednou bude čekat je.

0: že někdy ti dospívající vlci odcházejí od rodičů a od své rodné smečky v roce, někdy ve 2 letech, někdy nejpozději ve 3 letech.
1: A kdy je začnu vlastně učit lovit, než jim přestanu nosit to papáníčko?
0: Je to postupný, protože je to jako s dětma, že jo, s náma, když se učíme chodit, tak nejdřív potřebujeme zvládnout nějaké jako krátké vycházky, pak dáme další výlety a pak můžeme běhat a plnohodnotně se pohybovat. Tak to samé je s těmi vlčaty, takže až někdy na podzim je rodiče prostě berou na ten lov, ale zase, když loví tu kořist, kterou pronásledují, tak musí zjistit, co si mohou dovolit a co ne. A pak ten starší a zkušenější vlk dokáže tu kořist jako strhnout k zemi a zardousit. Takže ale ty mláďata se učí potom pronásledovat tu kořist společně s těmi rodiči. Musí se třeba naučit taky, kde tu kořist najít, kde ji dohledat.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty, dnes o šumavských šelmách a samozřejmě s Janem Mokrým, zoologem, jsme se trošku zasekli u vlků, protože vlci jsou velice zajímavá zvířata a my jsme si říkali, jak se vlastně učí od rodičů a svých starších sourozenců, že mají takovou rodinku, ale co když oni o tu rodinku přijdou a je potřeba je takzvaně vypiplat v zajetí. Co to pro toho vlka znamená, když se vlastně ocitne v zajetí jako malý?
1: Tam je několik jako faktorů, kdy se do toho zajetí dostane. Jestli to je, že přišli opravdu o rodiče, jsou to sirotci ve volné přírodě. Může to být tím, že se potkali dvě vlčí smečky, které mezi sebou soupeří o to území. Tak může vlk z jedné smečky zakousnout vlčici z té druhé a v tu chvíli jsou tam vlčí sirotci. A nebo může tu vlčici srazit auto na silnici. A ve chvíli, kdy bychom je našli ve volné přírodě, tak určitě bych je hned za každou cenu z toho lesa jako neodnášel, protože vy v tu chvíli nevíte, jestli to je opravdu sirotek, kde se něco jako stalo, anebo jestli jsou rodiče jenom na lovu, nechali je někde na nějaký mítině a ta vlčata tam čekají na rodiče, hrajou si, no a pak je překvapí nějaký člověk, který tam jde na houby nebo na borůvky. Takže určitě jako nebrat hned zvířata za každou cenu z lesa ven, spíš zavolat třeba na záchrannou stanici nebo na území parku, na správu Národního parku Šumava, tuhle věc jako nahlásit. My to můžeme jako zkontrolovat, o co se jedná, a ve chvíli, kdy usoudíme, že ta zvířata jsou opravdu sirotci, že potřebují jako pomoct, tak je můžeme vzít do záchranné stanice a pokusit se je zachránit. Ale v té chvíli ta zvířata potřebují naši jako péči, ale navážou si ten vztah s tím člověkem a potom je potřeba se jim věnovat v zajetí a nemusí se vždycky jako podařit vypuštění do té volné přírody, protože to bychom potom ty zvířata museli odchovávat mimo kontakt s tím člověkem. U některých zvířat to jde, že si na člověka jako nezvyknou a potom, když je vypustíte do volné přírody, tak se adaptujou a chovají se jako divoká zvířata. Ale když ta zvířata neměla šanci, aby je jejich vlastní rodiče v té přírodě naučili, kde je zdroj potravy, kde mají lovit, co mají lovit, jak to mají lovit, tak člověk je tohle jako nenaučí. A pak ta zvířata jsou odsouzená životu v zajetí a člověk se jim musí věnovat. Něco jiného je, když se do záchranné stanice dostane už dospělé zvíře, které je poraněné třeba díky srážce s automobilem, má zlomenou nohu, tak se může odoperovat, veterinář ho vyléčí, a potom to zvíře je možné znovu vypustit do volné přírody, protože ono už v té přírodě žilo, vědělo, jak se má chovat a vy mu jenom poskytnete nějakou první pomoc a pak ho zase do té přírody vrátíte.
0: Jo, a takže nemůžete mít třeba nějakou vlčici, takovou náhradní maminku, chůvičku, která by převzala péči o ta mláďata?
1: Může to být vlčice a ve většině případů to bývají i domácí psy. Ty feny třeba buď mají vlastní štěňata a vy tam přidáte to vlče a ona ho může třeba přijmout, anebo feny těch psů mají takzvanou falešnou březost, ale začnou produkovat mlíko a v té chvíli, kdy jí přidáte to vlče a ona ho přijme, tak je schopná odkojit a vzít ho za svý. A u těch psů to jde, protože psy nejsou nic jiného než pradávní potomci vlků. To jsou vlastně vlci, kteří se naučili soužití s člověkem a jenom člověk je po těch několika tisíci letech vyšlechtil do nejrůznějších plemen. Ale ve chvíli, kdy máte doma Yorkshire, Chihuahu nebo německou dogu, pořád tam máte částečně i vlka.
0: Potomka vlka, to je krásný, ale je to tak. Takže naším hostem dnes je pan Jan Mokrý, zoolog Národního parku Šumava.

0: Mezi námi zvířaty s Janem Mokrým ze Šumavy si povídáme o vlcích. Samozřejmě, že nemůžu to vynechat, co si myslím, že my lidi jsme k těm vlkům trošku nespravedliví. Jsme si je zařadili k takovým těm zvířatům, k těm jako záporákům. A já teda nevím úplně proč, protože mně ten vlk připadá jako takový nejen krásný, ale i takový plachý. Proč vlastně se kolem vlku, myslíte, že to zavinila karkulka?
1: Nevím, jestli to zavinila úplně karkulka, protože to bylo ještě určitě před pohádkou o červené karkulce, ale ne všichni lidé vlky nenáviděli. V minulosti severoameričtí indiáni vlky respektovali a uctívali je jako dobré lovce a snažili se to od nich jako naučit, takže byly to i totemová zvířata, ti vlci. Až tady asi ve střední Evropě jsme si do těch vlků projektovali nějaké špatné vlastnosti, nebo církev do nich stělesňovala jako ďábla a tak. Samozřejmě byly tam ty problémy, kdy vlci útočili na hospodářská zvířata, když jste závislí na stádu ovcí nebo koz, které vám zajišťují obživu a teď přijdou vlci a ty ovce nebo kozy vám zabijou, tak jasně budete naštvaný a toho vlka nebudete mít rádi. Takže možná v té době lidé začali hubit vlky. Pro někoho to může být i trofejová zvěř, že někdo chce mít jako toho vlka pověšenýho, mrtvýho na zdi nebo vycpanýho. Já tomu prostě nerozumím. Pro mě je to ušlechtilý, chytrý, inteligentní zvíře, který má svůj prostor v té krajině, kde my žijeme. Samozřejmě je to obtížný naučit se s tím vlkem žít. Není potřeba se ho bát. A zároveň ale chápu, že ten vlk někdy, když neuloví srnku nebo jelena a jde kolem ohrady s ovcema, tak to vidí jako snadnou dostupnou kořist a zakousne ty ovce. Tam chápu, že potom hospodáři jsou naštvaní, že je to mrzí.
0: Víte co, já si myslím, že vlkovi bychom měli být v první řadě vděční, protože z vlků pochází nejlepší přítel člověka. A to je pes.
1: Přesně.
0: To je jedna věc. Druhá věc, že nemůže být tak úplně složité, si myslím, ta zvířata, znepříjemnit tomu vlkovi, aby šel na ty ovce, protože na Slovensku třeba Bačové říkají, že základ je pes, což je vlastně teda bratranec, ale ti psi opravdu dokážou to stádo před těmi vlky ubránit.
1: Dokážou to ubránit a tam ti pasteveští psi fungují v první řadě jako psychologická bariéra, protože to jsme tady neřekli, vlci při tom lovu se snaží, aby neutrpěli žádné zranění, aby je nepokopal jelen, aby je nenapích, nebo aby divoké prase je nezranilo, protože toho potom vyřadí ze života. To samé je, když stádo ovcí hlídají psi, tak si vlci rozmyslí, jestli se s těmi psy poperou a hrozí jim zranění, poraněním, zranění. Takže ne vždycky se do těch psů jako pustí a spíš to stádo, které je hlídané psy, obejdou a nechají ty ovce být. Ale ve chvíli, kdy psi leží na jednom konci stáda a ty ovce utíkají někam jako dopředu, tak si ten vlk to vypozoruje a zkusí zaútočit.
0: Samozřejmě já doufám teda, že junioři, kteří mají budoucnost ve svých rukou, už budou k té přírodě se chovat tak nějak jako, budou ji líp znát a budou ji líp rozumět a tyhle ty problémy budou pomalu mizet. Ale ještě by mě zajímala jedna věc, vy sám jako máte někdy možnost se s těmi vlky kamarádit, máte tam nějaké vlky, se kterými byste si mohli popovídat, pomazlit se s nima třeba i?
1: No, mazlit z vlky to možnost nemáme. Vlci ve volné přírodě mě osobně se ještě neukázali, já jsem je viděl jenom z fotopastí anebo při obojkování vlků. Ale jinak máme tam výběh, kde jsou vlci ze zajetí ze zoologické zahrady v návštěvnickém centru Srní, ale tam jsou vlci, kteří žijí na velké ploše a nebyli vypipláni od štěněte, to znamená, nejsou na nás zvyklí. Oni nám umožní to, když jdeme do výběhu tam něco zkontrolovat nebo něco opravit, nezautočí na nás, nic nám neudělají, stejně jako ty vlci volně žijící v lese, mají před náma respekt a nepřijdou ani na žádný zavolání, na žádný pamlsek, takže mazlit se s nima tam rozhodně nemůžeme.
0: To mě mrzí, no ale tak vás to nemrzí, že vy jste přírodovědec.
1: Mě to nemrzí a já mám doma psa a to je nejlepší mazel. Jako.
0: A jakýho máte psa?
1: Border teriéra.
0: Tak já vám moc děkuji za návštěvu dnes zde v Rádiu Junior. Třeba byste příště mohl přijet i se svým pejskem.
1: Určitě ze psem to bude snazší než s vlkem.
0: Takže přeju, ať se všechno daří, ať máte jenom krásné informace z přírody a doufám, že se tady někdy ještě uvidíme a uslyšíme.
1: Já vám děkuji za pozvání a ať se daří i vám.
0: Mým hostem dnes byl pan inženýr Jan Mokrý z Národního parku Šumava, zoolog. Děkujem.
1: Děkuji.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Just open your eyes.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám. Nevnímaje času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Fiore.
1: Krásné odpoledne, holky a kluci, srdečně vás vítám ve vysílání Rádia Junior. Začíná náš oblíbený klub Rádia Junior, je úterý 25. srpna, přesně 17 hodin a od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová. Tak co nás dneska všechno čeká? Vydáme se na výlet do Poniklé. Já jsem se tam totiž vypravila takhle o prázdninách v létě, abych si připomněla Vánoce. Že to zní trošku nesmyslně? No, ne úplně, protože v Poniklé je výrobna skleněných perel a to vám je veliká krása a hlavně se z těch skleněných foukaných korálků vyrábějí nádherné vánoční ozdoby. Tak to je ta spojitost s těmi Vánocemi, i když prázdniny ještě zdaleka nejsou u konce, je to takový malilinkatý výhled se spojením k zimě. Podíváme se na jih Čech, protože se vydáme do Sových hnízd. Bude taky vzkazovna, budou písničky, tak já si myslím, že nás toho čeká docela dost. Jdeme na to. Začínáme s právami.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Na povrchu solných krápníků hluboko v ostravsko-karvinských dolech objevili vědci dosud neznámý minerál, který pojmenovali králíkit na počest geologa Jiřího Králíka. Je natolik drobný, že jej nelze pozorovat ani běžným optickým mikroskopem. K jeho popisu proto museli vědci využít několik specializovaných metod, včetně měření na synchrotronu. Aby mohl být nový minerál oficiálně uznán, museli vědci spolehlivě určit jeho chemii. Složení i další vlastnosti. Na světě je v současnosti popsáno a schváleno 6213 minerálů. Nyní k nim přibyl také králíkit. Hnízdní budky sov pálených na Třeboňsku letos obsadil jen jeden pár. Důvodem je nedostatek potravy v této oblasti. V Česku je podle ornitologů necelých 150 hnízdících párů. Na jihu Čech se jejich populace rozrůstá díky pravidelnému vypouštění mláďat odchovaných v zoo Hluboká a právě i díky hnízdním budkám, které jim ochranáři nabízejí. A něco málo o počasí, dnes je na většině území skoro zataženo, jen místy svítí sluníčko. Teploty se pohybují 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra se o maličko oteplí a čekejme slabý déšť.

0: Přátelé, v dnešním klubu Rádia Junior si poslechneme takový hezký tip na čtení. Není to knížka, ale je to časopis. Přečetl si ho Ondra Holan a je to dvojčíslo pro červenec a srpen časopisu Časostroj. Co tam najdete a proč je to naprosto skvělé čtení? To si poslechněte právě teď.
1: Čau, dneska bych vám chtěl představit červencovo-srpnové vydání časopisu Časostroj. Na začátku už tradičně najdete historický zpravodaj, který vás seznámí s důležitými historickými událostmi, které se dříve v těchto dvou měsících staly. Dozvíte se z něj například o zmizení pilotky letadla Amélie Earthové, o tom, že císař Rudolf II. Zavedl náboženskou svobodu, nebo že zemřela poslední zebra druhu Quagga. Dále je v Časostroji spoustu článků, ze kterých mě nejvíce zaujaly tyto. Jako první mě bavil článek, kde autorka psala zajímavosti o různých popravených panovnících, jako například francouzský král Ludvík XVI. Dále mě zaujala dvojstrana o historii dveřních zámků a klíčů. Dozvěděl jsem se o tom, jak se začínaly zabezpečovat dveře, o vynálezu zámku a o tom, jak je to nyní. Mezi zajímavé články patřil taky ten o hraběnce Adě, která byla první ženskou počítačovou programátorkou a jako jedna z mála žen se svého času zabývala matematikou. Uprostřed časopisu jsem zase klasicky našel vystřihovánku, tentokrát s tématikou vikingské lodě. Pro Rádio Junior Ondra Holan.

0: Holky a kluci, můj dnešní výlet míří do výrobny perličkových ozdob v Poniklém. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych chtěla jeden lístek a chtěla bych ukázat, jak to tady u vás probíhá.
1: Chcete dospělý nebo rodinný vstupný?
0: Jednu dospělou.
1: A jedno dítě.
0: Dobře.
1: Tak.
0: Tak a teď už se tady zařazuju mezi spoustu lidí a pozor, prohlídka začíná.
2: Dobrý den, já bych vás tady chtěla srdečně u nás přivítat v naší rodinné firmě Rautis, která se drží více jak 100 let staré tradice foukání skleněných perlí. Jelikož jsme dneska už jediní, kdo se tímto řemeslem zabývá, tak jsme byli v roce 2020 zapsáni do nehmotného kulturního dědictví památek UNESCO. Jsme takový světový unikát,
3: říká průvodkyně Bendula Stránská. Ve výrobně skleněných perlí v Poniklé zjistíte, jak to chodilo kdysi.
2: Dřív se podílela na výrobě celá rodina. Perličkové řemeslo bylo tehdy po kraji nejoblíbenější, protože jste za něj dostali nejvíce zaplaceno. Tatínek většinou foukal perličky. Po chalupách chodil takzvaný faktor, což byl takový obchodník, který roznášel materiál zpátky, poté vybíral už nafoukané perle navázané do takzvané svazkoviny. Tohle je svazkovina, která čítá 1200 perlí.
0: Můžu si na to šáhnout?
2: Určitě.
0: Teďka držím v ruce několik takových šňůr perel, které jsou úplně nádherné, vlastně by se daly rovnou pověsit na krk.
2: Přesně tak. A to je i samotný začátek té výroby. Tehdy totiž nebyly perličky primárně vyráběné jako vánoční dekorace, ale jako ozdoba třeba pro ženy nosily první takové šperky, protože vybrousit třeba takový dražší kámen, no tak to stálo jináčí peníze. Nám tady zbyla taková historická ukázka černého skla. Bohužel už se nedochovala receptura a tak ho dneska nevyrábíme. Foukáme už jenom nějakých 98% sklo, průhledné, transparentní. Dříve se foukalo ale barevné sklo. Tohle černé nám mělo simulovat granáty. Tady máme přístroj, který je funkční od roku 1876. Těch forem máme přes 2000 a můžeme si vybrat, jaký vzor chceme foukat. Buď to může být kulatá perlička, perlička ve tvaru ječmínku, nebo třeba taková rauta. A podle té se jmenuje vlastně i naše firma Rautis. Na týhle drobný klauči, kterou foukáme, tak je 32 perlí s rautami, s kosočtverečky.
0: A ta klauč, nebo to klauče, je taková žíželka spojených korálků. Říkám to dobře?
2: Přesně tak. A my to označujeme takto, protože ta dutinka už má na sobě nafoukané perličky, které se potom dále zpracovávají. Stříbří se, barví se a když máme nějakou větší perly nebo více perlí za sebou, třeba jako tady mašinku, tak tu potom malujeme i v drobných detailech. Děláme okénka, pneumatiky.
0: My se na to barvení za chvilku podíváme taky, ale já bych chtěla vidět, jestli se dá vyrobit takhle pro naše posluchače i to jedno klauče.
2: Moc ráda bych vám ukázala teda i přes to rádio, jak se vyrábí, ale aspoň uslyšíte zvuk hlinu. Pouštím kyslík, škrtám sirkou a už přivádím plyn.
0: A teď se tady objevil pořádný plamen, krásně žlutý. A Vendula teďka ťuká do kohoutku, který tam trošku ubral.
2: Přesně tak. My jsme potřebovali ubrat kyslík, aby ten plamen byl trošku silnější. Musí dosahovat 750 stupňů Celsia, aby se to sklo začalo rozpíkat, aby to sklo povolilo. Sklo je totiž látka amorfní, což znamená, že nemění svoje skupenství pevného na kapalné, ale je to takový předstupeň. Já už tady zahřívám skleněnou tyčinku, která vypadá jako taková žvíkačka. Vidíte, jak to krásně zoranžovělo. A teď z toho mám takové švihadlo. Teď už je vhodný čas vložit sklo do formy. Zavřela jsem formu a při úplném došlápnutí pomocí písku šel vzduch tou hadičkou do skleněné trubičky.
0: A teď už nám tady vznikla taková krásná bublinková žížela a až se to rozseká, tak to budou jednotlivé korálky.
2: Jednotlivé perle, přesně jak říkáte.

0: V tomhle živém muzeu a ve výrobně skleněných perlí firmy Rautis v Poniklé se můžete podívat na krásný film, ve kterém se dozvíte lecos z historie výroby skleněných perlí. Vendula Stránská k tomu říká víc.
1: Tak, na tomto krátkém filmu jsme si mohli všimnout celého procesu výroby a jak se sem perličkové řemeslo dostalo. Podle pověsti nám ho totiž předal Krakonoš.
0: Máme vyrobená krásná, jak se říká, klaučata, jsou to takové žížalky plné bublinek, ale chce to postříbřit. A já už jsem tady u takového přístroje.
1: Tohle to je vývěva, nacucává vzduch. Takhle slyšíme, že ho můžu ucpat. Já si tam nasadím klauči. To je to, co jsme si vyfoukli. A už dovnitř dávám stříbřidlo. Je důležitý, aby mě tam nezůstaly žádný vzduchový kapsy, bubliny, protože tam, kde zůstanou, tak tam se nám to nepostříbří. Stříbříme pomocí dusičnanu stříbrného, čpavku, půl na půl s redukčním činidlem.
0: To je možná dobrý důvod, proč se učit chemii.
1: Přesně tak. Je to takový kouzlo, občas si přijdu jak Michal z kouzelný školky. A nakonec perle prokulíme, aby se stříbro rovnoměrně rozmístilo po stěnách.
0: A tady se to polilo horkou vodou, aby proběhla ta reakce.
1: Přesně tak.
0: Tak a teď už jsme se po dvorku přemístili zase k dalším dveřím.
1: Tak, teď půjdeme do barvírny.
0: A tady to teda ale pěkně páchne. Co pak to je?
1: To je aceton. My tady nemůžeme větrat. Musíme tu dodržovat teplotu a vlhkost. Teplota nesmí přesáhnout 20 stupňů Celsia, protože ta barva neví, jestli schne nebo se zase rozpíká. A vlhkost nesmí přesáhnout 40%.
0: A tenhle ten smrádek je trošku podobný, jako když si třeba někdy mamky odlakovávají nehty.
1: Přesně tak, aceton. Tady máme přes 600 odstínů acetonové barvy. Já vám tady ukážu, jak probíhá smáčení. Otevřu si kyblík, vezmu klauči a ponořím ji do plechovky s barvou anebo do kyblíku.
0: A najednou se vynořila nádherná oranžovo-růžová ozdobička.
1: Přesně tak. Umístím ještě takhle na ježka. Ne na živého samozřejmě. Máme tady takovou konstrukci, která má bodliny. Tím, že jsou korálky duté, mají obě strany volné, tak to můžeme navléct právě na takový drátek, který připomíná ježka.
0: A tady nám to takhle krásně oschne, odnese se to do další místnosti a tam půjdeme právě teď. A protože jsme v budově, kde se opravdu vyrábějí ozdoby, tak musíme jít po schodech. Já jsem se trošičku zdržela, ale už mám Vendulu. Našla jsem ji, jak sedí v takové kanceláři, obklopená spoustou krásných barevných věcí. Tak kde to jsme?
1: Nacházíme se v malírně a na malování opět používáme acetonovou barvu. Sem tam používáme i barvu latexovou, převážně bílý, třeba na očička od kaprů. Malujeme to všechno štětcem, pipetami a druhými stranami štětců, ty nám drží právě tvar očíček. Malujeme to všechno v celku, protože znáte to sami z výtvarky, že si občas zašpiníte prstíky, tak aby si to paní malířka neodjubkala, tak to drží za ty konce.
0: A já se tady dívám, je tady taková zajímavá hmota, v tom jsou zapíchané ty jednotlivé ozdoby, které už jsou asi namalované, ale co to je za hmotu?
1: Je to modelína, není to úplně obyčejná modelína, jako máte třeba v papírnictví. Je to taková speciální, vlastně ta samá modelína, tu už jsme potkali v barvírně, tam drží krásně to sklo, ona totiž to obepne a jak je mazlavá, tak nám potom to sklo nepadá a tím pádem můžeme právě smáčet a ještě si to takhle odkládat.
0: Ale já tady vidím ozdoby, které vypadají jako zmrzka.
1: Je to náš nejširší výfuk, na dílku nejdelší máme třeba žalud a ta zmrzlina je už více barevná. Říká se, že kolik barev, tolikrát si malířka vezme jednotlivou ozdobu do ruky. Je tomu skutečně tak. My malujeme vlastně po šaržích. To znamená, že těch zmrzlin máme nafoukaných třeba 300 a vždycky rozmícháme jen jednu barvu, protože ten aceton vysychá, takže se musí furt dořeďovat. Namalujeme nejdřív kornout žlutě, Tady máme typ zmrzliny, kde je jeden kopeček růžový, druhý zelený a třetí potom ten na samotném vrchu je hnědý. Druhý typ zmrzliny, který prodáváme, tak má perleťově bílý kopeček, modrý a růžový.
0: Je to teda jenom jako zmrzlina, ale bude zdobit třeba nějaký vánoční stromeček?
1: Je tomu tak, jenomže ty zmrzliny jsou teda pospojované, takže je musíme odřezat. To si ukážeme v následující místnosti v řezárně.
0: Tak jdeme na to.
1: Těsně před závěrem naší výroby si zapínáme řezačský stroj, pomocí kterého oddělujeme jednotlivé perly od sebe.
0: Se dívám, jak Vendula odděluje jednotlivé krásné tvary nebo baňky od sebe. A co to je za řezák, že je to tak ostré?
1: Je to diamantový řezák. Dříve neměli až takovou možnost a tak měli jamkovnici, na které byl nasazený nůž. Z vrchu nařízli perly, otočili, nařízli perly znovu a už oddělovali jenom ručně. Takhle nám to odpadává samo. Konce už nezabrušujeme, musíme to všechno dávat na drátek, protože na provázku by se to přeřezalo.
0: A úplně na závěr prohlídky se ocitáme v místnosti, ve které Vendula bere do rukou jednotlivé perle. Tak co se to tady děje a co to je za místnost?
1: Tak, my se nacházíme v domácí výrobě a teď budeme vyrábět jednoduchou hvězdičku. Na tu potřebujeme 6 zlatých perlí, průměr 10 mm a potom budeme potřebovat 12 pateránků. To je nařezaná tyčinka, jak jsme si ji ukazovali na začátku prohlídky, podle které se jmenujeme s těma rautama.
0: Tak a já už se teďka jenom dívám, jak to vypadá, když se dělá ozdoba.
1: Tak a teď nám z toho vznikla hvězda. Máme ji v modrostříbrné barvě, tahle ta světlá barva není teda na prodej, ale můžete si ji spolu s rodiči vyrobit v naší dílničce.
0: A to byla i taková malá pozvánka do Poniklé pro Rádio Junior Jana Richterová.

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je tady vzkazovna a hnedka první přání není úplně překvapivé. Zazní totiž skupina Lollipops. Písničku Lollilandia si přejí hned tři naše posluchačky Barča, Lucinka a Petruška. Takže holky, je to tady, písničku jsem našla. Užijte si to a užijte si to všichni, úplně všichni, kdo právě teď posloucháte Rádio Junior.

Můj anděl od Adély Zouharové. No jasně, Adéla Zouharová je oblíbenou interpretkou mnoha fanoušků. Písnička je připravená, no tak já nebudu asi zdržovat. Prostě přeju krásný poslech.

Nic. A do třetice, milí posluchači, ahoj Radio Junior, prosím, zahrajte nám nějakou pěknou písničku, ať se nám dobře uklízí pokojíček. Lukáš a Péťa, kluci, vy to fakt necháte na mě? No tak to jsem potěšená. Vybrala jsem vám písničku, kterou možná znáte z pohádky Šrek a já tu písničku prostě zbožňuju, tak ať vám jde úklid od ruky. Sám.

0: Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a my se teďka díky jedné reportáži vydáme na jih Čech. Už jsem vám ve zprávách říkala o tom, že hnízdní budky sov pálených na Třeboňsku letos obsadil jen jeden jediný pár. O tom, jak se snaží na jihu Čech nalákat sovy do hnízd, si teďka poslechneme.
1: Teďka jsme vystoupili nahoru do jednoho ze skladňáků v zemědělském areálu v Lomnici nad Lužnicí, kde letos se podařilo, že se pálené zahnízdili a mají tam mláďata.
2: A já teď s ornitologem Jakubem Mrázem půjdu tahle mláďata zkontrolovat.
1: A tamhle už nám letí sova pálená, to je samec, který hlídal.
2: Ta budka je na takovém kovovém trámu.
1: Zhruba ve výšce 10 metrů.
2: A proto tam s vámi nepůjdu, počkám tady.
1: Ano.
2: Jakub Mráz má na zádech batoh, do kterého dá malé sovy a musím říct, že se pohybuje po trámech jako veverka. Velice lehce je vidět, že to nedělá poprvé.
1: Mláďata jsou stará zhruba 30 dnů, takže optimální stáří i pro kroužkování. Jsou úplně nádherný.
2: Krasavice.
3: Tady to je fakt tak meka všech sov.
1: To byla jako první budka vůbec obsazená na Třeboňsku a na jihu.
2: Poznáme i pohlaví?
1: Ne, pouze v dospělosti, podle zbarvení a podle váhy a mír.
3: Tak, mláďata dostala kroužky a můžeme s nima zpátky do jejich domova, do budky.
2: Tohle místo je jediným místem, kde letos sovy pálené vyvedly mláďata.
1: Ano, letos je to bohužel jediný. Tady u nás kolem té Lomnice a na tom Třeboňsku je poměrně nízká potravní nabídka, co se týče hlavně teda hraboše polního a veškerých myší. Tady v Lomnici hnízdí pouze tento jediný pár a třeba v Ponědraží jsou ty sovy přítomny, ale nehnízdí. Oni vlastně, když nemají jistotu té potravní nabídky, tak jeden rok prostě vynechají.
2: Hnízdění sov pálených je na jihu Čech opravdovou vzácností, říká Jakub Mráz.
1: Tady u nás to Třeboňsko a blízké okolí je takovou světlou výjimkou, kde evidujeme 1 až 5 párů a další místo, kde sovy pálené jsou, je Českobudějovicko, kde hnízdí zhruba 3 až 5 párů. Nevíme samozřejmě o všech těch párech, protože můžou hnízdit i přirozeně samozřejmě mimo budky.
2: Zoo Hluboká je do záchranného programu zapojená už 15 let. Doplňuje zooložka Markéta Jariabková.
4: Za těch 15 let jsme přidali k vypuštění více jak 80 jedinců. Sova pálená je naším ohroženým druhem sovy. Ty populace ubývají, důvodem byla hlavně ztráta toho přirozeného prostředí na to hnízdění. Bez podpory lidí by vlastně už ty sovy nebyly.
2: Třeboňskou populaci sov pálených by měla v únoru posílit zhruba 10 mláďat odchovaných v Zoo Hluboká. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly.

Holky, kluci, kamarádi, 17. hodinka už se nám blíží ke konci a já bych jenom chtěla připomenout, touhle dobou nám obvykle Klárka Nováková říká, co je nového v hitparádě Rádia Junior. A protože o prázdninách měla hitparáda dovolenou a Klárka taky, tak vám jenom připomínám, že hitparáda Rádia Junior začíná už tuto sobotu 29. srpna. Tak se těšte.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Tak tahle ta hodinka byla podle mého tedy pěkně nabitá. Byly zprávy, slyšeli jsme recenzi na dvojčíslo časopisu Časostroj, kterou nám tady představil Ondra Holan. Slyšeli jsme reportáž o výrobě skleněných pelí v Poniklé, byla taky reportáž o sovách na jihu Čech a byla samozřejmě vzkazovna a byly písničky, ale teďka už se můžete těšit na to, že v další hodince opět uslyšíme zprávy, budou písničky, bude zvídavec, vyplním vám dvě písničková přání a hlavně bude četba na pokračování. Dneska nás čeká 10. část 12-dílného seriálu Lichožrouti, čili příběh ze světa tvorů, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče. Tak nebudeme předbíhat, máme se na co těšit. V 19 hodin už přijde Jirka Kohout a my si spolu budeme povídat o tom, který sport Jirka považuje za nejzvláštnější, nejtěžší nebo nejdostupnější, co zažil na zimních olympijských hrách a proč se zbláznil do běhání lesy. Teď tady máme poslední písničku a pak se opět uslyšíme.

0: Meteor.
1: Holky, kluci, kamarádi, začíná nám další hodinka klubu Rádia Junior. Je přesně 18 hodin, máme úterý 25. srpna. Je tady stále ještě celý týden prázdnin a já jsem úplně nadšená, že můžeme nejen popřát krásný prázdninový týden, ale taky hezký svátek všem Radimům a pokud máte kolem sebe nějakého Ráďu Radima, tak mu popřejte všechno nejlepší, že přejeme všechno krásné z Rádia Junior. Co nás čeká v téhleté hodince, tak samozřejmě zprávy, potom bude zvídavec Evči Sinkovičové, pustíme vám nějaké ty písničky a hlavně bude v 6:30 četba na pokračování. Dneska tady máme 10. část 12-dílného seriálu Lichožrouti. Příběh ze světa tvorů, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče. Ale na to si počkáme až za půl hodinky. Teď jsou tady zajímavosti.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Na povrchu solných krápníků hluboko v ostravsko-karvinských dolech objevili vědci dosud neznámý minerál, který pojmenovali králíkit na počest geologa Jiřího Králíka. Je natolik drobný, že jej nelze pozorovat ani běžným optickým mikroskopem. K jeho popisu proto museli vědci využít několik specializovaných metod, včetně měření na synchrotronu. Aby mohl být nový minerál oficiálně uznán, museli vědci spolehlivě určit jeho chemické složení i další vlastnosti. Na světě je v současnosti popsáno a schváleno 6213 minerálů. Nyní k nim přibyl také králíkit. Hnízdní budky sov pálených na Třeboňsku letos obsadil jen jeden pár. Důvodem je nedostatek potravy v této oblasti. V Česku je podle ornitologů necelých 150 hnízdících párů. Na jihu Čech se jejich populace rozrůstá díky pravidelnému vypouštění mláďat odchovaných v zoo Hluboká a právě i díky hnízdním budkám, které jim ochranáři nabízejí. A něco málo o počasí, dnes je na většině území skoro zataženo, jen místy svítí sluníčko. Teploty se pohybují 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra se o maličko oteplí a čekejme slabý déšť.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás takovou zapeklitou otázku. Umíte vyjmenovat všechny planety naší sluneční soustavy? Já si myslím, že to umí skoro každý. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. No a když já jsem chodila do školy, tak tam ještě bylo Pluto. Vesmírné těleso Pluto ovšem už 20 let nepatří mezi planety. A rozhodla o tom téměř přesně před 20 lety Mezinárodní astronomická unie na svém setkání v Praze. Tehdy zároveň ale odborníci vytvořili nový pojem trpasličí planeta. Mezi trpasličí planety kromě Pluta zařadili i další kosmické objekty. A my si teďka víc poslechneme v reportáži.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to ohlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa a to zákonitě vedlo k otázce, jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety a v tom případě bychom tady mohli mít třeba za chvilku 20 planet.
2: Spory astronomů o planety začaly ale ještě mnohem dřív. V 19. století začaly objevovat tělesa mezi Marsem a Jupiterem. Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další. Vypadalo to, že planet je víc než 20. Jiní vědci ale říkali, že to nejde a menším tělesům začali říkat asteroidy nebo planetky. Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili. A bylo třeba říct, čemu se bude říkat planeta a čemu ne.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe pomocí fyziky. Českému rozhlasu se tehdy vyjádřil britský vědec Ivan Williams. Snižujeme počet planet místo toho, abychom ho navyšovali, komentoval Williams. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne. Pokračuje Petr Šajrich.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo a zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce nějaká další menší tělesa. To je to, čemu dnes říkáme planeta.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy. Díky nové kategorii také Pluto a Ceres dostali speciální místo.
3: Rozhodně nejsou nezajímavá, že na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. Ještě v nedávné minulosti zřejmě tekly řeky kapalného

0: kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior a teď už je na čase, abychom si poslechli nějakou zajímavost, se kterou přichází Evča Sinkovičová. Je tady zvídavec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Fenek berberský je nejmenší psovitá šelma i liška na světě. Je menší než kočka domácí, váží maximálně 1,9 kg, ale v průměru většinou ani ne 1 kilo. A má ještě jedno nej. V poměru k velikosti těla má ze všech psovitých šelem největší uši. Fenci jsou bílí nebo hnědí a jde o opravdu roztomilá stvoření. Jejich srst je jemná a hustá a chrání je, když v noci na poušti klesne teplota pod bod mrazu. Tahle štíhlá malá šelmička má huňatý ocas a dlouhé silné nohy. Nejvýraznějším poznávacím znakem jsou ale velké uši. Ušní bolce mají délku až 15 cm. Fenek velmi dobře slyší a jeho velké bolce fungují i jako tepelný výměník a fenka ochlazují. To se mu dost hodí, protože žije v pouštních a polopouštních oblastech. Důležitým smyslem je pro fenka nejen sluch, ale i zrak. Fenek vidí dobře i za šera, což samozřejmě taky není jen tak. Fenek je totiž aktivní houževnatá noční šelma. Noru opouští až po západu slunce a vydává se na lov. Přes den se ukrývá před horkem v hluboké noře, třeba pod vyvrácenými kmeny. Nory mají více vchodů a jsou často složitým bludištěm chodeb. K budování nor je fenek dokonale vybaven. Plochu jeho lopatkovitých tlapek mu zvětšují dlouhé měkké chlupy. Za jedinou noc dokáže vyhloubit chodbu dlouhou i 5 metrů. Jeho chlupaté podrážky se mu hodí i při chůzi. Chrání fenka před rozpáleným pískem a tlapky se mu do něj neboří. V norách často žijí celé skupiny fenků, ale na lov vyráží každý sám. Fenci jsou všežravci, kromě ulovených ptáků, plazů nebo třeba hlodavců si dají i hlízy, rostlin nebo ovoce. Vodu musí fenek čerpat hlavně z potravy, protože zpravidla nežije v blízkosti zdrojů povrchové vody. Fenci si přebývající potravu schovávají na horší časy a všechny své skrýše si moc dobře pamatují. Jde o společenská zvířata, která jsou schopná vydávat široké množství zvuků, pomocí kterých společně komunikují. Štěkání, předení i vrčení je běžnou součástí zvukového repertoáru a dorozumívají se i máváním oháňky. Fenci jsou také hraví, aktivní a neuvěřitelně pohybliví. Dokáží vyskočit do výšky až 70 cm a 1 metr do délky. Fenci si dokáží zvyknout na lidskou přítomnost a proto se dají chovat i jako mazlíčci. Jenže jejich trus i moč velmi zapáchá. Na kočičí záchod je lze naučit jen těžko, takže se zas tak velké obliby jako mazlíčci netěší. Ve volné přírodě využívají trus i moč k označování teritoria. Moč mají silně koncentrovanou a ani v trusu není moc vody. Fenek totiž musí získanou vodou pořádně šetřit. Mezi nepřátelé fenků patří šakaly, hyeny, zdivočelí psi i víři. V případě ohrožení se fenek snaží zahrabat do písku. Největší hrozbou je pro tyhle roztomilé tvory ale stejně člověk. Lidé loví fenky hlavně pro jejich jemnou kožešinu. Zatím ale naštěstí nejde o ohrožené živočichy. Jak se vám fenci líbí? Moji milí zvídavci, pokud chcete o nejmenší psovité šelmě někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, jak jsem slíbila, v dnešní vzkazovně ještě vyplníme vzkazovnová přání. První písnička letí pro Jasmínku a její kamarádku Lucinku a je to písnička od Lollipops. Co se mi to zdálo? Tak holky, doufám, že si na to pořádně zatančíte.

Holky a kluci, je tady vzkazovna a druhé vzkazovnové přání vyplníme Davídkovi, který by chtěl písničku, kterou zpívají Rosé a Bruno Mars, a je to písnička APT. Je taková pěkná skákací, takže si zaskákejte úplně všichni.

A do třetice, holky a kluci, máme tady Party emocí a písnička, kterou zpívá zpěvačka Ellie. Tahle ta písnička letí pro partu holek, které milují všechny krásné písničky, rády tancují a chodí do jednoho oddílu gymnastiky. Takže hrajeme pro Lucinku, Marušku, Elišku a Natálku.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak, milí posluchači, a je nejlepší čas na to, abychom si poslechli nějaký krásný příběh. Máme tady 10. část 12-dílného seriálu Lichožrouti a čeká nás další příběh ze světa tvorů, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče. Příběh napsal Pavel Šrut a v režii Aleše Vrzáka účinkuje Barbora Hrzánová. Hezký poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal Procházky.
1: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
0: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
2: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
1: Ano,
0: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal,
2: příteli, musíme si toho tolik povědět,
0: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
2: Jak to, že byla?
0: Přerušil Ramíka. To už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
1: Není. Včera v noci vydrancoval gang Kugly Dederona.
0: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
2: Vydrancoval gang Kudly Dederona.
1: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
0: Profesor sáhl po čbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý čbán vypil.
2: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
1: V Kilimandžáru.
2: V Kilimandžáru?
0: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
1: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
0: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
2: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
0: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe. Proti všem. Profesor si oblékl pohodlné manšestrové sako s velkými kapsami, problok, triédr a skicák. Rád by si na tu cestu vzal i pohodlné boty, ale po hříchu žádné takové neměl. V dolním městě nebyl už celé roky. Zatím se spustil nazdar Bůh úzkými uličkami, až potká nějakého výrazného domorodce, tak se na Kilimandžáro zeptá. Výrazně vypadal stařík, který v náručí nesl velkého bílého králíka.
1: Tak Kilimandžáro, řekl, no tam už hnedle jste, touhle ulicí doprava a pak dvakrát doleva.
2: Taky bych se na tu slávu podíval, ale my musíme za nevěstou, viď Pepíčku,
0: a pohladil králíka.
2: O jaké slávě to mluví,
0: divil se v duchu profesor a raději předal do kroku. Za chvíli spatřil vysoký jeřáb, tyčil se proti nebi a na silném řetězu měl zavěšenou obrovskou železnou kouli. Kolem postával početný houf čumilů, i televize tu byla. Z fasády barabizny viselo pár velkých písmen, chybělo L a Z, ale profesor si zbytek snadno doplnil. Stál před Kilimandžárem. Dva policisté a muž s megafonem právě odtlačovali dav do bezpečné vzdálenosti.
1: V zájmu vlastního zdraví se rozejděte,
0: hulákal muž v helmě do megafonu.
1: Odstupte, odstupte, nebraňte demolici.
2: Čemu?
0: Dral se k němu profesor Kadeřábek a vzbudil všeobecný smích.
1: Člověče, ten barák se bude bourat, tak tady nerušte,
0: napomenul ho jakýsi rozumný pán.
2: Okamžitě přestaňte,
0: řval profesor a rozrážel kordon lidí jako bagr. Rozpaženým policistům se vyhnul kličkou a už šplhal nahoru na jeřáb jako Tarzan. Vyděsil se jeřábník vysoko nad střechami okolních domů.
1: Koule se už rozkývala.
0: Ještě o metr se jeřáb pohne, koule udeří a Kilimandžáro se zřítí jako domeček z karet.
2: Pane, pane, to nemůžete.
0: Profesor bušil na prosklenou kabinu.
1: Co je?
0: Zavrčel otrávený jeřábník, ale pustil páku a otevřel kabinu.
2: Jsou tam lidi,
0: špitl z posledních sil profesor.
1: Jaký lidi?
0: Zařval jeřábník.
1: Všechno prohlídli, někdo tam není.
2: Ovšemže,
0: pustil se do vysvětlování profesor.
2: Oni se totiž před lidmi schovávají. Vlastně to ani lidi nejsou. Jsou to lichožrouti.
1: Co?
0: Jeřábník se podíval dolů. Přijde ho někdo od toho cvoka zachránit? Profesor Kadeřábek se nedal vyrušit. Jakákoliv příležitost k osvětě mu byla dobrá.
2: Pane jeřábníku, ano, naprosto chápu váš údiv,
0: začal důstojně.
2: Dovolte, abych se představil. Jsem profesor inženýr René Kadeřábek a až si přečtete mé životní dílo, chytíte se za nos. Pochopíte, jaký jste byl blout, když jste si myslel, že ponožky se vám ztrácejí jen tak sami od sebe, ale to už bude pozdě.
0: Jeřábník se vyklonil z okýnka.
2: Pomoc!
0: Křikl tak slabým hlasem, že ho z té výšky nikdo neslyšel. Výklad mohl v klidu pokračovat.
2: Lichožrouti žijí s námi, ať chceme nebo nechceme, ale nikdo je dosud neviděl, jen já. Já jsem měl tu čest je spatřit a s nimi hovořit.
0: Profesor se podíval dolů, spatřil dvě malinké postavičky, pokoušeli se vyšplhat na jeřáb. Byli to ti dva policisté. Podle jejich bázlivých pohybů se dalo uhodnout, že nejméně jeden z nich trpí závratí. Muž v helmě odhodil megafon a řval něco do mobilu.
1: Profesor usoudil, že musí svůj výklad zkrátit.
2: Pane, budu stručný, řekl. Ve sklepeních domu, který se právě chystáte zbourat, je hlavní stan gengu Kudli Dederona. No, čítá desítky, ne-li stovky desítky lichožroutů. Nejsou to sice žádná nevinátka, ale vy, zvýšil hlas, vy osobně je budete mít na svědomí.
0: Přerušilo ho houkání hasičského vozu. Právě dorazil na naléhavé volání a z jeho útrop vyběhlo několik hasičů.
3: Vemte si stahováky, zazněl povel.
0: Hasiči s dlouhými tyčemi zakončenými zahnutým bocem zaútočili na Jeřáb. Srazili oba policisty a zkušeně šplhali po konstrukci. Narušitele chytili bocem za opasek a už letěl. Profesor Kadeřábek dopadl do připravené plachty. Rychlý zákrok hasičů odměnili diváci potleskem. Jeřábník si oddechl a spustil stroj. Zacouval a popojel. Koule se rozkývala a mocným vzmachem narazila do domu. Zvedl se nekonečný oblak prachu. Kilimandžáro zmizelo z povrchu zemského. Záhadné zmizení kudly Dederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
1: Lidi, koukejte!
0: A hned se přidali ostatní.
2: Co to je? Potkani!
1: Mraky potkanů a myší!
0: Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat.
3: Nasaďte na ně hadice,
0: zazněl povel z hasičského vozu.
2: Ne, ne, vodu, ne,
0: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
4: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
0: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
2: Sláva,
0: jásal profesor.
4: Pomoc,
0: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šermoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
2: Tak je to on!
0: Profesor zatajil dech.
2: Kudla Dederon!
0: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co, rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
3: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
2: Tak to ne, pánové, zvolal profesor Kadeřábek. Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.
0: Tři přání. Životní zásada lichožroutů zní být a nebýt viděn. To znamená vyhýbat se nepříjemnostem, jmenovitě myším, psům, vodě, lidem a Dederonovi. Všechna tahle pravidla Hýlík soustavně porušoval a jeho dědu to trápilo. Měl strach, kam vnuka ta dobrodružná povaha dovede. Hýlík měl zase obavy o dědu. Poslední dobou skoro vůbec nejedl, byl slabý a tak vetchý.
1: Chlapče, teď mě dobře poslouchej. Já už se brzo vytratím.
2: Jak vytratíš? Kam?
1: To žádný z nás lichožroutů neví. Prostě se ztratíme. Zmizíme stejně tajemně, jako jsme žili. A než ta chvíle přijde, měl bych tři přání. Tak za prvé, byl bych rád, kdyby mi pan Vavřinec na poslední cestě zatroubil. Snad to nepoplete, usmál se děda, když si všiml, že Hýlík nabírá k pláči. Děda vzal vnuka za obě ruce a přitáhl si ho k sobě. A teď to druhé přání, řekl. Až se vytratím, měl bys od pana Vavřince odejít.
2: Proč?
1: Vykřikl Hýlík. Protože už jsi skoro dospělý, lichožrout. Porušit odvěké tajemství může jedině dítě. Já vím, stali jste se přáteli, hodně jste toho společně prožili, ale to musí skončit.
2: Proč?
1: Zeptal se Hýlík už slabším hlasem, aby ve světě platil aspoň nějaký řád, Hýlíku. Pan Vavřinec je člověk. Má svůj vlastní, skutečný, člověčí svět. A tebe teď čeká tvůj vlastní, skutečný, lichožroutí život. Hýlík už nic nenamítal, jen poslouchal. A třeba, že nechtěl, cítil, že děda má asi pravdu. Myslím, že vím, proč jste se vy dva tak zblížili. On si pan Vavřinec připadá v životě takový lichý. Chybí mu někdo do páru. Jeda chvíli mlčel, než zase pokračoval. Oba jste byli moc opuštění. Bylo vám smutno, tobě po rodičích, i když odešli z ušlechtilých pohnutek. A pana Vavřince patrně opustila nějaká slečna.
2: Helenka, přerušil ho Hýlík, a taky z těch ušlechtilých, jak si to říkal? No, a všichni do Afriky. Není to divný?
0: Není, odpověděl děda důrazně. Je to nějaké vyšší určení, na které lichožrout nezná odpověď. Chápeš? Tohle už bylo na Jehlíka moc. Raději se zeptal, dědo, a jaké je to třetí přání? Je poslední a proto nejtěžší. Až to nebudu, měl bys jít svou mámu a tátu hledat. Do Afriky? Vydechl Jehlík. Třeba až do Afriky, usmál se děda. Odvahu na to máš. A oni tě možná teď potřebují víc, než si myslíš. Myslíš? Ale děda už na tu Jehlíkovskou otázku neřekl nic. Stulil se do klubíčka a usnul.

0: televizní zprávy. Jejlík nechal dědu spát a navštívil pana Vavřince. V jeho malé kuchyňce to vonělo, ale úplně jinak než fazole v tomatě, sardinky nebo chalupářský guláš. Co to vaříš, Egone? To neznám, zeptal se Jejlík.
1: Asi šuang si nevařím, ohřívám.
0: Znělo to velmi pyšně. Tak promiň, asi ruším, urazil se Jejlík. Pan Vavřinec se otočil od plotny.
1: Představ si, co se stalo. Jdu si ke Karlíkovi koupit lečo s párkem, ale on mě ani nepustil k regálu. Už žádný konzerva, křičel. Pán je detektiv? Vypátral všechny moje ponožka. A Karlík vděčný. Od teďka mám pro pána jenom samý zdravý čínská strava. Kung pao, šuang si, nebo šuej čužou.
0: Aha, řekl Jejlík. Vůně toho jídla byla tak pronikavá, že si musel zacpat nos.
1: Tak tobě to nevoní? No ovšem, lichožroutům voní jen ponožky, že ano.
0: Egon se zasmál vlastnímu vtipu a Jejlík si pomyslel, zase se na mě vytahuje. Nějak to mezi nimi začínalo skřípat. Egon odsunul jídlo z plotny a šel pustit televizi.
1: Podívám se na zprávy, řekl.
0: Právě začínali. Dnes ráno v dolní čtvrti našeho hlavního města při demolici schátralého domu, v němž býval rokový klub Kilimandžáro, který brzy nahradí nový obchodní dům, dům sportovních a značkových ponožek, tady se moderátorka nadechla, došlo k podivnému incidentu. Jakýsi starý pán prorazil bezpečnostní zátarasy, vylezl na konstrukci a napadl jeřábníka. Naše televize jako jediná byla přitom. Následovaly záběry jako z nějakého akčního filmu.
1: Co je to za cvoka? Poznamenal Egon.
2: To je profesorka Jeřábek,
1: zvolal Jejlík.
3: Ale to není všechno, upozornil diváky moderátor. Podívejte se na tyto záběry z demolice.
0: Kamera zabrala rumiště a závěje prachu, z níž vybíhaly houfy myší a potkanů, ale mezi nimi se míhaly nezřetelné stíny poskakující bílé šmouhy.
2: To jsou oni! Dederonova parta!
0: Vykřikl Jejlík překvapeně.
2: Egone, vidíš to?
1: Co mám vidět?
0: Divil se Egon.
3: Ne, vážení diváci, tady není na vině váš přístroj ani naše televize. Je to technicky nevysvětlitelná záhada. Naše kamery i mobily některých pohotových svědků té události zaznamenaly shodně jenom tyhle, jak my říkáme, duchy.
0: Obrazovka stále ukazovala hemžení a úprk bílých skínů.
2: Koukej tamhle, to vypadá jako tulík, nejde to zastavit.
0: Poskakoval Jejlík před obrazovkou.
1: Přestaň, nic nevidím,
0: okřikl ho Egon.
3: A přitom náš kameraman i všichni přihlížející něco viděli,
0: vzala si slovo moderátorka. Kamera zabrala brunátného padesátníka v baseballové čepici.
1: Já to viděl na vlastní oči, oznámil ten muž z lidu. Ono to mělo takový jako chobot a v uších to mělo takový jako sichrajcky. A některý ty potvory byly hodně velký a strašně vychrtlý. Házel jsem po nich šutry.
3: Tak jste to slyšeli,
0: pravila ustaraně moderátorka.
3: A my se k tématu ovšem ještě vrátíme v diskusi, na kterou jsme pozvali i odborníky na všelijaké úkazy.
4: Děkuji, Ester,
0: rozzářil obrazovku usměvavý moderátor.
4: A teď tu máme milou zprávu z ciziny. Na cestu domů se po třech letech své úspěšné mise v Africe vrací tým lékařů a sestřiček v čele s primářem Rochem a oblíbenou vrchní sestrou Reskovou, které tu všichni říkají...
1: Helenko!
0: Zařval pan Vavřinec na ženu v bělostném čepečku, která stála před zaprášeným kamionem a něco do obrazovky volala. Slyšet ji ovšem nebylo.
3: Promiňte poruchu zvuku na trati, omlouval se moderátor, zatímco kamera ulpívala na plných rtech vrchní sestry. Ty rty stále vykružovaly jeden němý výkřik.
1: Ego ne,
3: zašeptal pan Vavřinec.
1: Vidíš to, Hylíku? Ona volá ego ne.
3: Jenže v tu chvíli Helenka zmizela a na obrazovce poskakovaly a jako by někomu mávaly dva nezřetelné stíny, dvě bílé šmouhy.
4: Ale, vidíte, milí diváci, to, co já? Dneska je ta naše televize plná duchů. Co pak nám to asi vzkazují?
3: Zažertoval pohotově moderátor.
2: To je můj táta a máma. Něco mi ukazují. Co? Ne? Ano, já za vámi přijedu,
3: křičel Hylík jako smyslu zbavený.
1: Hylíku, neblázni, to je přece normální porucha,
3: mávl rukou pan Vavřinec.
2: A ty jsi normální člověk,
3: odsekl Hylík naštvaně a vrátil se k dědovi.
4: Lichožrout mé ségry božky, labužníky na ponožky.

0: On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, od mikrofonu vás v klubu Rádia Junior zdraví Jana Richterová. O čem si dneska budeme povídat? No, je léto, je krásně, takže by se to chtělo trošku hýbat, vyrazit do přírody nebo někam do tělocvičny nebo na nějakou akci, kde si pořádně prohýbeme tělo. No a své o tom ví můj dnešní host, ale vy ho velmi dobře znáte. Je to můj kolega moderátor a taky náš radio juniorský největší sportovec Jirka Kohout. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Jano, ahoj holky a kluci.
1: Tak já jsem si říkala, že bych tě mohla pozvat výjimečně jako hosta klubu Rádia Junior, protože ty jsi na Rádio Junior takový všudy přítomný. Děláš kluby Rádia Junior, ranní restart moderuješ, taky točíš reportáže a hlavně startuješ olympijské běhy a běháš lesy jako těmi lesy s mikrofonem. Takže co máš na téhle práci úplně nejradši?
2: No, Jani, úplně nejradši mám na téhle práci to, že si to všechno vyzkouším. Že mě nebaví o těch věcech jenom mluvit, ale hlavně si je vyzkoušet. A já vlastně díky mikrofonu jsem se dostal k zajímavým vlastně sportovním aktivitám. Teďka vlastně v poslední době nebo v posledních dvou letech jsem se zamiloval do wing foilingu.
1: Tak počkat. U tohohle slova se musíme zastavit nebo pokračuj v řeči a pak se k němu vrátíme, protože já nevím, co to je.
2: No, wing foiling, to je vlastně, když bych to tak měl jako úplně laicky říct, tak je to vlastně takovej surf. Vlastně máš plovák, teda prkno, board. Pak máš v ruce wing, jako draka, ale máš ho v ruce. Není to kite, který máš jako na šňůrách, ale je to takový prostě trouhelník, máš různě veliké draky, od třeba 2,5 metru po 7, 8, 9 prostě. Takže já mám 5,5, což je tak jako ideál pro ten tuzemský vítr.
1: 5,5 metru?
2: 5,5 metru, no.
1: Páni.
2: A to je wing. Pak máš to prkno, ten board, ale pod tím prknem je ten foil. A to je vlastně to nejdůležitější. A teď je to hodně jako takový jako oblíbený, že nejenom jako wing foiling, ale je třeba surf, na kterým se foiluje, jako prkno na kajty, na kterých se foiluje. Že vlastně pod tím máš ten foil, takový, jak bych to řekl, je to taková jako ostruha do vody a tam takový letadýlko. A ono vlastně celý ten plovák se zvedne do takové levitace a pak vlastně foiluješ po té vodě, takže vlastně letíš.
1: A teďka, jestli nás poslouchá třeba nějaká babička nebo dědeček s dětmi, tak si říká, oni tam řekli asi 50 slov a z toho 49 nebylo česky.
2: No ale ono to česky moc právě
1: těžko
2: nejde.
1: Těžko se to překládá,
2: těžko
1: že jo?
2: Těžko se to překládá. Mm-hmm. Tak kdybych to přeložil česky, tak je to prostě prkno, je to drak a je to taková flosnička, to taky může složit. Je to taková věc ve vodě, na které to lítá.
1: Letí.
2: A bylo právě zajímavé, že já jsem vlastně začal natáčet pořad o wing foilingu, který je vlastně, je to jakoby jeden z nejmladších sportů vodních u nás, nebo vůbec jako ve světě. S naším juniorským mistrem světa, Štěpánem Benešem, jsem natáčel vlastně od wing foilingu. Byl jsem pozvaný na Lipno, do klubu Jestřábí a tam mě ten sport tak jako oslovil a říkal jsem si, to je jako, to už se člověk nenaučí, protože přece jenom mi není jako 15 nebo 9 let, kdy se začíná s různými sporty a tak jsem si říkal, že ještě jeden sport se prostě jako naučím. Takovej fakt jako, že to není úplně jednoduchý, protože třeba jít si zaběhat, to vlastně zvládne jako každý, sice ne každý mu to hned jde, ale vlastně může to vyzkoušet. Když to, ten wing foiling, ono je to docela složité, protože tam máš několik jako vlivů. Jednak musíš ovládat toho draka, ten wing, potom se nějakým způsobem musíš udržet na prkně a pak ta další vlastně třetí část je dostat se do toho foilu, do té levitace a pak teprve přicházejí ty zázraky a když už se jednou prostě něco podaří, tak já na tom jezdím 2 roky a musím říct, že za poslední týdny, jako možná dny, foiluju, ale tak, že prostě to tam jde ještě o to, že když to člověk umí, že i ve slabém větru si to jakoby tím wingem jako tak jako rozpumpuješ rukama a pak těma takhle nohama jako skáčeš.
1: Že se dostaneš do toho flow.
2: Že se dostaneš do toho flow, do toho foilu a vlastně letíš nad tou hladinou. A když už seš v tom foilu, tak nepotřebuješ tolik větru. Takže vlastně čím víc to umíš, tím méně větru potřebuješ. A vlastně je to ideální sport pro ty naše podmínky, protože tady není nějak jako extrémně větrno, někdy fouká hodně, ale víceméně je to takový jako vítr nic moc. Tak na ty naše české podmínky je to úplně super. A já jsem zjistil, že se dá jezdit na strašně moc místech. Takže teď jsem byl dvakrát, zrovna včera, předevčírem jsem byl na Nechranicích, kde krásně foukalo. Je tady jezero Milada, je tady krásný Štěpánský rybník, je tady Dechtář v jižních Čechách a samozřejmě Lipno nebo Nové Mlýny na Moravě. Takže vlastně kam se člověk podívá, není to tak, že by si šel zaběhat jako do lesa, tak za barákem musí třeba kousek popojet, ale pak je to prostě taková fantazie trávit ten život u vody. Je to prostě bomba.
1: No a hned se musím zeptat, ty nohy na tom prkně drží třeba jako na snowboardu, jsou tam nějaké úchyty, anebo prostě na to jenom stojíš?
2: No, můžeš na tom jenom stát, ale jsou tam i takové jako ťapky, do kterých se zasuneš, protože na tom prkně. Kromě toho, že se dá jenom foilovat, tak se dá samozřejmě skákat ještě a dělat různé jako freestyle a tady ty věci. To je jako další level.
1: Triky.
2: Další triky. Prostě dá se na tom lítat, dělat prostě neuvěřitelné věci. Ale já mám teda ty ťapky jenom vepředu, protože tím si to jako rozpumpuješ, tu zadní nohu zatím mám volnou, ale když člověk chce skákat, tak si tam to poutko přidá. No a je tam, je to prostě paráda.
1: Takže... A co když spadneš?
2: No to spadneš dost často a ty pády jsou taky docela zajímavý. Mě to hrozně baví. Je pravda, že bez helmy a takové vlastně vesty bych takový speciální. Ona je to jako vesta, která tě jako maličko nadnáší, ale hlavně tě chrání. Jo, je to taková ochranná vesta. Protože ty nárazy jsou docela jako velký. A jsou to takový držkopády zajímavý. A já už se směju dřív, než k tomu dojde, protože už cítím, že se něco děje, že už půjdu. A teď vlastně, čím to člověk zase umí o trošku líp, tak tím jako zajímavější jsou ty pády. No, že je to prostě taková legrace. Je to super.
1: A vesta je jasná, to tě nadnáší, to je bezpečnostní prvek, který je prakticky všudy přítomný u vody. Ale co ta helma? Proč máš helmu?
2: No, helma jednak kvůli nárazům na tu hladinu, protože opravdu, když se člověk rozjede, protože on ten foil nebo to prkno prostě jezdí až 60 km rychlostí, takže to už pak jsou jako opravdu tvrdé nárazy. Ale já jsem dokonce, se mi povedlo tu helmu promáčknout, protože jsem si dal takový saltíčko a ta helma bych řekl, že mě docela jako i zachránila. Takže ta helma je fakt takový jako nezbytný prvek na to, aby člověk bezpečně jezdil. No a když se mě ptala, co mi to jako dává, nebo tak, tady ty sportovní věci, tak říkal jsem, že si to vyzkouším, ale hlavně se dostanu i na zajímavá místa, protože právě díky tomu wingfoilingu jsem byl třeba na jednom seriálu Mistrovství světa v Turecku, kde jsem natáčel právě se Štěpánem a s jeho taťkou, který ho trénuje. Pak jsme byli společně na další sérii v Brazílii, a teď jsme se vlastně potkali i v Kalábrii, kde byly další závody. Takže vlastně i objíždím takhle některé závody, ze kterých buď vysílám, nebo natočím nějaký klub. No a to je jenom jeden sport.
1: Ty jsi vlastně takový osobní reportér Štěpána Beneše.
2: No víceméně dalo by se říct, ale já ty sporty mám rád vlastně jich moc. Takže bych nejradši točil, já bych vlastně nejradši sportoval jako furt, jako...
1: Já ti naprosto rozumím, protože když je to spojení radosti, práce, tak co víc člověk může přát. Ale víš co, Jirko, ty jsi taky dostal na velmi zajímavá místa tuhle zimu. My si o tom povíme hnedka po písničce. Holky a kluci, mým hostem v Klubu Rádia Junior je dneska Jirka Kohout.

0: Holky, kluci, kamarádi, milí posluchači, stále je tady pro vás Klub Rádia Junior, od mikrofonu vás zase zdraví Jana Richterová i teď po první písničce a opět tady mám svého hosta, je tady Jirka Kohout, náš sportovní redaktor Rádia Junior, nejen to samozřejmě, ale já si myslím, že když se řekne Jirka Kohout, tak se nevybaví ani tak ranní kokrhání, jako spíš ten sport. Jirko, my jsme spolu letos měli strašně moc pěkné vysílání, když jsi byl v Itálii. Tam ses dostal na fantastická místa na zimních olympijských hrách. Jak na to vzpomínáš?
1: No, fantasticky. Už na to, když jsme začali vysílat, protože my jsme spolu začali vysílat a já jsem se vlastně blížil k tomu stadionu, dá se říct, nebo k tomu sportovišti, protože tam byly různé skokanské můstky, různé dráhy, freestyly na sjezd a bylo to různě po tom Livigniu tak jako rozprostřeno. Ale my jsme jeli povídat s našimi snowboard crossaři, s Markem Jelínkem, s Evou Adamčíkovou a s ostatními z českého snowboard crossového týmu. Ale vyrazili jsme brzy ráno, takže jsme byli v ranním restartu a bylo fantastické, že byla zima, byla tma, to olympijské městečko vlastně ještě spalo. A já jsem se blížil tím autobusem a my už jsme vysílali z toho autobusu. Pak si vzpomínám jedna taková pikantní věc, že vlastně jak byla zima, tak ten náš kodek, jak tomu říkáme, tomu zařízení, tak to začalo pípat, že nemá baterii. Přitom vlastně se to celou noc nabíjelo a já jsem měl kousek od té chalupy, kde bydlel šéf-trenér Marek Jelínek a s kterým byl domluvený první rozhovor. A když jsem tam vběhnul, tak jsem jenom pozdravil a říkal jsem, já potřebuji zásuvku, já potřebuji zásuvku. Tak jsme se tam píchli do zásuvky, povídali jsme si chvilku doma a pak jsme jeli na to sportoviště. Je to nezapomenutelný zážitek, jakože se takhle člověk dostane díky tomu mikrofonu na takhle krásná místa a hlavně vlastně jako nakoukneš trošičku i do toho soukromí těch sportovců, že to není jenom tak, že někoho jako pozdravíš, dáš mu 2-3 otázky, ale oni jsou to všechno jako super lidi, s kterýma se strašně dobře povídá i mimo mikrofon. Takže ještě když třeba člověk také rád sportuje, tak je to takové velké jako pojítko, člověk si má o čem povídat, takhle dostane tipy, kam má třeba zajít na kafe, nebo kam si jít zaběhat, nebo kam třeba zaližovat a je to hrozně fajn to takhle sledovat. A já jsem byl poprvé na olympiádě a musím říct, že pro mě to byla úplně fantastická věc a jsem rád, že jsem byl v tom Livigniu, že jsem nebyl třeba v Cortině nebo v Miláně, kde je to takové jako strašně velké a vlastně člověk to moc nevidí, nikam moc se nedostane. Ale tady, jak to bylo trošičku bokem, tak všichni ty sportovci ze všech těch zemí tak jako chodili mezi sebou.

0: sebou, tak si různě povídali, lidé se scházeli v kavárně, společně se třeba fandilo hokej a tak, tak a všichni měli v oblečení té své země, aspoň nějaký malý znak, označek nebo čepici nebo něco a tak se všichni tak jako vlastně přátelili a různě se zdravili ty různé země a nebo lidi přišli a říkali hokej, Česko hraje, jsme tamhle v té restauraci, bude to s českým jako dubbingem, prostě bude to prostě super, tak přijďte všichni.
1: To musela být naprosto fantastická atmosféra, ale ty si teďka zmínil, že sportovci chodili oblečení v těch, jak se tomu říká, ne dresech, ale v tom oblečení, které bylo přímo pro ně stvořené. I česká výprava měla svůj olympijský oděv. Jak se ti to líbilo? Protože já vím, že každý rok je to předmětem velkých diskusích a na internetu jedni píšou, to je boží, a další, já, co jste to vymysleli, to je hrůza. Jak se to líbilo tobě? A máš nějaký kousek doma?
0: No, to je dobrá otázka, protože my jsme si o tom vlastně povídali už v tom vysílání. Dokonce jsme úplně nezmínili přesně ty barvy, které tam byly, ale to je jedno. Nicméně, já jsem z toho byl takový jako rozpačitý, z té naší kolekce. Mně se to úplně nelíbilo. Já jsem si trošičku připadal, nebo mně to připadalo i u toho slavnostního nástupu, hlavně ty vytahané svetry, to se mi jako moc nelíbilo, že jsme takový jako... Takže to je spíš tak jako do cirkusu trošičku. Ale musím říct, že se mi to začalo líbit. A že spoustu, ten svetr, o kterém mluvím, ten se mi tedy fakt nelíbí. Ale spoustu
1: to
0: těch
1: byl takový
0: kousků,
1: ten s těmi geometrickými tvary a je tam modrá, červená, bílá a žlutá,
0: no,
1: že?
0: No právě ta žlutá, to ta byla žlutá. Ta diskuze. Ale dobře, tak to se mi nelíbilo, protože to bylo takové vytahané, ale spoustu těch věcí z téhleté kolekce se mi líbí a vlastně jsem tomu přišel na chuť. A nevím, jestli mám něco, mám doma, určitě mám.
1: Čepičku.
0: Čepičku, no jasně. A šálu a chtěl jsem i tu bundu si pořídit, ale oni takhle malé úplně nemají. A tam je ještě zvláštní, že sportovci mají ty bundy vyhřívané, což vlastně normální člověk si koupit nemůže, je to jenom ta speciální kolekce pro ty sportovce, co vlastně fasovali, když jeli na tu olympiádu. A třeba Marek Jelínek, ten si velmi pochvaloval kvalitu letošního oblečení, protože jemu je furt zima, on nemá rád zimu, i když většinu svého života jako šéf trenér tráví na kopci někde úplně a vždycky si jako bral svoje boty. Jo, vždycky si prostě prosadil, že si bere svoje boty a svoji péřovku, ať je jakákoliv kolekce, ať jsou kdekoliv, ale letos poprvé vlastně řekl, že to nepotřebuje, že ty boty jsou tak dobrý a ta bunda, že vlastně byl spokojený a poprvé se takhle jako prožil. Takže dobře udělaný.
1: Prosím tě, jak se vyrábí, nebo jak vypadá vyhřívaná bunda? To je jako, že je hodně silná a hodně huňatá, že je v ní teplo, nebo je v ní třeba něco, co opravdu hřeje?
0: No jasně, tam je normálně topení. Tam je normálně topení zabudované, prostě dneska je to jednoduché, protože vemeš si powerbanku, ta má v sobě nějaký proud, píchneš to do té bundy a ona začne hřát.
1: Takže v tom je nějaká
0: síť? V tom je topení,
1: síť.
0: Ano.
1: To je úplně fascinující.
0: A začne to hřát. Takže vyhřívané bundy. No, to jsou věci dneska.
1: To teda jo. To jsi mě překvapil. A když jsi takhle běhal po tom Livinu a setkával jsi se s lidmi, překvapil tě třeba někdo něčím z jeho soukromí? Ty jsi totiž povídal nejenom vlastně u těch závodů a přesně jak jsi říkal, nedal si jenom takhle tři otázky, ale pohyboval ses mezi těmi lidmi, měl třeba někdo nějakou libůstku nebo zaskočilo tě něco? Pobavilo?
0: No, pobavilo určitě, ale ono to je hlavně na té olympiádě vlastně všichni jsou tak trošičku jako napjatí, nervózní. Je to taková vlastně... Je to taková krásná atmosféra, kdy vlastně člověk úplně jako není v té komfortní zóně, že by někde byl jako na výletě, že když už třeba odzávodil ten svůj závod, tak zase ještě přemýšlí nad těmi ostatními a různě se snaží pomáhat. Mě překvapilo to, jak jsou všichni jako hrozně v pohodě a jak i ti mladí závodníci třeba v tom snowboard crossu nebo v jiných vlastně sportovních odvětvích, jednak jsou fakt jako mladí, jsou to třeba 17-letí, 12-letý vlastně sportovci a všichni jsou úplně stejně jako zapálení, všichni jsou tak jako nadšení pro ten sport a takový jako disciplinovaný. Je to krásný vlastně s nima povídat.
1: Když jsme u toho soukromí, já nevím, jestli do téhle oblasti můžeme, snad to nejsou žádné drby, ale třeba O Evě Adamčíkové se psalo, že je tam i se svým synem Krištofem.
0: Ano.
1: Opravdu to tak tam měla? To jednou rukou takhle podrndala kočárek a utíkala lyžovat?
0: Ne.
1: On tam teda lyžovat, ne, jasně.
0: On tam byl i manžel a byla tam vlastně i jako chůva nebo kamarádka, která se jako o dítě taky částečně jako starala. A právě, že manžel ten vyprávěl, že to bylo strašně jako zajímavý, jak to prožívá ty jízdy, tak když vlastně Evka získala tu medaili, tak málem toho Krištofa vyhodil, protože ho měl v náruči a teď jak jako chtěl rozhodit ty ruce a křičet, tak je to prostě tak vyprávěl. Byl z toho, právě jsem s ním měl možnost povídat chviličku potom, co Evka získala tu medaili, protože se staral o synka Krištofa a Evka byla samozřejmě v náručí novinářů a všech, prostě musela si projít ty povinné kolečka. Tak to bylo zajímavé povídání. A co mě překvapilo přímo z toho sportoviště, když také člověk kouká v televizi, tak je tam spoustu záběrů z různých kamer a tak a je to takové velké a jako vidíš všechno přímo. Když je to přímo na tom sportovišti, které není úplně levné se tam dostat, tak třeba ten český sportovec nebo vůbec sportovec, kterýmu člověk fandí, tak jede třeba jenom 10 minut, protože může vypadnout hned při první jízdě a pak si vlastně člověk říká, že tam vlastně skoro nemá co dělat, jako koukne se na ty ostatní, je to jako super, ale když jako jdeš fandit někomu prostě svýmu a ten ti teďka takhle vypadne, jak to je velké zklamání, ale zase, když nevypadne a povede se něco tak jako pěknýho, jako třeba FC, tak to je prostě taková radost, že to já jsem asi nic lepšího v životě, co se týče takhle jako sportovního jako nadšení, neviděl. Protože všichni ty fanoušci, a nejenom Češi, ale prostě z celého světa tam jsou, a teď jako fandějí těm lidem a už jich tam jako není moc, a teď, když vidíš, jak se tam tahají o ty kousíčky a že vlastně třeba i ta jízda Evky předtím, že byla taková, že se mohl podat protest, protože tam bylo vidět, že do ní jako šťouchla, tím ji vlastně jako odstrčila, tak jako, ale je to sport a všichni to tak jako berou, ale je to úplně jiné, když to člověk prožívá na tom sportovišti, než když jako kouká u té televize. Tam jsou to tak jako emoce, ale na tom sportovišti se nedá srovnat. Já jsem měl chvilku pocit, že dostanu infarkt.
1: O těch nejkrásnějších zážitcích, teda nevím, jestli po infarktu se dá mluvit o krásném zážitku, ale o tom nejlepším, co Jirka Kohout prožil v souvislosti se sportem, si povídáme v klubu Rádia Junior.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska radio juniorský sportovní expert Jirka Kohout. Už jsme, Jirko, probrali wing foiling, probrali jsme tvoje zážitky ze zimních olympijských her, ale já bych se tě teď zeptala, který sport na světě ti připadá nejzvláštnější, a teď jmenuji dva. Jeden, který jsi zkusil, a jeden, který jsi vůbec neskusil. Jenom si o něm třeba slyšel nebo zhoviděl.
1: Které mi přijde nejzvláštnější? Mm. Tyjo, to je zvláštní otázka, na kterou úplně nedokážu odpovědět. Asi hodně zvláštní, ale já nevím, jak se to jmenuje. Je takový ten sport, jak letějí, mají takový ten, jak vypadá, jak Batmani, a skočí z letadla a letěj.
0: To je hodně zvláštní.
1: Nějaký ten suit něco.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem se také o to zajímal a zjistil jsem, že vlastně člověk musí mít asi 500 seskoků padákem, než vůbec může zkusit tohleto, tuhletu disciplínu. A tam se snad dosahuje několika set kilometrových rychlostí. A je to, to je pro mě opravdu jako neuvěřitelný sport.
0: A bál by ses to zkusit?
1: Já bych to chtěl vyzkoušet. Já bych chtěl vyzkoušet všechno, co se týče sportu. Ale tam bych se asi bál. Asi dost.
0: Uh-huh. Wingsuit.
1: Wingsuit, no.
0: Jo,
1: je to tak?
0: Jsem to našla. A to mě připadá až jako hodně riskantní. To...
1: No je. A samozřejmě ty lidi, kteří to umí, tak ty nejlepší taky se nedožijou moc jako let, protože zkoušejí různé věci a různé jako kuriozitky.
0: Posouvají hranice lidských možností.
1: No. Mm-hmm. A těch sportů je jako opravdu hodně. A čím jsem starší, tak tím víc jich vlastně objevuju. A na některý už bych si asi netrouf. A proto právě třeba ten wing foiling jsem řekl, že to prostě dám. Že mi to přijde a ve finále zjišťuju, že se to hodně jako u nás jako šíří a že vlastně se nemusí bát ani mamky a tatíci to prostě jako vyzkoušet, že třeba jezdím na ten Štěpánský rybník, který je takový jako malej, klidnej, rodinej, a tam se to učí lidi, kteří vlastně už nejsou úplně 11 letý, takže je to sport pro všechny. No ale já jsem si vzpomněl, když jsi tady bavila o zajímavých sportech, tak jak jsme spolu byli, dělali kanioning.
0: A to se líbilo teda i mně.
1: No,
0: to byla velká pecka.
1: Jsme natáčeli, akorát se to hloupě točí, když tam všude
0: je voda.
1: Je voda
0: a teď,
1: takže, ale to byl taky krásný zážitek.
0: Mm-hmm. Ano, a jenom bych se ti zeptala, já jsem si před tím kanioningem, možná bychom mohli vysvětlit holkám a klukům a našim posluchačům vůbec,
1: co to je. Tak ty to zkus ty vysvětlit. Co to je kanioning?
0: Kanioning.
1: Já bych to řekl jako tvým jazykem, ale...
0: Mm-hmm. No tak za mě je kanioning cesta horskou řekou,
1: no,
0: tím kanionem, ve kterým teče.
1: Prostě sjezd tu řeku po zadku dolů.
0: Sjezd tu řeku,
1: to
0: tam
1: není
0: se i říčka. Tam se i šlo, tam se i skákalo,
1: a
0: tam
1: hlavně
0: se i sjíždělo po zadku a taky se slaňovalo.
1: To bylo nejzásadnější, slaňovat v tom
0: to
1: vodopádu.
0: To mě bavilo.
1: To bylo hustý.
0: Ale já jsem si, Jirko, musela před touhletou naší cestou do Slovinska udělat 2 hodiny takový mini rychlokurs slaňování. Ty jsi to uměl, viď?
1: Jo, já jsem les kdysi docela dost. Ale stejně, když člověk pak stojí nad tou propastí, nad tím vodopádem a má se slanit dolů, tak to nejde o to, jestli to umí nebo neumí. Jde spíš o to, že má strach. A já měl strach.
0: Já taky. Ale oba jsme to překonali.
1: Jsme to.
0: A ten nejvyšší vodopád, to bylo kolem 30 metrů, viď?
1: No, ale hlavně vlastně nahoře na tom vodopádu ještě koukáš do údolí. Takže jednak ten vodopád je 30 metrů, ale pod tebou je třeba, já nevím, 300 metrů ještě jakoby sráz dolů do údolí. Je to fantastický. Takže kanioning, to je jedna taky z úžasných věcí. A tam je taky, a to se mi líbí, s tím sportem spojený, to mám moc rád, že vlastně člověk buď cestou tam, anebo cestou zpátky jde nějakou přírodou. Protože buď ten první kanion, který jsme spolu šli, tak vlastně člověk si vystoupá nahoru a jde krásnou přírodou, kde nikoho nepotká. Pak si to sjedeš, no a seš jako zpátky dole, anebo jdeš právě k tomu kanionu, pak něco podnikáš takhle sportovně a pak zase jdeš tou přírodou, což je pro mě úplně jako fantastický. A i na tom foilu nebo na čemkoliv, prostě člověk je neustále v nějaké přírodě. I to běhání, který prostě miluju, tak já miluji běhání v lese. To je prostě pro mě úplně top a taky bych chtěl ještě někdy si zaběhnout nějaký trail, nějaký větší, nějaký ultra právě v Alpách nebo někde prostě v horách. To mě láká.
0: A když tě láká takový extrémní běh, už jsi tady vyzkoušel B7, to je takový běh v Beskydech, kde se musí zvládnout 7 beskydských vrcholů.
1: Znám to.
0: To je asi 100 kilometrů běhu.
1: Možná ani ne, ale je to hodně, je to kolem stovky, ale to člověk musí mít natrénováno a je to hlavně ten závod je v kuse. Takže se běží non-stop a je to velká výzva. Jako je to jeden ze závodů, který mám v hledáčku. Jenže to je vždycky ani tak, jo. Když člověk má jako víc času a větší odhodlání, tak prostě naběhá jako desítky kilometrů, možná stovky prostě ročně, určitě stovky. A tím ví, že třeba má na nějaké větší výzvy. Pak přijdou týdny, známe to všichni dobře, že třeba je víc práce, nebo člověk má víc jiných povinností, anebo to třeba úplně nejde, tak se neběhá, pak člověk vlastně se vrátí jako trošičku zpátky, ale je fajn dělat cokoliv. To je prostě, ať to začíná otužováním ráno, prostě nějakým protažením, pak nějaký běh nebo cokoliv. Je to prostě, mně přijde a hlavně mně přijde, že u toho sportu jsou strašně zajímaví lidi. Že vlastně, když takhle přijedu s tím prknem k řece, nebo k nějakému rybníku, nebo k moři, tak vlastně každý pozdraví, každý si s každým tyká. Prostě ahoj, jak to funguje, jak to dneska fouká, jak se máš a to. A ty máš tady to za prkno a tohle je dobrý a nechceš tady s tím pomoct, nebo jako je to vlastně všechno hrozně milý. Takže kdykoliv někam přijedu sportovat, tak mám pocit, že jsou tam jako úplně normální lidi, takový, jak byli kdysi dávno, když jsme tam u nás jako v ulici pobíhali, tak jsme si všichni jako tykali, všichni jsme se kamarádili a tak. A to mě u toho sportu drží, že všichni jsou kámoši, všichni si rádi popovídají, všichni pomůžou, nebo víceméně všichni. A je to moc hezký. Tak to je takový a vzniká tam spoustu přátelství. Právě začne to třeba tím, že člověk natočí nějaký rozhovor, pak si třeba ten sport vyzkouší, pak třeba si ho vyzkouší víckrát, no a pak už jsou z těch lidí, s kterými dělám rozhovor, se stávají vlastně takový přátelé, no a trávíme spolu i víc času někdy, někde na nějakých závodech.
0: Takže nejlepší způsob, jak si najít kamarády, je jít do nějaké party, ať už je to parta, která dělá muziku, ať už je to parta, která dělá sport, ale ten sport je taková hezká příležitost, jak si ty kamarády najít, viď?
1: No je to tak, protože ten sport hlavně vlastně člověk proto musí něco udělat. Není to tak jenom, že si sedne a kouká, ale taky musí sám překonat trošičku sebe. Tím pádem vyplaví ty endorfíny, prostě ty hormony štěstí a teď vlastně v tom cíli jsou všichni šťastní, že to vlastně dali, protože každý tu cestu k tomu závodu nebo k nějaké té překážce sportovní má jinou, někdo prostě někomu se chce, někoho třeba něco bolí nebo tak a když to jako skončí, tak jsou vlastně všichni spokojení, kromě těch, kteří si nesplnili nějaké své osobní cíle, ale proto já ten sport nedělám, to zase dělají ty profesionální sportovci, já se řadím mezi ty hobíky, takže
0: ne hobity.
1: Hobity ne. Nevím, jestli hobiti sportujou, ale někdy si jako hobit připadám a je to jako super, protože v tom lese mě hrozně baví běhat v tom lese. Je to prostě super. A teď ještě, když se do někdy proběhnou, tak je to taková radost, protože běžím úplně sám. A to jsem ti ještě neřekl, co se mi stalo. Když jsem běžel, protože tam u nás na Zbraslavi máme krásné kopce a běhám buď na Altánek, to je jedna strana, a nebo na Cukrách, to je druhá strana. Oboje jsou do kopce. A teď jsem běžel na Altánek a na rozhlednu, na Keltské Oppidum a je tam taková krásná traverza nad Břežanským údolím, které se teď opravuje, takže všude klid, ticho. A já jsem běžel, teď jsem se jako přemýšlel, byl jsem úplně sám v tom lese dopoledne, krásně se mi běžel. A najednou jsem dostal takovou strašnou ránu do hlavy. Jo? A já jsem byl úplně, mám jsem přepad, teď jsem jen tak se držel na nohou. Já jsem vůbec netušil, co se děje. Já myslel, že na mě spadnul strom. Úplně jsem byl. A teď jsem se podíval ke druhé té straně a tam se jako něco kutalo nebo něco tak. A to byl orel. Prostě nevím, jestli to byl orel nebo jestli to byl nějaký
0: velký
1: prostě,
0: pták.
1: Velký pták. A teď jsem, mi to všechno došlo, že mě jako napad ten dravec.
0: Tě šel ulovit.
1: On mě šel, no já jsem pak zjistil, že mě nešel ulovit, ale že v tu dobu on měl jako, tam jako byly mláďata. A on hlídal to teritorium. Ale byla to tak strašná rána, že jsem fakt málem upadl. A vlastně, když si představíš, že ten dravec obrovský jako letěl ze zhora a teď vlastně se snažil mě vlastně ulovit, dostat.
0: Napadl.
1: Napadl mě. Takže teď jsem měl jako od krve hlavu, že teď jsem měl rozdrápaný celý a běžel jsem dál, přemýšlel jsem, co se jako vlastně dělo. Zpátky, když jsem běžel, tak taky tam tak jako lítali, tak a pak jsem mluvil s kamarádem a on říkal, že to je tím, že se to stalo už několikrát, že takhle ty dravci hlídají ta svá mláďata a to svoje teritorium. Takže prý je dobré běhat s nějakou kšiltovkou. To jsem jako nevěděl, ale musím říct, že respekt, že to jsem jako nečekal jsem jako útok ze zhora.
0: Občas, jasně.
1: Občas nějakýho pejska nebo takhle, tak to člověk je ve střehu, to se říká, jak nikdy neví, ale ze zhora jsem útok nečekal, tak to mě překvapilo.
0: Vidíš, a ve škole nám vždycky říkali, nekoukej, kde co lítá, tak, no, tak tuhle radu si neber k srdci, holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a mým hostem je dneska Jirka Kohout.

0: Taky a rád.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
3: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a ve studiu je se mnou dneska Jirka Kohout. Povídáme si o létání po vodě i vzduchem a povídali jsme si o běhu, povídali jsme si o nepředvídatelných okolnostech, které se vám můžou při běhání stát. Ale ten běh, Jirko, já vždycky, když se na tebe podívám, tak tě vidím běžet. No, někdy jdeš, ale to je takové, že jsi zrovna byl běžet, anebo se chystáš běžet, jo. Takže já mám pocit, že běháš prakticky pořád, jsi takový povětroň pozemní.
4: To bych chtěl běhat pořád.
3: No, ale ty třeba tam taky běháš, ale ty tam i moderuješ na tom seriálu Běhej lesy. Ty ses do toho úplně zamiloval, viď?
4: Já jsem se do toho zamiloval a vlastně to je přesně to, co říkáš, že člověk má radost z toho, že dělá to, co ho baví. Protože když jsem viděl seriál Běhej lesy, tak to byl takovej malej, vlastně lokální, nebo ne lokální závod, ale pár lidí, několik desítek a začali běhat v lese. A mně to přišlo úplně fantastické, že prostě v lese, v přírodě a byly to hlavně krásné destinace, třeba Karlštejn nebo Bílá, nebo v Beskydech a takový pěkný Klínovec. No a tak jsem začal taky běhat některé běhy a přišlo mi to úplně fajn. Právě úplně super parta, žádný jako velký jako národní běhy. No on se z toho stál už teďka jako velký běh, ale furt je tam ta pohoda a mně se podařilo vlastně navázat spolupráci s Rádiem Junior a Běhej lesy a je tam taková show pro holky a kluky právě před tou dětskou rozcvičkou a před těmi běhy, takže se holky a kluci parádně naladí. Trošičku si společně zasportujeme, máme tam nějaké hádací zvuky a pohádky a různé soutěže. Také trošičku představíme nové věci Rádia Junior. Takže lidi naladíme po nás, po našem tedy naladíme. No a připravíme na ten běh. Pak Verča Prety už si to převezme po mně, dá si rozcvičku a potom jdou holky a kluci závodit. A je to fantastický. Protože tady možná vypadla zásadní věc, proč jsem tady tu věc na Radio Junior začal dělat. Jednak strašně rád sportuju. Já to miluju a myslím si, že ten sport je prostě takový základ toho, aby byl člověk spokojený a šťastný, aby mu bylo dobře. Ale hlavně jsem si říkal, že bychom mohli holky a kluky motivovat, že by to mohlo být něco, čím je jakoby přitáhnout. Protože těch věcí, co by holky a kluci mohli dělat, je strašně moc. Jsou to nejrůznější technologie, různé aplikace, věci, zajímavosti. Ale ten sport a pohyb se z toho trošičku vytrácí a i podle statistik vlastně děti dneska méně a méně sportují.
3: A prý nám ubývá svalová hmota.
4: Ubývá svalová hmota, ubývá mnoho všeho. Takže já jsem si říkal, že když budeme o sportu nejenom mluvit, ale taky ho zkoušet a předvádět, aby jsme byli takový jako trošičku i vzor v tom, že to děláme, že o tom jenom nemluvíme. Tak stejně jako Klárka Nováková dělá hudbu, ty děláš zajímavosti a tak, tak prostě, aby jsme to i vyzkoušeli všechno. No tak jsem začal zkoušet, že mi to začalo tak bavit, že teď mám problém, abych stihnul všechno, co bych chtěl vyzkoušet.
3: Ale to je ten lepší případ, si myslím.
4: No a ještě nejhorší na tom je, že já bych to chtěl hned všechno umět. Takže se vždycky snažím, teď jsou takový ty slicklajny, že jo, a tak. Tak a ty lidi jsou super, oni říkají hned, tak pojď, já tě to naučím. Já jsem říkal, no tak jo, tak super. Jenomže už vím, že prostě to trvá nějaký čas. Všechno chce svůj čas. Takže právě člověk si musí vybrat, co chce dělat, aby si to jako hodně užil. Protože když člověk dělá zase úplně všechno, tak je to fajn vyzkoušet, ale říct si třeba tady ty dvě, tři věci bych chtěl dělat, abych se nějakým způsobem naučil, byl v nich vlastně dobrý a když člověk je v nich dobrý, tak ho začnou bavit. Nebo nemusí být úplně člověk dobrý, ale když ty věci jako ovládne, když se je naučí, tak ho pak začnou, čím víc to člověk umí, tím víc ho to baví. tak to je i s tím během, protože někdo se proběhne a říká mi, já prostě běh nesnáším. Jenže běh to je stejný jako třeba tenis. Když člověk veme tenisovou raketu a tenisák, tak do toho prostě dá ránu, tenisák uletí přes střechu.
3: Běhá lesy.
4: Takže si taky jako nezahraješ hned, když si vemeš do ruky takového náčiní. Nebo když jdeš třeba na kajak, tak uděláš eskimáka, v kterém zůstaneš ve vodě, vykoupeš se, tak je to potřeba se naučit. Takže ten běh, to je to samý. A když člověk už si trošičku osahá ten běh, já třeba moje běžecké začátky jsou velmi zajímavé. V divadle v Dlouhé se vlastně dávala dohromady štafeta, kdo by chtěl běžet tady pražský maraton. A bylo to jenom 5 kilometrů pro každého. Já jsem říkal, že bych hrozně rád, byla tam super parta, dělal jsem jiné sporty. No a já jsem chodil běhat do tělocvičny na pás. Jo, protože jsem hrál skvoš a takovéhle věci. A mně to nešlo. Já jsem prostě neuběh v kuse 5 kilometrů. Já jsem z toho byl úplně vyřízený. Já jsem říkal, to není možný, prostě teď běhám tady po kurtu, všechno prostě dělám strašně moc sportu, spinning, jezdím na kole, prostě hrozně věcí. A neuběh jsem v kuse 5 kilometrů. A tenkrát jsem mluvil s Davidem Suchařípo a já říkám, Davidku, já prostě neuběhnu 5 kilometrů v kuse. A on říká, ale to je úplně normální. Ty se to musíš naučit. Jsem říkal, jak naučit, já to umí každý prostě, ale já to prostě neuběhnu, já těch 5 kilometrů nedám. Se zastavím, už nemůžu. A přitom běhám po kurtu, jezdím na kole, prostě odjedu z Prahy na Moravu, to je jedno. A on říká, protože se to musíš naučit, tak běhej měsíc a pak přijď a řekni mi, no, za měsíc jsem přišel a říkám, no tak, se mě ptá, tak co, jak to jde? A říkám, normálně, prostě 5 kilometrů to uběhnu, to je v klidu. Říká, vidíš? Se to musíš naučit.
3: A tak jsi to naučil a teď se už jenom zdokonaluješ.
4: No, teď už jenom překonávám lenost.
3: Jo. No tak, a já mám teďka, než skončíme s tím naším povídáním, protože to strašně rychle uběhlo, tak mám pro tebe otázky. Co děláš, když seš líný? Jak překonáváš svoji lenost?
4: No.
3: Představ si, ležíš na gauči, máš pustěný pěkný film a měl bys jít běhat a fakt se ti nechce.
4: No já ani, to je právě věc, ležíš na gauči a koukáš na televizi vlastně jinými slovy. Tak já to ale nedělám. Takže dobře, tak já bych to řekl, ležím a no je to jednoduchý. Prostě když vím, že mám ten čas na to a prostora vůbec se mi nechce, tak prostě si řeknu jdu, oblíknu se a jdu. A vždycky si tak jako trošičku jako nakecám, že poběžím jenom kousek. Mám takový spoustu tratí. Jedna je jenom tak jako kousek podal jako Vltavy na Soutok a zpátky, to je necelých 8 kilometrů, tak po rovince. Tak si říkám, tak jdu to. Ale pak, když se rozeběhnu a jde to jako líp, tak zabočím přes most. A to znamená, že už to je jako 12 kilometrů a do kopce. A když jsem v takovém asi na třeba 7 kilometru, tak se to dá ještě protáhnout na 17 kilometrů. No a takhle to vlastně jako dělám. Vždycky si říkám, nebo Jiří, poběžíš jenom kousek. A pak si říkám, a tak dáš ještě kousek víc.
3: A pak Jirka zavolal z Košic. Takže prostě ty se sebou nediskutuješ, prostě řekneš si, jdu.
4: No já jsem někde čet, že někdo psal, že chodí běhat každý den, protože je tak strašně línej, že kdyby jednou přestal, tak už nikdy nepůjde. Takže prostě překonat to. A ono jde jenom o tu chviličku. To je to samé, že někdo mi říká, když je třeba, když prší nebo je sníh, to je vlastně úplně fantastický. Vlastně je to hezčí, než když je takový to normální počasí, protože je takový extrém a člověk si to zamiluje. Někdo řekne, no tak to. Jirka Ježek, několikanásobný paralympijský olympionik, vítěz, mi říkal zase, že se motivoval tím, že říkal, venku je tak hnusně, že prostě ostatní soupeři nepůjdou, tak já půjdu a budu lepší než oni. Takže se jako takhle jako různě jako motivují lidi, ale mě to prostě baví. Je důležitý si dát ten cíl a pak ho splnit.
3: A ty ho plníš. A poslední otázka, kterou na tebe dneska mám, byl jsi vždycky sportovec? Byl jsi sportovec už jako kluk? Byl jsi běhací kluk, fotbalový kluk?
4: No byl, ale to je ještě takový docela hezký, že já jsem nerad chodil domů, protože mě to přišlo, nebo domů, přes louku jsem chodil takhle ze školy a tak, právě z fotbalu a on to bylo dlouhý. Tak já jsem si říkal, že když budu běhat, že to budu mít rychleji za sebou. Takže to byly vlastně moje první začátky běhu, že jsem začal běhat, ale máš pravdu, že ne vždycky jsem sportoval, protože pak bylo období puberty a zase jsem přišel na chuť elektrický kytaře a začal jsem chodit do školy jazz rock blues a měli jsme kapelu a tak, tak tam jsem se na to na chviličku jako vykašlal, ale vrátil jsem se k tomu a mám z toho obrovskou radost, protože to je vlastně největší štěstí, které kromě práce rodiny mám, je prostě udělat si nějaký sportovní zážitek.
3: Tak já si myslím, že tímhle můžeme dneska skončit. Holky a kluci, dělejte si sportovní zážitky, mějte radost z běhání, běhejte všude a třeba pokud to nejde, no tak aspoň třeba posilujte ruce anebo hrajte šachy, to je taky sport.
4: To je super sport.
3: To je super sport, tak o tom zase někdy příště. Jirko, já ti moc děkuju, že jsi dneska přiběhl, teď už někam běž a my musíme končit, aby s náma nevyběhli.
4: Tak se mějte všichni moc krásně a pokud to jen trochu půjde, jak sportujte a vzpomeňte si na mě, že vám bude potom parádně. Ahoj.
3: Tak to byl Jirka Kohout, holky a kluci, náš Klub Rádia Junior končí a teď už vás čeká pohádka. Tuto chvíli se loučí a krásný večer přeje Jana Richterová.

Ahoj, děti. Už pohodlně ležíte ve svých posílkách? Možná jste jinde. Třeba na gauči nebo v křesle. Ať už jste kdekoliv, právě si k vám našla cestu moje pohádka. Zavřete oči a poslouchejte příběh, který jsem pro vás vybral já. Váš skřítek Hajaja. Ať se vám líbí.

Dobrý večer, děti. V jedné eskimácké osadě žil starý muž. Byl to strašlivý mrzout a neruda, kterému se nikdo nikdy ničím nezavděčil. Pořád se jen štětil a hartusil a tak se mu každý raději zdaleka vyhnul. Jaký div, že zůstal po celý život sám. Žádná žena netoužila žít pod jednou střechou s hašteřivcem, který se nikdy nezasměje a věčně se jen zlobí a hádá. A tenhle starý morous a kakabus měl zvlášť spadeno na děti. Když si někde nablízku hráli, hned je okřikoval a najednou na ně poštval i svého psa. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Mějme pak dětem za zlé, že ani oni neměli zlostného staříka rády a opláceli mu stejně. Stařík vzal jednou harpunu a šel lovit tuleně. Vysekal v ledu otvor a čekal. Spozorovali ho děti, stáhli se blíž a začali hlasitě dovádět mezi ledovými kramy. Dědek čeká a čeká, až zašplouchá voda v otvoru a na vzduch vystrčí hlavu tuleň, aby ho mohl harpunovat. Tuleň připlul několikrát k díře v ledu, ale jakmile zaslechl křik dětí, zmizel rychle v hlubině. Staříka to dopálilo, popadl harpunu a rozběhl se za dětmi. Když je odehnal a vrátil se na své místo, přiběhli děti zpátky a začali povykovat znovu. A tu starý vyskočil, zdvihl ruce do výšky a vykřikl. Zlý duchu, uvězni ty darebáky v ledu, ať je od nich pokoj. A stalo se. Ledové kry se s rachotem srazily k sobě a po dětech ani památka. Snad poprvé v životě se stařík spokojeně zasmál a šel zvesela domů. Děti zatím marně bušily do ledových stěn, které se najednou kolem nich uzavřely. Nikde ani škvírka, kudy by se mohly protáhnout ven. Plakali, naříkali, křičeli. Ale nadarmo. Nikdo je nemohl slyšet, protože jejich hlasy nepronikly tlustým ledem. Umřeme tu hladem, řekl jeden hoch. Nebo zimou, mínil druhý, nebo obojím, řekl třetí. V tom vykřikla jedna dívka. Podívejte tamhle, vidím nebe. Všichni zdvihli hlavu a uviděli nad sebou kousek oblohy. Vyšplhám se nahoru, řekl nejstarší chlapec. Protáhnu se ven a přivedu pomoc. Stoupil si ostatním na ramena a drápal se vzhůru. Sotva však povylezl kousek, smekl se dolů. Stěny byly příkré a hladké, ruce po nich klouzaly a křehly. Zkoušel to ze všech stran, ale když už se zdálo, že se mu to podaří, zase sjel zpátky. Děti se schoulily k sobě a přemýšleli, co počít. Čas utíkal, ale nic je nenapadlo. V osadě mezitím vypukla po dětech scháňka. Jedna matka se ptala druhé, hledali, volali, muži vyšli do okolí, rozběhli se po zamrzlém moři, ale kde nic, tu nic. Lidé se ptali i samotářského staříka, ale ten je zlostně odbýval. Nejsem hlídač, co je mi po vašich dětech? Děti v ledovém vězení začal kromě zimy sužovat i hlad. Bušili zoufale pěstmi do ledových stěn a potom se dali znovu do pláče. Pláč nám nepomůže, řekl nejstarší hoch, mám nápad. Pověz, naléhali děti. Zkusme volat dobrého ducha, třeba nás uslyší a pomůže. O dobrém duchu slyšeli děti od rodičů. Má sídlo kdesi na moři a leckterému člověku už pomohl, když se ocitl v nouzi. A tak začali děti volat. Dobrý duchu, pomoz nám. Dobrý duchu, vysvoboď nás. Dobrý duchu, zachraň nás. A tu se ozval praskot, jako když se za silných mrazů trhá ledový krunýř. V jeskyni se naráz rozsvětlilo. Světlo bylo tak oslnivé, že děti na chvíli oslepilo. Když otevřeli oči, viděli, že se ledové stěny rozestoupily a že mají cestu domů volnou. S jásotem běželi zpátky k osadě a co potom té radosti doma? Když děti vyprávěli, že byli celou tu dobu uvězněné v ledové jeskyni, kroutil nad tím kdekdo hlavou. Jak se tam jen mohli dostat, divili se lidé. Děti nevěděli. Vyprávěli jen o zlostném staříkovi, který nedaleko líčil na tuleně. A tu se kdosi dovtípil. Poslyšte, řekl, v tom musel mít prsty ten starý morous, nikdo jiný.
Pravda, volali lidé, to byl určitě on, pojďme na něho. A už se hnali k dětkovu obydlí. Tomu blízkl v ruce nůž, ten popadl kámen nebo klacek. Stařík uslyšel křik a vyhlédl ven. Když uviděl rozlícený dav, pochopil, že je zle a dal se na útěk. Ale kam pak se svýma starýma nohama? Przy mu došel dech. Zastavil se a začal úpěnlivě volat vstříc blížícím se lidem. Lidičky, mějte slitování! Potom zmlkl a jen tiše stál a čekal. V tom se před ním objevil dobrý duch. Starče, řekl mu, byl jsi zlý a nesnášenlivý. Dosud si lidem jen ubližoval a žádný trest není pro tebe dost velký. Ale od této chvíle budeš lidem užitečně a pokorně sloužit. Abys odčinil svou vinu, budeš věčně takhle stát a svítit. Sotva to dobrý duch dopověděl, stařec se proměnil v hvězdu. Hvězda se oslnivě rozsvítila a počala zvolna stoupat vzhůru k nebi. Vystoupila vysoko na oblohu a tam zůstala stát. Od té chvíle tam tiše a nehybně stojí a svítí. Eskimáčtí lovci, když se vracejí z dlouhých loveckých výprav, řídí podle ní svá psí spřežení po dalekých, nedozírných bílých pláních a své kajaky na širém moři. Svítí jim na cestu, aby nezabloudili a bezpečně se vrátili do svých domovů. A ta velká hvězda s jasným třpitem, kterou je někdy vidět i za bílého dne, to je Venuše. Také se jí říká Denice nebo Jitřenka. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Máte rádi příběhy plné fantazie? Tak se vám zaručeně bude líbit následující pohádka Anička Skřítek a slaměný Hubert, díky které se vypravíme do prapodivné zoologické zahrady. Na motivy Vítězslava Nezvala ji napsala Jitka Škápíková. Režie v roce 1996 Karel Weinlich. Účinkují Alexandra Webrová, Marek Eben, Petr Nárožný, Ivan Gibel a další.
3: Anička Skřítek
4: a slaměný Hubert.
3: Na motivy Vítězslava Nezvala nás napsala Jitka Škápíková.
4: Dramaturg Eva Košlerová.
3: Hudba Jiří Pazour.
4: Účinkují
3: Sandra Webrová,
4: Marek Eben, Ivan Kýpl, Petr Nárožný, Martin Zahálka, Jana Mařesová, Antonín Molčík, Antonín Hart, Jan Kukla, Tereza Hofová, Jana Koupková a posluchači soukromé herecké školy.
3: Asistentka režie Hana Dudová.
4: Zvukové efekty Petr Šplícha.
3: Střih Lenka Vintrová.
4: Zvuk inženýr Tomáš Kselhofer. A nastudoval režisér Karel Weinlich.
5: Ach, takovou krásu jsem jak těživa neviděla. Velikánská mítina, kolem které stojí samé vysoké kostely. A všechno se nádherně třpití. Možná, že se mi to jenom zdá. A možná v tom snu ani nejsem Anička Skřítek. Ba ne, jsem Anička Skřítek. A tady je krásně.
6: Hop, hop, hop. Byl jeden strop. Na tom stropě byla díra. Do té díry chytli víra jako pod poklop. Hop, hop, hop.
5: Těch lidí kolem a říkají tak podivná slova. Vůbec tomu nerozumím. Už to mám. Usnula jsem hospodáři ve voze a on mě odvezl sebou do města. Jsem ve městě a toto je ring. Kam pak všichni tolik spěchají? Musím se také podívat.
6: Na tom stropě byla louka pro mouchu a pro pavouka veliká pět stop. Hop, hop, hop!
5: Au! To je tvrdá země. Vůbec se neboří jako u nás doma. Ach, to je krásné, jako nebe. A možná ještě krásnější. Kulatý obraz pověšený na vysoké věži, nad ním zlatá klec. To k němu všichni spěchají. A těch oken nad sebou jsou jako skleněné žebříky do nebe. Jak mohou žít tak vysoko lidé a jejich koně?
4: Nerge dorgo týrky katrkat serge.
5: Hoďme. Pětník. To cinkl pětník.
4: Nerge dorgot jirgi katrkat serge.
5: To je ale divný člověk, co si tu cinká pětníkem a mluví řeči, které nerozumím. To on asi nebude rozumět řeči, kterou se já domlouvám s hospodářem a ovcemi. Když řeknu benzietele, vezme beran nohy na ramena. A když řeknu pas se, tak se pase.
4: Nerge dorgot jirgi katrgat serge. Šach.
5: Hrozná slova. Ty si nikdy nezapamatují.
4: Šachmat. Řekl jsem přece nedotýkat se. A vy jste se dotkla. Nerge je ne. Dorgo je do. Týrgi je tý a tak dál.
5: Aha, už tomu rozumím. Když se přidá ke každé slabice rgar, ge a tak, mluví se cizí řečí.
4: Dotkla jste se mého pětníku, jakože jsem slaměný Hubert. Přiznáváte se?
5: Přiznávám se. To jsem ještě nerozuměla cizí řeči.
4: Ale já už vlastně nejsem slaměný Hubert. Byl jsem Hubert slaměný, nejsem Hubert slaměný, nebudu Hubert slaměný.
5: A proč už jim nejste?
4: Je na mě snad něco slaměného? Slaměné ruce? Nos? Nebo jazyk? Nebo snad slaměné oči? Nebo slaměné vlasy?
5: Ne, nic na vás není slaměného. Proč jste se tedy jmenoval Slaměný?
4: Měl jsem slaměný klobouk. A jak vy se jmenujete?
5: Říkají mi Anička Skřítek.
4: Skřítek, protože jste tak malička?
5: Uhádl jste. A vy už nemáte slaměný klobouk?
4: Měl jsem něco slaměného, byl to klobouk přece. Měl jsem něco slaměného a teď je to v řece. Je to v řece Vltavě, proto nemám na hlavě nic slaměného, co by bylo mého.
5: Že vy jste ten slaměný klobouk ztratil.
4: Uhádla jste. A proto už nejsem slaměný Hubert.
5: To je škoda.
4: Poběžíte se mnou štafetou?
5: Co to znamená běžet štafetou?
4: Dám vám svůj pětník. Poběžíte s ním naproti pod podloubí a položíte jej na některou dlaždici. Já ho pak budu hledat. Pak poběžím zase já.
5: Dobře, tomu rozumím. Ale nedívejte se.
4: Já se nedívám. Už běžíte?
5: Běžím. Nedíváte se?
4: Nedívám.
7: Byl jednou jeden švec. Byl jednou jeden švec.

0: běžíte? Jak to, že neběžíte?
1: Co to říkají?
0: Kdo?
1: Ti lidé. Vidíte? Tam za tím obrovským skleněným rámem mají černé šaty, jako by šli na pohřeb, a bílé šaty, jako by šli na svatbu. A veliké barevné klobouky, že jim není vidět do očí. Sedí kolem vysokých skleněných hub na jedné noze a ty dámy mají ohromná, velmi veliká ústa. Jako by v nich drželi růži. Myslím, že šeptají právě toto.
2: Máš pravdu, však jen čas. Máš pravdu, však jen čas. Byla to malá past. Byla to malá past. Nebyla to snad kles. Nebyla to snad kles. Ta hezká milá věc. Ta hezká milá věc.
1: Tak přece poslouchejte. Ti lidé jsou tak zvláštní.
3: Ne, klec to nebyla.
4: Ne, klec to nebyla. Byla to kobyla.
5: Byla to kobyla.
6: Kobyla, proč však proč?
7: Kobyla, proč však proč?
8: Proč? Pro slepičí kvoč.
9: Proč? Pro slepičí kvoč.
1: Co je to ten ohromně veliký rám, za kterým se to děje?
0: To je přece kavárna.
1: Kovárna. A kde jsou koně? V naší kovárně jsou vždycky koně.
0: V kavárně. Sedí snad za stolem.
1: Nikdy. Stojí nebo leží.
0: A jedí snad zmrzlinu?
1: Co je to zmrzlina?
0: Zmrzlina je zmrzlá věc.
1: Třeba nos?
0: Ale ne. Něco zmrzlého, co se jí?
1: Koně žerou oves.
0: Na talíři nebo v šálku?
1: Z pytlíku. Kovárně je kovář. Uchopí do kleští železo a šlape měch. Až je železo rudé, položí je na kovadlinu a tluče do něj perlíkem.
10: Černá hora na ní květ, pojď si k němu přivonět. Já ke květu nevoním, raději na stelu koním. Nestel nic ani komu,

0: Když do něj tluče, železný oheň padá po zemi jako květy a odletují jiskry veliké jako míče. Pak ková koně. Kovář je černý, ale kominík je černější. Už víte, kdo je kovář?
1: A pijí tam také kávu?
0: Kde? V kovárně?
1: Ne, v kavárně.

0: Úplně vzadu na konci toho světa stojíte vy i já. Vidíte? Stojíme tam oba. Jsme zároveň zde i jinde.
1: Já se trochu bojím.
0: Já jsem docela rád. Svůj klobouk jsem ztratil zde, jinde jej třeba mám. To nemohu vědět.
1: A vy už jste někdy byl jinde?
0: Například, když spím, to jsem vždycky jinde.
1: Ale teď přece nespíme a přesto jsme jinde.
0: Tak přestaňme být zde a začněme být jinde. Já už nejsem zde. Vidíte mne? Jsem jinde a už nikde jinde.
1: Ach, už je jinde a někde jinde. To je krásné.

0: Již jste se dost vytančila, prosím.
1: Vždyť vy se také točíte.
0: Ano, a budeme-li se takhle točit ještě chvíli, přijde mi špatně.
1: Zkuste zavřít oči a udělat rukama, jako když se jde po provaze.
0: Nějak to nejde. Pojďte ke mně blíž.
1: Ještě kousek?
0: Co to? Už se netočím.
1: Já už také ne.
0: Pojďte, chytneme se za ruce a raději poběžíme.
2: Připravte si vstupenky, budou se proštípat.
1: Co to chce ten hrozný člověk s račími klepety?
0: Chce takový lístek, že smíme vstoupit.
1: Vstoupit? A kam?
0: To netuším.
2: Připravte si prosím vstupenky do zoologické zahrady.
1: Vy máte nějakou vstupenku?
3: Nemám. Mám jenom kapesník.
2: Nezdržujte provoz a podejte mi vstupenku.
1: Dejte tady tomu hroznému člověku kapesník.
2: Pro jednoho či pro dva?
0: Pro dva?
2: Můžete jít.
4: Jsem koráb v pouště, pluji ze Sahary. Jsem koráb v pouště, seděl na mě král. Jsem koráb v pouště, vezli na mě dary. Po celé poušti, kudy jsem se bral.
1: To je ale divný koráb, vždyť ani nemá vesle.
4: 100 dní a nocí klopítal jsem v prachu. O, jak jsem tehdy ztratil na váze. 100 dní jsem prožil v nevýslovném strachu. Než dobelhal jsem k první oáze. Jsem koráb pouště.
0: Jsem? Slaměný Hubert.
1: Jsem Anička Skřítek.
4: Těší mě.
0: To je velbloud, víte? Ten je velký, že?
1: Bude to náš veliký přítel. Až budeme v nebezpečí, vrátíme se k němu.
0: Myslíte, že budeme v nebezpečí?
1: Určitě. Asi už jsme v nebezpečí.
0: Co si přejete? Paní opice.
1: Možná nerozumí česky. Zkuste na ně promluvit cizí řečí.
0: Sorko, sirky, přerge, jerge, terge.
1: Jenom se šklebí a silně mi tiskne ruku.
0: Asi je hluchoněma.
1: Kam nás vede?
5: Dobrý den, milí žáci. Posaďte se prosím do svých lavic.
0: Vede nás do školy a ten starý rozčepířený papoušek je tady asi učitelem.
5: Kde osel? Řekl jsem prosím, kde osel? Již je pozvonění.
6: Dobrý den.
5: Postavte se ke své lavici. Osle.
6: Ano, prosím.
5: Ať se to po druhé neopakuje. Příště se nikde netoulejte a buďte včas u své lavice. A teď klid, prosím. Žáci, budete zkoušeni?
0: Vždyť jsou prázdniny. Proč bychom měli být zkoušeni?
5: V zoologické zahradě nejsou nikdy prázdniny. Kolik je 1 a 1?
1: 1 a 1 jsou 2.
5: Jak? 2? No, to musím dát na konferenci k lepšímu. Tak my žáky jsme to ještě neměli. 1 a 1 jsou přece žluté střevíce.
0: 1 a 1 jsou... Oslí uši?
5: Dobré. Kolik je půl a půl?
1: 1.
5: Budete do smrti tahat parní váleč? Uděláte-li ještě 15 takových chyb? To je hrozné, to je příšerné. Půl a půl jsou žluté polobotky. Pamatujte si to a seděte si.
0: Půl a půl je vajíčko?
5: Výborně. Zdá se, že jste se přeci jen učil. Postupujete do vyššího ročníku. No, prosím. My se tady učíme a osel si klidně spí, to je vrchol.
6: Promiňte.
5: Ať se to víckrát neopakuje. Osle, zkouším dál. Co jsou to hvězdy?
0: Hvězdy jsou...
5: Správně. Hvězdy jsou. A dál?
1: Hvězdy jsou myši.
5: Výborně. Ještě jsme tu neměli tak skromného učence. Nejen, že jste si svou odpověď nedala patentovat, nýbrž přicházíte s ní na pomoc nejlepšímu žákovi. Postupujete také do vyššího ročníku. Pokračuji, co je pampeliška?
1: Pampeliška je liška s bílým ohonem, z kterého padá peří.
5: Krásné. Jak krásné. Co je blesk?
0: Blesk je zásuvka plná staniolu.
5: Co je hrách?
0: Hrách je vojenský bubínek.
5: Co je potkan?
1: Potkan je potkání, ocásku a nabubřelé švestky.
5: Co je ropucha?
0: Ropucha je rukavice bez prstů.
5: Co je havran?
1: Havran je kaňka na bílém sněhu.
5: Co je rosnička?
1: Rosnička je zvoneček.
5: Co je suva?
0: Suva je hlasná trouba.
5: Krásný. To je krásné. Výborně. Máte zoologické vyznamenání. Musí se to oznámit nejvyššímu pánovi, aby vám osobně předal diplom.
7: Papoušek volá orla. Papoušek volá orla. Orle, já s tebou opakuji. Papoušek volá orla. Jak neslyšíte?
8: Tady orel, tady orel.
5: Kde se zase couráte? Ano, s vámi mluvím, orle. A nemračte se tolik. Já bych na vašem místě raději strčil hlavu do písku.
9: Co pak jsem pštros?
5: Nebuďte domýšliví. Máte být na své místě, když vás volá představený. Poletíte oznámit nejvyššímu pánovi, že jsem dvěma žákům udělil zoologické vyznamenání. Ať se vystrojí slavnost první třídy. Ne, aby někdo chyběl v průvodu. A pospěšte si, ať už jste pryč.
9: No prosím, prosím.
5: Snad si opravdu nemyslíte, že jste byl kdy králem ptáků k smíchu. To jsou pověsti, kterým byste neměl věnovat ani tu nejmenší pozornost. Jak já tomu přijdu, že věříte každé báchodce?
10: Vrku, vrku, diplom express rekomando, prosím.
5: To je dost holube. Ještě, že jste dodal diplom letecky. Už jsem se bál, že s ním přijdete pěšky. Slyšíte, holube? Kolega Datel má službu v telegrafním oddělení. To je vzorný pracovník. Právě mi ohlásil váš přílet. Leďte, holube, ať už jste pryč. Nemíním se s vámi rozčilovat. Nejvyšší pán.

0: vzali sebou plot. Podívejte, tam to krásně pruhované.
1: To jsou zebry.
0: Hleďte, duha.
1: To je přece páv. Rozestřel chvost. Nejspíš za ním jde nejvyšší pán.
0: Už vidím nejvyššího pána. Přímo za pávem jde náš veliký přítel.
1: To není on. Našemu velikému příteli sedí na zádech takový směšný ušák a má na hlavě královskou korunu. Ti mají ale divného nejvyššího pána.
0: Vždyť je to docela obyčejný králík.
2: Prosím o klid. Zahajuje slavnostní ceremoniál. Zde je připraveno, o nejvyšší pane, zoologické vyznamenání pro naše žáky. Ale co to slyším? Tak se mi zdá, že nejsou přítomni všichni. Hned to prověřím. Antilopa? Jak? Antilopa chybí? Volám antilopu. Volám antilopu. Antilopa skankavá. Nech se neprodleně dostaví před tribunu. Beru na vědomí, že antilopa chybí. Neomlouvá mi však blecha. A blechy se nám dostavily v plném počtu. Výborně, blechy. Candát. Ovšem, chybí jako vždycky. Obyvatele vodní říše se straní našeho kolektivu tvrdíce, že nemohou na vzduchu dýchat. To je ovšem neomlouvá. Čulik. Samozřejmě také chybí. Jeho jméno se mi tak špatně vyslovuje, nač já se mám namáhat, když čulik vždycky, ale vždycky chybí. Oznamuji nejvyššímu pánovi, že jsem vyškrtnul čulka ze seznamu. Ať se nikdo netěší, že budu vyvolávat podle abecedy. Tuleni, nespěte tam vzadu, vidím vás dobře.
1: Tak se mi zdá, že to nejvyššího pána moc nebaví. Podívejte, co dělá.
2: Žádám nejvyššího pána, aby odevzdal našim žákům zoologické vyznamenání.
0: On ten diplom sežral. To je ale hloupý nejvyšší pán.
2: Ticho! Ať se nikdo neopovažuje posuzovat činnost nejvyššího pána. Sláva nejvyššímu pánovi. Ticho! Ať je tu okamžitě ticho!
0: Kdo to škytá? Neškytáte snad vy?
1: Já? Ne. No dovolte. To škytá ten králík. Diplom byl napsán na tlustém dužnatém listu a asi mu leží v žaludku.
2: Klid, prosím, snědl-li nejvyšší pán diplom? Jistě měl protopádné důvody. Patrně usoudil, že dáma, která ho označila za hloupého, není zoologického vyznamenání hodna. Ano, dámo, tak je to. A proto se náš velemoudrý nejvyšší pán obětoval a sežral je. Končím slavnost. Jménem nejvyššího pána všichni do klece. Všichni do klece. A už vás tady nevidím.
0: To je dobře, že už to skončilo.
2: Ko. Bylo jedno jablko. Kdák. Byl to vlastně pták. Hap. Ten pták měl 10 hlav. Byl těžký na váhu. Hutru. Snědli kilo, potru. Vrku. Ten mu sedí v krku.
0: Co to povídá?
2: Krá. Prosil doktora, čím to spláchnou, čím? Či. Doktor nad tím chyčí. Píp. Už je mu zaslíp.
1: Zbláznil se. Asi. To se papouškům občas stává.
2: Jsem početnice. Jsem tygr. Jsem neviditelný inkoust. Ochejte mě nad kamny a dozvíte se, kdy se dostanete do říše loutek.
1: Skutečně se zbláznil.
0: Ale já bych se ráda podívala do říše loutek.
2: Vytrhněte mi péro, ono vám popíše cestu.
1: Vytrhnu mu je.
2: Jauvaj.
0: Co píše? Přečtěte mi to.
1: Jděte stále po tom jemném písku, jděte po tom písku k vodotrysku. Tam najdete malý tichý koutek, ve kterém jsou dveře k říši loutek.
0: No tak, vydáme se tam.
3: Říši je věznýša, tak jej budu vyšívat.

0: Je to vodotrysk. Mohl by mi říct něco o mém slaměném klobouku. Třeba o něm slyšel.
1: Myslíte? Budeme tedy poslouchat.
2: Sluší se šiška, šišatá hlava, šiška, šimu,
1: já vím, co říká.
2: Šimpanz, šípek.
1: Suší se.
0: Já slyším slovo šiška.
1: A já šišatá hlava.
0: Takhle se nic nedozvíme. Podívejte se před sebe. Vidíte ty dveře? To jsou určitě ony, o kterých nám psalo zázračné pero. Zkusím je otevřít. Je tu dlouhá tmavá chodba a v ní dopravní signál.
3: Co to je dopravní signál?
0: To je světlo, které ukazuje, je-li volná cesta. Je-li svítí zelená.
3: Co to znamená?
0: To znamená, že je volná. Pojďte dovnitř.

0: nastupovat.
1: Už jste někdy jela zábavním rychlíkem?
2: Ne, nastoupíme si?
1: Ovšem, já už nastupuji.
2: Tušíte, kam jedeme?
1: Ne, možná budou vyvolávat jméno stanice, někdy taky volají horké párky, nebo taky pivo.
0: Zábavní rychlík, zestupní stanice.
2: Zdá se, že nevolají ani horké párky, ani pivo. Já bych raději vystoupila.
1: Tak pojďte.
2: Nevím, jestli jsme vystoupili na správné stanici. Všude jsou jenom pusté a vyprahlé skály. Nezdá se vám to divné?
3: Hau, hau, hau, kníry ven. Hau, hau, hau, pušku sem. Hau, hau, hau, již berím. Hau, hau, hau, že střelím. Prach a broky na tři kroky. Netrefil jsem.
2: Černoši. Malilinkatí polonazí černoši. A mají dlouhá kopí. Co budeme dělat?
1: Vyčkáme. Mohlo by se stát, že nás upečou na rožni.
2: Ne, tomu nevěřím. Určitě nejsou zlí, když tak hezky zpívají.
1: Jděte si tedy za nimi, když se vám tak líbí.
2: Půjdu za nimi, protože se na mě mračíte.
4: Hurá, hurá, skončil den. Zapalme si pochodeň. Sezraďme se v husté šiky.

0: Naši mouřeninové, už na vás čekáme. Jsem nejstarší bratr.
1: Jak jste se dozvěděli, že přijedeme?
0: Stalo se to takto. Měl jsem zrovna službu u děr. Dával jsem pozor, nechystá-li se nás někdo přepadnout. Když tu náhle se z jedné díry ozvalo hlasité frkání, zvolal jsem: stůj, nebo střelím. A z díry vykoukly dlouhé vousy. A za nimi vyskočil celý králík. Chvíli se divně motal a pak vyplivl váš diplom. Odtud víme, že přijedete. Vy a váš bratr.
1: Nemám žádného bratra. To je slavněný Hubert. On se vás prve trošku bál.
2: Nebál jsem se. A bude-li si někdo myslet, že jsem se bál, i hned mu vypovím souboj. Nikdo si to už nemyslí? No proto. Tak vám tedy souboj.

0: Stanitin!
1: Zabudujte na buben, že k nám přišel slavný den. Hurá, hej, na nepřítele, zaženem ho do postele. Jsme Zulukáci!
2: Vítáme vás, vaši mouření nové. Buďte vítáni, Zulukapři. Jsem nejstarší bratr a toto jsou moji mladší bratři. Buď jste si však spletli číslo zábavního rychlíku, nebo jste si spletli mapu.
3: Proč myslíte?
2: Protože jste Zulukapři. A u nás je souš. Bude se vám tu špatně dýchat.
3: Oho, naopak. Vám se bude zakrátko špatně dýchat.
4: Vy máte plíce a my máme žábry.
3: Proto se nám bude dobře dýchat.
2: Proč by se nám?
5: U nás špatně dýchalo.
2: Když se nám?
5: U nás
6: dosud dýchalo dobře.
3: Protože přijde povodeň.
2: Jak? Přijde povodeň?
7: Přijde povodeň?
8: Povodeň.
2: Ač si, nemůže se nic stát. Ucpali jsme přece všechny díry v mořském břehu tlustými dužinatými listy. Můžete se klidně přesvědčit.
3: To můžeme.
2: Ach ne, listy jsou pryč.

0: Боже, плач ме, братці.
1: Паці, мамо, паці.
2: Хто уволнил ти діри? Уволнил сте снад ви?
3: Неуvolnil. Ať se přihlásí, kdo je uvolnil, a já mu i hned vypovím souboj. Přímo, hleď vlevo, v bok. Raz, dva, držte krok. Neříkejte, že jsem malý, nebo ukážu vám svaly. Neříkejte, že jsem slabý, nebo ukážu vám baby. Přímo, hleď vlevo, v bok. Raz, dva, držte krok.
2: Podívejte, nejvyšší pán, celý se třese a padají z něj bobky. Na každém je jedno písmeno. On nám něco píše.
3: Ukažte. O, D, P, U, S, Č, T, E, M, I. Odpusťte mi.
2: To ty jsi uvolnil všechny díry v mořském břehu? Ty nenasyto. Podívej se, co jsi způsobil.
4: Když si ale podal písemnou žádost, abychom mu odpustili, musíme mu odpustit.
2: Vidíš, vidíš, tak my ti tedy odpouštíme.
3: Držte vlny, ať k nám tak rychle neplují.
0: Ještě chvilku je udržíme, avšak dlouho již ne.
2: Jsme v nebezpečí? Jsme. A na koho se obrátíme, když jsme v nebezpečí? Na koráb pouště přece.
0: Koráb by se hodil i nám.
2: Tak volejte se mnou. Náš veliký příteli korábe pouště, přijďte nám prosím na pomoc.
0: Korábe pouště! Jak se nám špatně dýchá?
5: Nám se dýchá dobře.
3: Korgorarga berge pourgouštěrge!
6: Sto let v pouští, jaká je to cesta, tak stala se mi chůze návykem. Jak král jsem výjížděl do zlatých bran města, jak krále vítali mě s pokřikem.
3: Koráb už je tady.
2: To je dobře, že jste přišel, milý korábe.
3: Zulu kapři, už můžete pustit vlny.
7: Naskákejte si všichni na má záda. I vy, bratři.
8: S Bohem,
3: Zulu kapři.
6: Jsem koráb pouště, pamatuji.

0: kde mohl jsem se vyspat ve stínu.
1: To nám ta cesta hezky ubíhá.
2: Tolik vody jsem jak těživa neviděla a jak se krásně třpití. Vidíte to tam v dálce před námi? Co to asi může být? Že by to byl mrak?
3: Nebo hejno volavek?
1: To bude určitě můj slaměný klobouk.
0: To, co se tyčí v dálce před námi, je vysoká zeď, za kterou vás čeká poslední dobrodružství.
1: Tam se musíme rozhodně podívat.
0: Jak si přejete, ale já už s vámi dál nemohu. Nedá se nic dělat, musíme se rozloučit. Odvezu nejvyššího pána zpátky do zoologické zahrady.
4: A my se vrátíme zpět do říše loutek.
0: Tak tedy naschledanou, mouřenínové. Naschledanou, Aničko a Huberte.
4: Šťastný.

0: Tak je mi smutno, že jsme se museli rozloučit s naším velikým přítelem a s malými mouřiny.
1: Nemyslete na to, musíme jít dál.
2: Jak chcete jít dál, když je před námi ta zeď?
1: Je na ní napsáno. Poutníče zvyklý chodit zvolna krokem, mě nedobudeš jinak, nežli skokem.
2: Co teď? Vy snad umíte skákat přes vysoké zdi? Já ne. Musíme se vrátit.
1: A já snad ano. Já také neumím skákat přes vysoké zdi, ale musíme to aspoň zkusit. Připravit se? Pozor! Teď!
2: A hop!
1: A hopla! Vidíte, jak to bylo snadné? Už letíme! To je výška!

0: Proč tak smutně zpívá? Seznámíme se s ní?
1: Pozor! Padáme! To máme z toho, že jste chtěla vidět rusálku!
2: Jauwes!
3: Jen pojďte dál, mý milí. Vítám vás. Zatopím rychle v kamnech. Ať je tu pěkně teploučko.
1: Kde to jsme?
3: Jste u mě, u rusálky.
4: Hned jsem si myslela, že jste rusálka. Máte tak krásné oči.
5: Líbím se ti i přesto, že jsem zelená.
4: Jak je krásné, že jste zelená. Kdybyste byla bílá, už by to snad ani nebylo tak krásné.
5: No, jen když se ti líbím.
1: Vidíte, co ta rusálka dělá?
4: Vidím. Vyšívá praporek.
1: A víte, co na něj vyšívá?
4: Nevím. Květiny?
1: Kde pak květiny?
4: Tak hvězdičky.
1: Kde pak hvězdičky?
4: Srdíčka?
1: Kde pak srdíčka? Vyšívá na něj hrůzostrašný nápis.
4: Přečtěte mi jej.
1: Strašidlu k narozeninám.
4: Strašidlu. Tady bydlí strašidlo.
3: Ano, mý milý. Vyšívám dárek pro strašidlo, které mě drží v zajetí.
4: Je to snad drak?
1: Nebo saň?
3: Ne, ne. Něco ještě mnohem strašnějšího. Je to fuj avice. Víte, co už jsem od ní všechno zkusila?
4: Tak proto jste tak smutně zpívala.
3: Proto, malička. Hned jak jsem viděla, že se ke mně chystáte na návštěvu, řekla jsem si, že by bylo škoda, aby vás fujavice také polapila do zajetí. A taky vyšívám dárek k narozeninám. Třeba ji na chvíli vypudím z domu. To neznáte fujavici. Jak vidí praporek, nafoukne se samým štěstím a odletí s ním na procházku. Někdy si s ním vydrží hrát celé hodiny.
4: Hleďte, na okně roste zázračná květina.
1: A venku se chumelí.
5: O, to je hrozné. Zavřete dobře okna, děti. Fujavice proleze každou škvírečkou.
1: Nebuďte smutná, rusálko. Třeba to nebude tak zlé?
5: O, bude to zlé. Je to velmi zlé, když se chumelí. Už je pozdě, nestihnu praporek dovyšívat. Fujavice tady bude každou chvíli.
1: To bych jí neradil. Až se objeví, vypovím jí i hned souboj. Už ji vidím, letí rovnou k nám.
4: Leďte, jak se všechno kolem rychle mění. Venku je zataženo a začala zima. Já se bojím. Utečeme raději.
5: Běda, běda, jak ten čas rychle letí. Za chvíli celá studna zamrzne. Je s námi konec. S Bohem.
6: Zmizíme cit i myšlenka. Zas budu žít jak panenka. Ach, ztratit řeč, ta útrapa, a říkat věč, mě

0: Hrdinka Rusalka. Dočista zmrzla.
1: Myslím, že ne tak docela. Zdá se, že ještě pohybuje rty a lomí rukama směrem k hodinám.
0: Co nám chce asi říct?
1: Nejspíš se někde stala chyba. Zapomnělo se na hodiny. Jakmile se hodiny zastavily, zastavila se s nimi i Rusalka.
0: Jak se zastavila?
1: Zastavila se v ní kolečka.
0: My v sobě máme nějaká kolečka.
1: Vy ani já v sobě nemáme žádná kolečka, ale Rusalka asi ano.
0: Tak ty hodiny rychle natáhněte, dřív než se zastaví úplně.
1: Již je natahuji. Mžik, mžik, mžik, počkej okamžik. Napřed mžiknu, potom křiknu, už je čas vstáti z lůžka zas. Slunce hřeje, vítr věje a ty spíš, že se nestydíš. Musíme posunout čas blíž k jaru, aby fujavice ztratila zlou moc.
0: Co se mnou trhlo? Vámi také?
1: No, mnou také co si trhlo, až jsem poskočil.
0: Ledová květina v okně mizí a všechno se prosvětlilo.
1: Zdá se mi, že jedeme někam nahoru.
0: Taky se mi zdá. Rozeznáváte ty věci, kolem kterých stoupáme vzhůru?
1: Jak bych mohl? Stoupáme příliš rychle. Vidím všechno rozmazaně.
0: Podívejte, kdo je to tam dole?
1: Vidím špatně, už je příliš daleko.
0: To je přece Rusalka. Zase obživla a mává nám na pozdrav. Zbo!

0: Istupova! Istupova! Konečná stanice!
1: Zase ten hrozný člověk sračí mi klepety.
2: Proč mi tak silně tisknete ruku?
1: Letíte nebo neletíte?
2: Kam bych letěl? Stojím vedle vás? Proč zavíráte oči?
1: Abych neviděla, jak se zabijeme.
2: Kdybychom se zabili, zabili bychom se přece jinde. Zde se nám nemůže nic stát.
1: Vždyť jsme přece jinde.
2: Už ne.
1: Už nejsme jinde. A kde jsme tedy?
2: Nyní jsme zde.
1: Kde zde?
2: Na rinku, kde jste měla běžet štafetou, ale neběžela jste, protože jste se dívala oknem do kavárny.
1: Do kavárny.
2: Do kavárny. Pořád si pletete kavárnu s kovárnou. Stojíme před hračkářským krámem.
1: Jinde. Už nejsme ani trošičku.
2: Ani trošičku. Můžete klidně oči otevřít.
1: Opravdu. Už neletíme hlavou dolů. Proč už tam nejsme?
2: V hračkářském krámě právě přestavovali výkladní skříň a jak pohybovali zrcadly, zdálo se nám, že jsme jinde.
1: Tam ti hrozní muži s račími klepety?
2: To přece nejsou žádná klepeta. Drží v ruce obyčejné kleště. Teď zrcadla odnesli, proto se už nevidíme.
1: Tak proto už nejsme jinde. To je škoda. Jak to bylo jinde krásné. A ta zoologická zahrada byla báječná.
2: Támhle jí máte. Podívejte. Ta bude asi drahá. Tu mi nikdo nekoupí. Bude jistě mnohem dražší než slaměný klobouk.
1: Je tu skutečně všechno jako jinde. Pojďte se podívat, dokonce i ten praporek, co je na něm napsáno, strašidlo k narozeninám. Přestaňte si hrát s tím pětníkem a pojďte se podívat. Ten nápis končí slabikou nám.
2: To sice končí, ale vůbec na něm není napsána taková hloupost. Jen si to přeslabikujte.
1: Vítejte nám. Co to znamená?
2: To, abychom si přišli do krámu něco koupit.
1: Já si nechci nic kupovat. Nemám ani za co.
2: Máme přece pětník. Počkejte na mě, zajdu do krámu sám.
1: Co chcete kupovat?
2: Něco pro vás, co vás potěší. Jsem tak rád, že jsme se tady potkali, Aničko.
1: Já jsem také rád, že jsem vás potkala, Huberte. Ještě nikdy jsem si tak krásně nepohrála, jako když jsme byli jinde.
2: Budu hned zpátky.
1: To je zvláštní. Slavněný Hubert je teď tam, co byl kouzelný svět, a počíná si tam, jako když jdu ke kupci pro droždí. Ach, jinde. To bylo tak zajímavé, že jsem docela zapomněla, kde to vlastně jsem. Že stojím na rinku, kolem kterého rostou vysoké domy, krásné jako kostely, a spousta lidí pobíhá sem a tam. A všichni ti lidé říkají divná slova, která znějí jako...
3: Hop, hop, hop, byl jeden strop, na tom stropě byla díra pro velkého netopíra, byla jako hrob. Hop, hop, hop, hop.
1: Možná říkají něco docela jiného, ale všichni určitě spěchají k tomu velikému kulatému obrazu zavěšenému na vysoké věži. A hospodář se vrací. Musím honem zpátky do vozu, nebo mi ujede a já už se nebudu moci nikdy vrátit domů.
2: Počkejte, Aničko, koupil jsem pro vás za pětník štěstí.
1: S Bohem, Huberte!
2: Zůstaňte! Proč odjíždíte?
1: Musím! Třeba se zase někdy potkáme!
2: Tak naschledanou, Aničko Skřídku!
1: Naschledanou, slaměný Huberte! Musím si dát pozor. Co kdybych příště zase usnula hospodáři ve voze, on mě zavezl do města a já bych tam zrovna nepotkala žádného chlapce, který se jmenuje Slaměný Hubert. Jak tam jinde bylo krásně.
0: Teď se mi o tom
1: jistě bude zdát.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte lichožrouty, tvory, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče? Jestli ne, tak teď se o nich dozvíte. Rozhlasový seriál Lichožrouti napsal Pavel Šrut, režie Aleš Vrzák, účinkuje Barbora Hrzánová, natočeno v roce 2010.

0: jak ponožky její, vážně nic jiného nejí. Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal Procházky.
1: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
0: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
2: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
1: Ano,
0: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal,
2: příteli, musíme si toho tolik povědět,
0: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
2: Jak to, že byla,
0: přerušil Ramíka,
2: to už není,
0: zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
1: Není. Včera v noci vydrancoval gang Kudly Dederona.
0: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
2: Vydrancoval gang Kudly Dederona.
1: A to není všechno,
0: vyrušil ho Ramses.
1: Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
0: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
2: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
1: V Kilimandžáru.
2: V Kilimandžáru!
0: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
1: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
0: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
2: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
0: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe. Proti všem. Profesor si oblékl pohodlné manšestrové sako s velkými kapsami, problok, triédr a skicák. Rád by si na tu cestu vzal i pohodlné boty, ale po hříchu žádné takové neměl. V dolním městě nebyl už celé roky. Zatím se spustil nazdar Bůh úzkými uličkami, až potká nějakého výrazného domorodce, tak se na Kilimandžáro zeptá. Výrazně vypadal stařík, který v náručí nesl velkého bílého králíka.
1: Tak Kilimandžáro, řekl, no tam už hned leste. Touhle ulicí doprava a pak dvakrát doleva.
2: Taky bych se na tu slávu podíval, ale my musíme za nevěstou, viď Pepíčku?
0: A pohladil králíka.
2: O jaké slávě to mluví,
0: divil se v duchu profesor a raději přidal do kroku. Za chvíli spatřil vysoký jeřáb, tyčil se proti nebi a na silném řetězu měl zavěšenou obrovskou železnou kouli. Kolem postával početný houf čumilů, i televize tu byla. Z fasády barabizny viselo pár velkých písmen, chybělo L a Ž, ale profesor si zbytek snadno doplnil. Stál před Kilimandžárem. Dva policisté a muž s megafonem právě odtlačovali dav do bezpečné vzdálenosti.
1: V zájmu vlastního zdraví se rozejděte,
0: hulákal muž v helmě do megafonu.
1: Odstupte, odstupte, nebraňte demolici.
2: Čemu?
0: Dral se k němu profesor Kadeřábek a vzbudil všeobecný smích.
1: Člověče, ten barák se bude bourat, tak tady nerušte,
0: napomenul ho jakýsi rozumný pán.
2: Okamžitě přestaňte,
0: řval profesor a rozrážel kordon lidí jako bagr. Rozpaženým policistům se vyhnul kličkou a už šplhal nahoru na jeřáb jako Tarzan. Vyděsil se jeřábník vysoko nad střechami okolních domů.
2: Koule se už rozkývala. Ještě o metr se jeřáb pohne, koule udeří a Kilimandžáro se zřítí jako domeček z karet.
1: Pane, pane, to nemůžete.
0: Profesor bušil na prosklenou kabinu.
1: Co je?
0: Zavrčel otráveně jeřábník, ale pustil páku a otevřel kabinu.
2: Jsou tam lidi,
0: špitl z posledních sil profesor.
1: Jaký lidi, zařval jeřábník. Všechno prohlídli, někdo tam není.
2: Ovšemže,
0: pustil se do vysvětlování profesor.
2: Oni se totiž před lidmi schovávají. Vlastně to ani lidi nejsou. Jsou to lichožrouti.
1: Co?
0: Jeřábník se podíval dolů. Přijde ho někdo od toho cvoka zachránit? Profesor Kadeřábek se nedal vyrušit. Jakákoliv příležitost k osvětě mu byla dobrá.
2: Pane jeřábníku, ano, naprosto chápu váš údiv,
0: začal důstojně.
2: Dovolte, abych se představil. Jsem profesor inženýr René Kadeřábek a až si přečtete mé životní dílo, chytíte se za nos. Pochopíte, jaký jste byl blout, když jste si myslel, že ponožky se vám ztrácejí jen tak sami od sebe. Ale to už bude pozdě.
0: Jeřábník se vyklonil z okýnka.
2: Pomoc!
0: Křikl tak slabým hlasem, že ho z té výšky nikdo neslyšel. Výklad mohl v klidu pokračovat.
2: Lichožrouti žijí s námi, ať chceme nebo nechceme, ale nikdo je dosud neviděl. Jen já jsem měl tu čest je spatřit a s nimi hovořit.
0: Profesor se podíval dolů, spatřil dvě malinké postavičky, pokoušeli se vyšplhat na jeřáb. Byli to ti dva policisté. Podle jejich bázlivých pohybů se dalo uhodnout, že nejméně jeden z nich trpí závratí. Muž v helmě odhodil megafon a řval něco do mobilu.
2: Profesor usoudil, že musí svůj výklad zkrátit. Pane, budu stručný, řekl. Ve sklepeních domu, který se právě chystáte zbourat, je hlavní stan gengu Kudli Dederona. No, čítá desítky, ne-li stovky stovky lichožroutů. Nejsou to sice žádná nevinátka, ale vy, zvýšil hlas, vy osobně je budete mít na svědomí.

0: zacouval a popojel. Koule se rozkývala a mocným vzmachem narazila do domu. Zvedl se nekonečný oblak prachu. Kilimandžáro zmizelo z povrchu zemského. Záhadné zmizení kudly Dederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel. Lidi, koukejte! A hned se přidali ostatní. Co to je? Potkani! Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
1: Ne, ne, vodu, ne,
0: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
2: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
0: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
1: Sláva,
0: jásal profesor.
2: Pomoc,
0: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šermoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
1: Tak je to on!
0: Profesor zatajil dech.
1: Kudla Dederon!
0: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co, rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
3: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
1: Tak to ne, pánové, zvolal profesor Kadeřábek. Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.
0: Tři přání. Životní zásada lichožroutů zní být a nebýt viděn. To znamená vyhýbat se nepříjemnostem, jmenovitě myším, psům, vodě, lidem a Dederonovi. Všechna tahle pravidla Hýlík soustavně porušoval a jeho dědu to trápilo. Měl strach, kam vnuka ta dobrodružná povaha dovede. Hýlík měl zase obavy o dědu. Poslední dobou skoro vůbec nejedl, byl slabý a tak vetchý.
1: Chlapče, teď mě dobře poslouchej. Já už se brzo vytratím.
0: Jak vytratíš? Kam?
1: To žádný z nás lichožroutů neví. Prostě se ztratíme. Zmizíme stejně tajemně, jako jsme žili. A než ta chvíle přijde, měl bych tři přání. Tak za prvé, byl bych rád, kdyby mi pan Vavřinec na poslední cestě zatroubil. Snad to nepoplete, usmál se děda, když si všiml, že Hýlík nabírá k pláči. Děda vzal vnuka za obě ruce a přitáhl si ho k sobě. A teď to druhé přání, řekl. Až se vytratím, měl bys od pana Vavřince odejít.
0: Proč? Vykřikl Hýlík.
1: Protože už jsi skoro dospělý, lichožrout. Porušit odvěké tajemství může jedině dítě. Já vím, stali jste se přáteli, hodně jste toho společně prožili, ale to musí skončit.
0: Proč? Zeptal se Hýlík už slabším hlasem.
1: Aby ve světě platil aspoň nějaký řád, Hýlíku. Pan Vavřinec je člověk. Má svůj vlastní, skutečný, člověčí svět. A tebe teď čeká tvůj vlastní, skutečný, lichožroutí život.
0: Hýlík už nic nenamítal, jen poslouchal. A třeba, že nechtěl, cítil, že děda má asi pravdu.
1: Myslím, že vím, proč jste se vy dva tak zblížili. On si pan Vavřinec připadá v životě takový lichý. Chybí mu někdo do páru. Jira chvíli mlčel, než zase pokračoval. Oba jste byli moc opuštění. Bylo vám smutno, tobě po rodičích, i když odešli z ušlechtilých pohnutek. A pana Vavřince patrně opustila nějaká slečna.
0: Helenka, přerušil ho Hýlík, a taky z těch ušlechtilých, jak jsi to říkal? No, a všichni do Afriky. Není to divný?
1: Není, odpověděl děda důrazně. Je to nějaké vyšší určení, na které lichožrout nezná odpověď. Chápeš?
0: Tohle už bylo na Hýlíka moc. Raději se zeptal, dědo, a jaké je to třetí přání?
1: Je poslední a proto nejtěžší. Až to nebudu, měl bys jít svou mámu a tátu hledat.
0: Do Afriky? Vydechl Hýlík.
1: Třeba až do Afriky, usmál se děda. Odvahu na to máš. A oni tě možná teď potřebují víc, než si myslíš.
0: Ale děda už na tu hihlíkovskou otázku neřekl nic. Stulil se do klubíčka a usnul.

0: televizní zprávy. Jihlík nechal dědu spát a navštívil pana Vavřince. V jeho malé kuchyňce to vonělo, ale úplně jinak než fazole v tomatě, sardinky nebo chalupářský guláš. Co to vaříš, Egone? To neznám, zeptal se Jihlík.
1: Asi šuank si nevařím, ohřívám.
0: Znělo to velmi pyšně. Tak promiň, asi ruším, urazil se Jihlík. Pan Vavřinec se otočil od plotny.
1: Představ si, co se stalo. Jdu si ke Karlíkovi koupit lečo s párkem, ale on mě ani nepustil k regálu. Už žádný konzerva, křičel. Pán je detektiv? Vypátral všechny moje ponožka. A Karlík vděčný. Od teďka mám pro pána jenom samý zdravý čínská strava. Kong pao, šuang si, nebo šuej čužou.
0: Aha, řekl Jihlík. Vůně toho jídla byla tak pronikavá, že si musel zacpat nos.
1: Tak tobě to nevoní? No ovšem, lichožroutům voní jen ponožky, že ano.
0: Egon se zasmál vlastnímu vtipu a Jihlík si pomyslel, zase se na mě vytahuje. Nějak to mezi nimi začínalo skřípat. Egon odsunul jídlo z plotny a šel pustit televizi.
1: Podívám se na zprávy, řekl.
0: Právě začínali. Dnes ráno v dolní čtvrti našeho hlavního města při demolici schátralého domu, v němž býval rockový klub Kilimandžáro, který brzy nahradí nový obchodní dům, dům sportovních a značkových ponožek, tady se moderátorka nadechla, došlo k podivnému incidentu. Jakýsi starý pán prorazil bezpečnostní zátarasy, vylezl na konstrukci a napadl jeřábníka. Naše televize jako jediná byla přitom. Následovaly záběry jako z nějakého akčního filmu.
1: Co je to za cvoka? Poznamenal Egon.
2: To je profesorka Jeřábek,
1: zvolal Jihlík.
3: Ale to není všechno, upozornil diváky moderátor. Podívejte se na tyto záběry z demolice.
0: Kamera zabrala rumiště a závěje prachu, z níž vybíhaly houfy myší a potkanů, ale mezi nimi se míhaly nezřetelné stíny poskakující bílé šmouhy.
2: To jsou oni, Dederonova parta, vykřikl Jihlík překvapeně. Egone, vidíš to?
1: Co mám vidět?
0: Divil se Egon.
3: Ne, vážení diváci, tady není na vině váš přístroj ani naše televize. Je to technicky nevysvětlitelná záhada. Naše kamery i mobily některých pohotových svědků té události zaznamenaly shodně jenom tyhle, jak my říkáme, duchy.
0: Obrazovka stále ukazovala hemžení a úprk bílých stínů.
2: Koukej tamhle, to vypadá jako tulík, nejde to zastavit.
0: Poskakoval Jihlík před obrazovkou.
1: Přestaň, nic nevidím,
0: okřikl ho Egon.
3: A přitom náš kameraman i všichni přihlížející něco viděli,
0: vzala si slovo moderátorka. Kamera zabrala brunátného padesátníka v baseballové čepici.
1: Já to viděl na vlastní oči, oznámil ten muž z lidu. Ono to měl takový jako chobot a v uších to měl takový jako sichrajcky. A některý ty potvory byly hodně velký a strašně vychrtlý. Házel jsem po nich šutry.
3: Tak jste to slyšeli,
0: pravila ustraně moderátorka.
3: A my se k tématu ovšem ještě vrátíme v diskusi, na kterou jsme pozvali i odborníky na všelijaké úkazy.
4: Děkuji, Ester,
0: rozzářil obrazovku usměvavý moderátor.
4: A teď tu máme milou zprávu z ciziny. Na cestu domů se po třech letech své úspěšné mise v Africe vrací tým lékařů a sestřiček v čele s primářem Rochem a oblíbenou vrchní sestrou Reskovou, které tu všichni říkají...
1: Helenko!
0: Zařval pan Vavřinec na ženu v bělostném čepečku, která stála před zaprášeným kamionem a něco do obrazovky volala. Slyšet ji ovšem nebylo.
3: Promiňte poruchu zvuku na trati, omlouval se moderátor, zatímco kamera ulpívala na plných rtech vrchní sestry. Ty rty stále vykružovaly jeden němý výkřik.
1: Egone,
3: zašeptal pan Vavřinec.
1: Vidíš to, Hýlíku? Ona volá Egone.
3: Jenže v tu chvíli Helenka zmizela a na obrazovce poskakovaly a jako by někomu mávaly dva nezřetelné stíny, dvě bílé šmouhy.
4: Ale, vidíte, milí diváci, to, co já? Dneska je ta naše televize plná duchů. Co pak nám to asi vzkazují?
3: Zažertoval pohotově moderátor.
2: To je můj táta a máma. Něco mi ukazují. Co? Ne? Ano, já za vámi přijedu,
3: křičel Hýlík jako smyslu zbavený.
1: Hýlíku, neblázni, to je přece normální porucha,
3: mávl rukou pan Vavřinec.
2: A ty jsi normální člověk,
3: ocekl Hýlík naštvaně a vrátil se k dědovi.
4: Lichožrout mé ségry bošky, labužníky na ponožky.

0: vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz

mlčí, raduj se a směj. Zbraní je štědrost a dobrý skutek, dej, když máš dost a roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest.

0: Respect Maya.
1: Yeah, ready, baby.
0: Respect Maya.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burází klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi chybí.

Prosím, už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

těžko se jí doma žije. Prace černé, chop se kije.

vedle mého strýce, švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice, tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci vyráždé trpaslici svou lásku

svého ševce za to, že řek, že nechce, trpaslík zanevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopyt, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí, jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil pro jen.

Afriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.